který si dopisoval s tureckým chlapcem Alím. Obešli jsme všechny mladší občany obce a hned na zápraží kladli otázky tohoto druhu. Soudruhu, cože si doma ukrýváš, když venku duní život? Proč nejdeš mezi nás? Nemáš černou minulost? Neuhodili jsme hřebík na hlavičku? Chceš na široko rozchodnou nebo do divadla? Každý z tázaných pronesl několik vzletných slov o významu široko rozchodné trati a pak zašeptal, že by radši do divadla. Mezitím bez pobízení zaplatil příspěvky do roku 1970. Nastala ovšem jiná potíž. Co hrát? Ukázalo se, že někteří soudruzi tápou v dramaturgii a zaostávají. Přáli si cvičit zastaralé operetky, večery z pivních anekdot a jiné zprostárničky. Pouze dojička Lída Mastná projevila nevšední iniciativu a sepsala pro náš soubor veršované drama Odpolední masáž ve mena. Hru jsme přijali ze zájmem. Zvláště nás zaujaly jadrné rýmy jako ona, odpoledne nemám čas, čeká mě ve mena masáž. On, zas, zda si vůbec mého srdce ždáš. Ona, miláčku můj, jistě ždám, jen co v chlévě vykydám. On, zlobí se, tedy kydej si, jinou najdu si. A tak dále až ke šťastnému závěru, kdy vypravěč, nejlépe předseda JZD, recituje. A jejich ruce propleteny spočinuli na vemeni. Po literární stránce tedy byla hra schválena a rozhodli jsme se ji inscenovat. Ale když autorka při zkouškách trvala tvrdě na realistickém stvárnění a přihnala na jeviště stádo krav, byli jsme nuceni od premiéry upustit. Nechtěně jsme tím dali další injekci našemu kulturnímu životu, neboť dojička Lída Mastná založila vlastní divadelní spolek Dojnice, s nímž provozovala svou prvotinu v přírodním divadle a odbyla si tak během představení i pastvu. My ostatní jsme se rozhodli zanechat klasického divadla a obrátit pozornost k agitačním formám práce. Je u nás mnoho zápecníků, kteří nevytáhnou paty ze stavení, rozčiloval se Kerten. Nezúčastní se společenských radovánek, kulturu nechávají bez povšimnutí. Za těmi jděte, soudruzi, a na dvorku zapějte, v předsíni báseň nasaďte a v kuchyni satyrou polechtejte. A ti, kdož by rádi kulturu pěstovali, ale nemohou, výminkáři, zasloužili občané, slovem básníkovým stáří potěšte. A tak jsme se rozběhli po chalupách. Měl jsem to štěstí, že jsem se dostal do úderky s půvabnou Vendulkou Kadrabovou a všeumělcem Edou Maudrem, jež byl k nezaplacení. Imitoval nenapodobitelně Jardu Štercla, polikal žiletky, hrál na pilu a jednou na čajích v sousedství snědl za 10 korunů i chlupatou housenku. Jiné úderky na tom byly o hodně hůř. Skupina němého Józy byla nucena omezovat se na pantomimické scénky a kreslené vtipy. Také úderka trafikantky Vajglové nebyla na výši a musela si udržet popularitu lehtivými náznaky. A takto vyzbrojeny rozjeli se úderky po svých trasách. Naše skupina, jakožto nejvyspělejší, dostala za úkol získat pro kulturu zbylé živnostníky a soukromníky okresu. Nezačali jsme špatně. Rolník Žežiba nás častoval oukropem a prosil, abychom zase táhli, že má nemocnou ženu. Stařenka Polešovská nás přijala neobyčejně vlídně. Mluvené slovo a zpěv však v půli přerušila, vzkouc, že v mládí také chodila žebrotou, ale nemusela to za nic skrývat. Eda se jí snažil zaujmout polknutím žiletky, ale babička pravila, proč tolik námahy za trochu polévky, panáčku? Dala nám staré šaty po dědovi a vyprovodila nás na zápraží. Měli jsme s Vendulkou co dělat, abychom přemluvili Edu k dalším kulturním útokům. Ale raději jsme měli dát na jeho námitky a k řezníkovi Bílkovi nejít. Již při úvodní básni, ve které jsme nabádali, aby řezníci nešidili, se totiž netvářil přívětivě.

mého Józy, pantomimicky vyjadřujíc zděšení a hrůzu, neboť v těsném závěsu za nimi mlynář valil mlýnské kolo. A tak nejdál to s kulturou v naší vesnici dotáhla trafikantka Vajglová, která pomocí lechtivých náznaků přivedla svoji agitační skupinu až k profesionalitě. Získala angažmá v baru, kde vystupuje dodnes a k vesnici se nezná. A vzala to asi za správný konec. Sice nikoho nepřesvědčuje, ale za to vydělává. Kouzlo životopisu. Dosáhnu v věku mladého muže, seznal jsem záhy, že život je pln strádání a nepokojů. Doma mi odpírali krajíc chleba i laskavé slovo. Nutili mě, abych si zaopatřil zaměstnání a nutný díl peněz z výdělku zasouval do rodinné pokladny. Nějaký čas jsem se tomu bránil a živil se koledou. Ale když jsem obcházel s mošničkou věřící v průvodu na 1. máje a žádal tu minci, tu polévku, tu žemličku z ošatky, střetl jsem se se zákonem. Dali mi přezdívku příživník a také oni mě vybídli, abych začal pracovat. Ještě jednou jsem zkusil štěstí a podal žádost o důchod. Leč zkostnatělé úřady listinu moji prosebnou, k níž jsem veškeré naděje a tužby upíral, zamítli. Nemá je čeho jísti ani píti, odebral jsem se, osudem zaskočen a zdeptán, na národní výbor a ptal se po práci. Práce máme dost, soudruhu, nech nám tady životopis, řekli. Životopisu nemaje, sedl jsem ke stolku a drobným písmem napsal. Můj životopis. Jmenuji se Jaroslav Brož. Narodil jsem se 7. dubna 1945 ve vsi Tažovice. Otec byl střední rolník, matka dcera obuvníka. Mé dětství bylo klidné až do doby, kdy na mě začali vymáhat životopis. Žádám o práci. Pak jsem list posunul k referentovi. Ten přečetl, hlavou pokýval a řekl: tak tatík byl kulačisko. A matka dcera živnostníka. Co zlata, kolik jste si ulili? Nechceš jít rubat do Ostravy a brát odlučné? Volným krokem jsem se odebral domů, rozhodnut, že bude správné, když pojmu životopis z trochu jiné stránky. Půjčil jsem si od bratra pero a papír a psal jsem. Moje životní strádání, zasvěcené boji o lepší zítřek. Jmenuji se Jaroslav Brož, ale kamarádi mě přezdívají Timur a jeho parta. Narodil jsem se ve vsi Tažovice, místě to selských bouří, 7. dubna 45, tedy v roce vítězství. Už v kolébce jsem tušil, kde je moje místo. Jen stará buržoazně smýšlející chůva mi zabránila, abych nevyrazil na barikády. Mé dětství bylo neradostné. Otec byl kulak a já jsem se s tím nikdy nesmířil. Dětskou lopatkou rozorával jsem meze a v noci potají poponášel mezníky a krátil tak ocovy lány a zvětšoval drobným rolníkům kamenitá políčka. Nejraději jsem měl pohádku o červené karkulce. A když mi otec zakázal nosit rudý pionýrský šátek, jedl jsem aspoň zelnou polévku, abych měl rudé tvářičky. Vzpomínám si, jak táta vyháněl od našeho Prahu žebráky a já pak za nimi vybíhal do polí a rozdávali Marxův manifest, který jsem tajně rozmnožoval s kamarády buřiči z blízké Pazderny na Sýpce. Otec, jakoby tušil moji ilegální činnost, mě nenáviděl a spálil mi obrázek Pavlíka Morozova. Ale já jsem se nezlomil. Nakreslil jsem si Pavlíka z hlavy přesně tak, jak jsem ho stále viděl před sebou, uhlem z ohniště, a malůvku tuto nosil jsem na svém srdci. Dnes, soudruzi, drahou rytinku přikládám k životopisu, aby svědčila. Když jsem se dověděl, že otec čidí stát v dodávkách obilí, založil jsem dětský dělnicko-rolnický spolek Spodní Prou. Protestní průvod jsme neuspořádali.

0: Protože jsme věděli, poučeni dějinami, že by do nás otec Kulak neváhal nechat střílet. Ale nasadili jsme otcovi do obilných lánů krtky a syslíky. Ano, tak jsme se mstili. Matka je dcera obuvníka, soudruzi. Je mi stydno. Živnostníka z Dratví. Ale co dělat? Kdyby po mém bylo, vybral bych si matku jinak. Častokrát běhával jsem do maštala a prosil prostou zemitou děvečku, aby mě adoptovala. Odmítala a já ji nenáviděl. Dnes s odstupem doby vím, že to nebylo možné a prosil bych jí touto cestou za odpuštění. Vždyť měla svých vlastních 23 dětí a všem sehnat do hrnéčku u mého oce lakomce nebylo lehké, soudruzi. Dědou kapitalistou snažil jsem se také pohnout. Říkal jsem mu, děde, zanech živnosti, přestaň vykořisťovat svého jediného dělníka a rozdej boty a tkanice chudákům. Ale nedal se obměkčit, ba ještě více vysával svého dobrého zaměstnance, nutil ho za stejný peníz najet na dvě kopita a dělníkům i rolníkům dál šil boty malé, aby je noha tlačila a on ušetřil na kůži. Však jsem se za všechny pomstil a jednoho sobotního večera, zrovna když rozhazoval vysáté peníze v místní harendě, na štít krámku se mu napsal: Ševče, prťavče, zúčtujem spolu. A on pak nemohl v pondělí vykořisťovat a celý den musel štít omývat, ale vlnu odporu, která se vzdouvala, stejně nesmil. Soudruzi, po únoru s mým otcem i dědem zatočili. Tatíka rozkulačili a dědovi vzali verpánek. Slzu dojetí měl jsem tenkrát v oku. No nedivte se, bylo to i moje vítězství. A pak se, soudruzi, všechno nějak zamotalo. Jako bych já kulačil, jako bych já na kůžích okrádal. Do škol mě nepřijali a svazáci vyloučili mě ze středu svých her a radovánek. Kam vlastně patřím? Reakční domov mi vyčítá každé sousto a navíc kapitalistický děd zaslepený nenávistí sype mi do postele ševcovské hřebíčky, které neodevzdal státu. Mohu to dále snášet, když kolektiv Ta oáza slabých odpírá mi pomoc? Soudruzi, žádám vás o radu a o práci, které buď čest. Váš Jaroslav Brož. Životopis tento nový zalepil jsem do obálky a poslal příslušným místům. Již mám zaměstnání. Sice zase nepracuji, ale peněz mám dost. Vedla nás Šmauzová. 21. srpen 68 je datem, na které kontrarevoluce nerada vzpomíná. Za to naše rodina zapsala do své kroniky 21. zlatým písmem hned vedle 9. května 45. A začátkem září pak naše radost dostoupila vrcholu. Bylo to takhle v sobotu kolem 5. hodiny, kdy u našich dveří zazvonila domovnice Šmauzová, prodloužená ruka ministerstva vnitra, a sdělila nám s neskrývanou radostí, že od pondělka bude v našem domě v prostorách agitačního střediska umístěno obvodní velitelství spojeneckých armád. Otec se v prvé chvíli nezmohl na slovo. Pak zašeptal: ta čest, ta nesmírná čest. A rozplakal se dojetě. Do dnešního dne se povozník Sluka mohl nade mne vyvyšovat, že se ve 20. roce aktivně zúčastnil boje o Lidový dům. Ale teď pukne vzteky. Mezitím už maminka se soudružkou Šmauzovou rokovali v kuchyni o podrobnostech. Hlavně je třeba postarat se o to, aby se přátelé u nás cítili jako doma. Nemůžeme si namlouvat, že partaje mimo sklepní byty jsou stejného smýšlení s námi. Však ono jim sklapne, připojil se svěží tatínek. Teď, když vím, že tu naši od pondělka budou, nemusíme se bát odstranit z domu ty škaredé, pomlouvačné nápisy. Aby tě přitom, fáno, nikdo neviděl, zachvěla se maminka. Nevíš, jak se to ještě přes neděli otočí? Slyšíš přeci soudružku Šmauzovou, okřiklý otec. Pondělí jsou tady, na téhle akci neprodělám. Ostatně jdeme omývat všichni, dodala správcová. Sám byste to, Františku, do pondělka jen těžko stačil. Chopili jsme se hadru a kbelíků a vyšli předům. Celá akce však nedopadla tak, jak jsme si představovali. Sotva otec namočil žínku a chystal se smít heslo se Sovětským svazem padla bída na zem, udeřil ho květináč přímo do týla. A tak jsme se stáhli do průjezdu a místo nápisů omývali tatínka. Bylo jasné, že likvidaci hesel musíme odložit na noc, až pravice z valné části usne. Kolem 3 hodiny ranní se bratr Lojza hrdinsky vplížil do ulice a nejenom, že smil nápisy, ale podařilo se mu i zasádrovat díry po kontrarevolučních kulkách. Ráno už jsme obsadili půdu a hlídali, rovněž květináči, zda někdo neskusí podupat květy naší práce a popsat opět zdi. Pokusil se o to Pfeiffer. Jeho provokační heslo Zachvačiky da moj však zůstalo nedopsáno. S pažitkou na hlavě se stáhl do domu. Byl to zřejmě on, kdo pak ve vsteku v průjezdu nakreslil soudružku Šmauzovou tak strašně, že se rázem poznala. Domovnice vstekle odrýpávala malůvku nožíkem, až ji otec musel napomenout, aby netupila nástroj společně zakoupený k zakrojení chleba slovanským hostům. Ani neděle nebyla pro naši buňku dnem odpočinku. První rána pravičáku zasála opět Šmauzovou, neboť této staré soudružce, které ve 30. letech při besedě o Španělsku stiskla ruku samotná Dolores Ibarúry, nemohli oportunisté zapomenout, že za války udávala naše lidi Němcům. Byl to jistě zase Pfeiffer, který před jejím naturálním bytem 1+WC, to celé na druhou, zbudoval pas, takže Šmauzová vycházejíc ráno zapisovat před kostel ty, kdož se jdou modlit, aby Rusiš konečně odešel, zakopla před svým prahem o napjatou strunu z balalajky, řízla se o srp a na hlavu jí spadlo kladivo. Ani pro otce nezačala neděle šťastně. Při diskusi o možnosti posílení naší úderky připadl na myšlenku zapojit do akce důchodce Mysníka, který se sice od roku 48 politicky neprojevuje, nevychází z bytu, ale víme o něm, že má doma kozáckou šavli, se kterou se často laská. Ten s námi půjde, řekl otec. Proti reakci musí dnes nastoupit i přestárlý. A vyběhl do podkroví, bera schody po dvou. Zpátky je bral po třech, neboť po výzvě jménem Svazu Československo-sovětského přátelství Mysníku z nejmilejších otevři, důchod se skutečně otevřel, ale i kozácká šavle byla v tu dobu již v pohybu, takže otec přestal doufat, že tento člověk posílí kdy naše řady. V poledne jsme nervózně zhltli boršč a k večeru přišly další katastrofy. Sestra Veronika, která vzala za Šmauzovou službu kostela, se vrátila domů s pláčem, neboť i cestou přes park chytli kontrarevolucionáři, převlečení za sovětské vojáky a dělali s ní velmi neslušné věci. A tak jsme den zakončili alespoň vázáním kytic na zítřejší uvítání. V 6 ráno jsme již stáli špalírem v průjezdu. Soudružka Šmauzová, čerstvě oholena, si přeříkávala poslední sloku básně Přišli včas. V dálce se objevil tank. Za ním druhý, třetí. A pak komisař, který jel nebojácně sám v obrněném voze. Už jsou tady, vykřikla Šmauzová. A tak jsme zvítězili. Obvodní velitelství bylo v našem domě přes odpor poblouzněných pravičáků zřízeno. Ale naši odbočku čeká ještě jeden nelehký úkol. Vysvětlit komisaři, že mezi vojáky, které přivedl k nám do domu, se pod rouškou uniformy skrývají 2 kontrarevolucionáři. Sestra si je totiž z parku bezpečně pamatuje. Nehledě na to, že jeden z nich má na levé ruce její hodinky. Jsem se stal nezaměstnaným. Byl jsem ředitelem jednoho velkého koncernového podniku. Kávu mi vařila slíčná sekretářka. Do práce jsem jezdil Tatrou 613. Jednou za mnou přišli, abych zaplatil 5000 korun na pohřeb člena UVKSČ. Řekl jsem, že za 5000 korun pohřbím celý UV sám. Od té doby jsem pracoval jako ředitel malého podniku. Kávu mi vařila stará sekretářka. Do práce jsem jezdil Tatrou 603. Jednou mi vyčetli, že jsem nebyl na poslední schůzi KSČ. Řekl jsem, že kdybych věděl, že je opravdu poslední, rád bych přišel i s transparentem. Od té doby jsem náhle dělal mistra. Do práce jsem jezdil vlastním autem a kávu si vařil sám. Na zdi jsem měl obraz Husáka a Lolo Brigidy. Řekli mi, abych raději tu kurvu sundal. Sundal jsem Husáka a od té doby jsem pracoval ve výkopu. Do práce jsem jezdil na kole a kávu si nosil v termosce. Když jsem tak kopal, přišli za mnou, abych si rychle uklidil kolo, že tudy pojede sovětská delegace. Řekl jsem, že je to snad zbytečné, že kolo mám zamčené a pojištěné. A od té doby jsem nezaměstnaný.
1: Rádio Jich Cymbálka.
2: Máte čas? Jestli máte čas, tak já vám povím nějakou anekdotu. Já jsem čet o anekdotách, že všechny vznikly vlastně ze 3 anekdot. To tím, že se k ním něco přidalo nebo něco z nich ubralo, že se použilo aplikace, hyperboly, anebo jiných prostředků, pokud světili tedy účel, že ano. A účelem anekdot je, co no, obohatit život takovou špetkou humoru. A nebo přehrštlý škodolibosti, když chcete, podle toho, kdo vypráví a o kom. No a nejlepší způsob, jak zachovat anekdotu, je nahrát ji na gramofonovou desku, i když to třeba někomu připomíná pokrm v konzervě. No, tak konzervy jsou dobré, to víme, ale sebelepší konzerva má prostě takovou, no, konzervovou chuť. Postrádáme u ní tu osobnost kuchařovou, vůni kuchyně, vedro nad plotnou a cinkání nádobí. Ale přece zase je lepší konzerva, když má člověk hlad, než si jenom číst o jídle. A proto si myslím, že anekdota v konzervě, tedy na desce, je pořád lepší než anekdota v knize napsaná, i když třeba krasopisně, a mohl bych začít. Tedy v Praze v Dušní ulici je chrám svatého ducha a naproti němu přes ulici je synagoga, neboli templ. A dávno před první světovou válkou se ty dvě budovy dívaly jedna na druhou stejně jako dnes. Jenže tenkrát před synagogou sedí na židli kdo? No, Šámes. Šámes sedí na židli. A čte co? Prager tak, blad, čte. No a najednou je poledne. A zvoní zvony, kde? No, u svatého ducha zvoní zvony. A děti jdou ze školy. A jde taky takový malej chlapeček, na zádičkách má školní brašničku, kráčí kolem Šámesa a pozdraví. Pochválen buď pan Ježíš Kristus. Šámes posune brýle na špičku nosu, mrkne přes ně na kluka a ukáže přes ulici a praví. Naproti! No tak jsem začal židovskou anekdotou, no. A ne náhodou, já je mám rád. Protože já si myslím, že židovské anekdoty patří mezi ty nejvtipnější. No, tak vám řeknu další, jo. Pan Kohn spí jako Dudek. No a proč by neměl spát jako Dudek, když obchod mu jde dobře? Zdraví mu slouží. A paní Kohnová je v Karlových Varech v hotelu Pup. Najednou cr, zvonek. Pan Kohn se probudí a posadí se na posteli. Cr, cr, cr, zvonek. Pan Kohn rozsvítí. Veme si župan a jde otevřít. Kdo je to? Telegram! Pan Kohn přijme telegram. A vrátí se do ložnice. Usedne na pelest postele. Opatrně odlepí nálepku. Rozloží telegram, Nasadí brejle a čte. Vaše paní náhle zemřela. Stop. Zatelegrafujte obratem dispozice stran pohřbu. Stop. Hotel Pup, Karlovy Vary. Pan Kohn složí telegram. Pečlivě ho zalepí nálepkou. Vyklouzne ze županu rovnou do peřina, zhasne. A pak za chvilku, do tmy, pan Kohn vzdychne. To bude ráno leknutí. To je zajímavé, že v mnohých židovských anekdotách úmrtní lože, pohřeb a okolnosti spojené se smrtí v rodině jsou běžné. A přece tyto anekdoty nejsou morbidní, nepatří do takzvaného černého humoru. Oni totiž chápou smrt jako neoddělitelnou část člověčího údělu. A eo ipso jí dávají kredit komičnosti. Za určitých předpokladů ovšem. Oni se nesmějí smrti. Oni se smějí lidem, živým lidem kolem ní. Tak to máte jako s paní Sárou Ginsburgovou v Budapeštu, ne? Vyrovnaná, smířená, leží na lůžku, u kterého na židli sedí její starý manžel, který tiše pozoruje. Najednou se Sára ozve a povídá: Ginsburgu, já bych ráda věděla, jestli mě splníš moje poslední přání. Že se ptáš, povídá Ginsburg, ty přece víš, že poslední přání ti vždycky rád splním. Co by to mělo být? Víš, já bych nechtěla, aby se mě pochoval tady v Budapeštu. Já jsem se narodila na Moravě a já bych chtěla být na Moravě pochovaná. Sára, povídá pan Ginsburg po chvilce. Holka, ti něco povím. Já tě dám pochovat tady v Budapeštu. Ale kdybych měl vidět, že jsi tady nespokojená, tak tě dám převést na Moravu. Ovšem to není jenom tedy, abych tak řekl, výsadou židovských anekdot ukazovat komičnost člověka při událostech v podstatě tragických. Já znám jednu skotskou, podobnou o dvou Skotech. Jmenovali se McIntosh a ten druhý McGuire. A každou neděli dopoledne hráli spolu golf. Od nepaměti, leta a leta. No a byla zase neděle, jako když ji vyšije sluníčko, jasno. McIntosh a McGuire jsou na golfovém hřišti, tedy kortu, jak se říká. Kluk jim nosí golfové hole. A je teďka zrovna řada na McIntoshovi. Míček má výhodně umístěný, vybere si hůl, postaví se k míčku, přiloží hůl, změří zkušeným okem vzdálenost a rozmáchne se. Všecky svaly jako tetivy. Hůl vysoko nad hlavou, jen švihnout, jenže v té chvíli po nedaleké cestě drkotá furgon a za ním kráčí hlouček pozůstalých. McIntosh povolí napjaté svaly, pomalu spustí hůl, obše se o ní sejme čepici a sklopí hlavu v zadumání. Počkal, až pohřeb přešel. Pak nasadil čepici, zaměřil, rozmáchl se a vší silou švih! A odpálil míček a hodil klukovi hůl a kráčel za míčkem. Jeho přítel McGuire kráčí podle něho. Najednou se zastaví a povídá: McIntosh, léta letoucí s váma hraju golf, protože vím, že jste slušný, poctivý a mravný muž. Že jste však takhle schopen potlačit sportovní vášeň, že se umíte ovládnout ve vrcholném okamžiku hry, abyste vzdal poslední poctu zemřelému, to, upřímně řečeno, to jsem netušil. Dojmul jste mě a velice si vás za to vážím. Děkuji vám, povídá McIntosh. Nesmíte ovšem zapomenout, že po 30 let mi byla dobrou a věrnou manželkou. No a teďka v rychlosti jednu americkou hádanku. Víte, co to jsou takzvané smíšené pocity? Tedy takzvané smíšené pocity má člověk, jehož stará tchýně v jeho novém automobilu se zřítila do propasti. Mluví o židovských moudrých anekdotách, musím vzpomenout Karla Poláčka, který byl úplná pokladnice takových. A nemenším expertem býval takzvaný zuřivý reportér Egon Erwin Kiš. A ten jednou vyprávěl, jak jeden goj požádal slavného rabína, aby mu vysvětlil, co to je Talmud. Obávám se, vzácný pane, povídá rabín. Obávám se, že to nikam nepovede. Víte, goj tedy člověk, ne od naší víry. Goj nikdy nemůže pochopit, co to Talmud je. No ale goj se nedal přesvědčit a trval na svém. Tak dobrá, povídá slavný rabín. Umíte si představit dům, který má všechny dveře zamčené, všechna okna zavedněná, dům úplně nepřístupný? Goj tvrdil, že si to umí představit. Dobrá. No a teďka podívejte. Do toho zavřeného domu se chtějí dostat dva muži. Můžou se tam dostat? No, nemůžou. Můžou. Komínem. Vylezou na střechu, spustějí se do domu komínem a teď pozor. Jeden z těch mužů se umazal od sazí, ale ten druhý se neumazal vůbec. Který z těch dvou se teďka půjde do koupelny umejt? No tak co, kdo? No samozřejmě, ten umazaný, povídá goj. Haha, ne, naopak, ten umazaný, podívej. Když vlezli komínem do domu, jo, a podívali se jeden na druhýho, co viděli. Ten umazaný vidí, že ten druhý se neumazal a z toho usoudili, že on sám se taky neumazal. Kdežto ten neumazaný vidí umazanýho, ne? A má za to, že se taky umazal. No a jde se umejt. Chápete to? No ano, chápu. Ovšem. No ano, no to je logické. Teď rozumím, co to je Talmud. Prdlaj, srozumíte. Jenom hloupej goj může věřit, že když dva chlapi lezou komínem, jenom jeden z nich se umaže. Tohle v Katovicích byl jiný rabín. A k tomu právě jednou k večeru přišel neznámý pán a představil se, že je inkasista a že má u sebe 20 000 zlotých. A že prý by v hotelu celou noc oka nezamouřil strachem o peníze. A jestli by jako rabín mohl mu ty peníze přes noc nechat u sebe. To není málo peněz, uvažuje rabín. Na to budou zapotřebí svědci, kdyby se něco nedej pánbu se mnou stalo, aby oni byli krytej. Tak poslal služku, aby přivedla Mankovice a Koplovice. Mankovice a Koplovice přišli, rabin v jejich přítomnosti přepočítal 20 000 zlotých a uložil je do sejfu. Inkasista odešel do hotelu a spal celou noc bez starosti. Pěkně vyspalý ráno, se nasnídal, no a jde k rabínovi pro peníze, zazvoní u dveří. Vykoukne služka a jako by ho neznala. Co pak si přejete? Já bych chtěl mluvit s rabínem. No já se zeptám, jestli je doma. No za chvilku je tady rabín a jako by ho neznal. Co pak si přejou? 20 000 zlotých, co jsem si u vás koval. Ha, no to by mohl říct každej. Mají na to svědky? No sám jste pro ně poslal přeci. Mankovic a Koplovic tady byli a rozsvědčejí to. No, jdi pro ně, povídá rabín služce. A oni jdou dál a sednou si. No, za chvíli se dveře rozlétly a udýkaný Mankovic se ptá, co se děje tak časně po ránu. No, rabín mu to vysvětlil, že ten pán tvrdí, že on byl přitom, když... No, to je nesmysl! Povídá Manko. Jestli to je nesmysl, je to 10 minut, co jsem se autem vrátil z Varšavy. Celou noc jsme jeli, ještě jsem plný prachu. Jak jsem tu mohl být? Co já mám co dokazovat? A už se řítí Koplovic. A co to preje za obtěžování? Teď zrovna ho pustili z nemocnice. Hele, tadyhle má jízvu ještě po slepým střevu. Toho pána v životě neviděl. A že se rabin nestydí takhle obtěžovat rekonvalescenta. Když odešli, inkasista se tiše rozplakal. Rabín odemkl sejf, vyjmul 20 000 zlotých a položil je před inkasistu. Ten chvilku zírá na peníze a pak povídá:
3: Gottes Willen, Rebbe, co to všecko bylo? Zlej sen?
2: To jenom, aby viděli, mezi jakou pakáží já tady musím dělat rabína.
4: Tak si představte, že kolem stolu sedí rabínové a v čele sedí Wunderrebbe, zázračný rabín. A klérujou, my říkáme Dumaj. A Dumaj, Talmudu o životě a tak. A je ticho, najednou ten Wunderrebbe, ten zázračný rabín, povídá: Život je jako řetězový most. No všichni jste nožka, co říkal? Co to říkal Wunderrebbe? Život jako řetězový, život jako co? Jako řetězový most. Was hat er gesagt? Ja, wie eine Kettenbrücke. Ja, Kettenbrücke. Co ti myslel, co ti myslel? No, přemýšlí a důmají. Nikoho nic nenapadá, až najednou ten jeden z těch rabínů sebral veškerou svou odvahu a povídá zázračnému rabinovi: Wunderrebbe Leben, co jsi to vlastně myslel tím, když jsi říkal, že život je jako řetězový most? Wunderrebbe pokrčil ramenama, podíval se na něj a povídá: Vím já.
2: Když jde o moudrost v židovské anekdotě, tak je dobře zajít si k rabínovi. Ale pro chytrost, pohotovost nemusíme tak daleko. Stačí zastavit se u pana Roubička nebo u pana Kohona. Jako třeba nedávno potká pan Kohn pana Roubička a povídá: Poslouchaj, Roubiček, teď oni mi ani neřekli, že jich Etelka se vdala. To, co bych jim říkal, že naše Etelka se vdala, když naše Etelka se nevdala. No jak to, že nevdala? Teď zrovna jdu parkem a koho nevidím jako jejich Etelku, sedí na lavičce jako i děťátko. No má čas, má mlíko, co by nekojila. Nejenom s dcerou může mít pan Roubiček trampoty. Syn mu dělá někdy taky velkou hlavu. Až je z toho smutnej, takže pan Kohn do něj musí na ulici šťouchnout, aby ho probudil ze zadumání. No co peje, Roubičku, co peje, jsou plajte nebo co jsou? Ale plajte bych nebyl. Ale můj jediný syn, Mojše, jen si to představí. Tak se vrátil se z rekreace a první, co mi povídá, že se asi jako budu zlobit, ale tedy jako on, Mojše, teda, že už nechce být žid, že chce být křesťan, no. Tohle mě muselo potkat. Co tomu říkají? No, co tomu říkám, no. Jo, že to je komický, že oni to říkají mně, to tomu říkám. Můj jediný syn, Efraim, znají ho, ne? Přijel stater, až tě ani nevešel do bytu a už na chodbě volá: Papa, já už nechci být žít, já chci být křesťan. No proto říkám, že to je komický, že oni tohle říkají mně. No stáli proti sobě pan Kohn a pan Roubiček a byli smutný, no co měli dělat. A kdože pro jim poradí, až pak se jaksi ujednotili na tom, že jedině rabín, tak šli za rabínem. Rabin je posadil a pozorně je vyslechl a když skončili, tak mlčel. No tak co tomu říkáš, Rebbe? Ptali se, no. Co tomu říkám? No, že to je komický, že vy dva to říkáte mně, to tomu říkám. Můj jediný syn Izák se vrátil z Tel Avivu, ne? Študoval tam na rabína. Přijel tadyhle, se posadí a povídá: Mám pro tebe, papa, dvě špatné zprávy. Za prvé, já už nechci být rabín. A za druhý, já už nechci být žid. A já chci být křesťan. No a proto teda říkám, že to je komický, že vy dva to říkáte mně. Joj, povídá pan Roubiček. Tedy tomuhle říkám neštěstí.
3: No co jsi dělal, Rebbe?
2: Ptá se Kohn. No co jsem dělal? Přebral jsem se a šel jsem do templu. Poklekl jsem a prosil jsem Hospodina, aby sestoupil a no, aby se mnou hovořil.
3: A sestoupil?
2: Sestoupil. A ty jsi mu to řekl?
5: Já jsem mu to řekl.
3: No a co hospodin?
2: No co hospodin povídá? No to je komický, že ty tohle říkáš ausgerechnet mě. Ale já znám ještě jednoho pana Roubička a o tom bych vám rád vyprávěl. On totiž pracuje pro BIS, čili pro British Intelligence Service. Kdo čte špionážní detektivky, tak dobře ví, co to je. No, zavolali si pana Roubička na velitelství a pravili mu, pane Roubičku, pověřujeme vás velice důležitým a důvěrným úkolem. Tady to je váš pas, samozřejmě falešný, a tady je vaše letenka do Říma. Přiletíte do Říma a na letišti vám malý chlapec prodá Corriere della Sera. A v těch novinách naleznete nový falešný pas a letenku do Alexandrie. V Alexandrii na letišti zajdete do baru, objednáte si nahlas Pepsi kólu, načež krásná dívka upustí kabelku a odejde. Vy tu kabelku zvednete a naleznete v té kabelce nový falešný pas a letenku do Tokia. V Tokiu pro vás přijedou z hotelu Sakura, kde budete bydlit 3 dny. Třetího dne naleznete v koupelně pod ručníkem nový falešný pas a letenku do Tel Avivu. V Tel Avivu na letišti usednete do taxíka a pojedete rovnou na hlavní nádraží a tam se vmísíte do davu. A budete chodit hodinu po městě, až si budete zcela jist, že vás nikdo nesleduje. Zajdete do Moses Gasse číslo 13. V tom domě bydlí jistý pan Finkelstein. Spojte se s ním a vyřídíte mu, že fialky vadnou a opadávají. Tím splníte svůj úkol a vrátíte se do Londýna. Budete si to pamatovat? No, pan Roubíček měl fotografickou paměť. Podletěl do Říma, pak do Alexandrie, do Tokia. A v Tokiu třetí den našel pod ručníkem nový pas a letenku a letěl do Tel Avivu. Všechno klapalo, jak mělo. Když v Tel Avivu zjistil, že není sledován, zašel do Moses Gasse a našel dům číslo 13. A vešel dovnitř. Podíval se na jména nájemníku a zjistí, že v každém z 9 poschodí bydlí 2 Finkelsteinové, tedy celkem 18 Finkelsteinů. Pan Roubiček však byl velice zručný tajný agent a řekl si, že začne v 1. poschodí. Zazvonil u dveří a vyšel pán. Můžu prosím mluvit s panem Finkelsteinem? To jsem já. Já jsem vám přišel vyřídit, pane Finkelstein, že fialky vadnou a opadávají. No nic víc, pane Finkelstein. Jenomže fialky vadnou a opadávají.
5: Fialky vadnou a opadávají, prosím jich, co já mám?
3: Jo, tak. Fialky vadnou a opadávají, no to jste špatně zazvonil. To je Arnold Finkelstein, 9. poschodí nalevo. Jistý Nicolas Chauvin z Rochefortu, to byl muž, který se stal směšný svým demonstrativním a přehnaným vlastenectvím. A právě po něm se říká rvavým a hloupým a nafrněným vlastencům šovinisti. Anekdoty, které slouží k zesměšnění někoho pro jeho národnost, původ, barvu, náboženství, to jsou anekdoty šovinistické. Ale anekdoty, které jsou založeny na komických vlastnostech určitého druhu lidí, určité národnosti, to nejsou vždycky anekdoty šovinistické. Ovšem, pokud je v nich laskavý humor. Pokud z nich ovšem nečiší zloba a nadřazená nadutost, které jsou typické vlastnosti šovinismu. Tak třeba Irové. Irové jsou známi svým bigotním katolicismem a svou neláskou k vládě. Hlavně tedy vládě Angličanů. Slyšel jsem vyprávět, jak jeden Irčan se vylodil v newyorském přístavu a jen vkročil na pevnou půdu, přistoupil k prvnímu policajtovi, kterého potkala, povídá: máte tady vládu? Máme. Tak já jsem proti. Uznáte, že tohle není šovinistická anekdota. Právě tak jako ta, která se směje irskému katolickému šovinismu a klidně by se mohla jmenovat dialektický výklad návštěvnosti vykřičených domů. Byl totiž jeden takový vykřičený dům, také se tomu říká hambinec, nebo nevěstinec, nebo hampýz, v jedné takové zapadlé New Yorkské ulici, kde zrovna kradli plynové potrubí. A v hlubokém příkopu uprostřed ulice pracovali dva Irové, jeden starší, jeden mladší, a vždycky, když se opřeli o lopaty, odpočívajíce, tak jim koukali jenom hlavy. A jak tak stojí nepozorování, vidí, že po ulici jde rabín. Přejde kolem nevěstince, zpomalí, dělá jakoby nic, pak se zase otočí a přejde znovu a zase jakoby nic a najednou šups a zmizí ve dveřích. Ten starší Il se podívá na toho mladýho a povídá: ha, tak tady máš židy, rabín, rabín, ženatej, má děti a ženu a podívej se, kam ho čertí ženou. Fuj, tajbl. Pokřižovali se a chtějí pokračovat v práci, ale za rohem se vynořil chodec, evangelický pastor. A přejde nevěstinec krokem pružným, trochu zpomalí, pak se vrátí už méně pružně, přejde znovu a up a zmizí ve dveřích. Povídá ten mladý Ir tomu starému Irovi: no a tady jsou ty protestanti, podívej se, pastor, ženatej, děti má doma, ženu, a protestujou, furt protestujou, a podívej se, kam ho čert nese. A odplivnou si a pokřižujou se a chtějí si dát do práce, ale jo, pane, kdo to nepřichází jako velebníček, katolický farář s kolárkem na krku. A zase přejde kolem hambince, jakoby nic, a pak se zastaví, otočí oči k nebi, kvůli počasí asi, a pak zase se vrátí a ups, šups, a zmizí za dveřmi. Starší Ir se podívá na mladšího Ira a mladší Ir se podívá na staršího Ira a dlouho nic neříkají, až najednou ten starší si povzdechne: jo, jo, tam asi musí být někdo strašně nemocný. No, a dali se do práce. Abych vám řekl pravdu, tak mě dalo přemýšlení, kterou anekdotu bych vyprávěl jako poslední. Ale pak mě vysvětlo, že taková anekdota, která by byla poslední, taková není. Protože jedna anekdota vyvolává druhou a tak dál a tvoří obrovský kruh, který doufejme se neuzavře, dokud budeme mít smysl pro humor a dokud v nás zbyde alespoň špetka moudrosti. Tak už ne pro smích, jako spíš pro tu špetku moudrosti. Příběh o jednom moc starým rabínovi, moc starým a moc moudrým rabínovi, který umíral a kolem něho stála rodina a prosili ho, aby než umře, aby jim nechal svoji moudrost tady, že ji budou potřebovat. Ale starý pán ležel na posteli bez hnutí, jako by je neslyšel. A prosili ho moc a přišli i starší obce židovské, přemlouvali ho. Ale starý pán byl unavený a jako by je neposlouchal. Zapsáhli saně a honem a honem jeli pro jeho nejstaršího syna do Berouna, taky rabína, a k ránu ho přivezli. Starý pán byl ještě živ. Jeho syn si klekl u jeho lože a povídá: papa, ty od nás odcházíš, ale neber všechno sebou. Řekni nám tu největší moudrost, ke které jsi došel za celý svůj život. My budeme potřebovat. Starý pan otevřel oči, podíval se na svého syna a povídá: všechno je jinak. No a potom umřel.

Je před něma. Slunečko se štůzí na ten boží svět, země rozvícovaná jak šporhelda, nebe modrůčké jak chrpa, nikde ani mráčka. Strýc Kordula vyšli ze síně na dvůr, požůrli širák z hlavy, utírají zapotené čelo a dívají se přivřítýma očima kolem sebe. Punťa leží pod žebřem a je tak líný, že ani nechňapne po muchách, které se mu honí kolem čumáku. Děcka se čmáchají s husima v potoku a předháňají se ve štěpetání. A starostu Janek v zátočině pod mostem plaví koně. Strýc opří ty oploci zapálili fajku a vybafli s dýmem na tetku. Terézo, počúvaj, jdu se podívat do pola, jak tvrdne zrno. A vydali se do mokrých dílů. Donď a do pola rozhlédli se znaleckým okrem dobrého hospodáře, jakému vyrůstlo. U svojeho se zastavili a zbožně prohlédli svou roční prácu, s kterou byli opravdu spokojení. Žitečko se vlnilo a naklánělo strýcovi do ruky. Ulúpli jedno zrnko a zvědavo se do něho zakúsli. Při dobrém počasí možu zacidni se jet. Sedli si na brázdu a počúvali z křivánka, který cvrlí kálež kdesi v nebi. Myška nahlédala z důrky, kdo to ruší její království, a křepelka počítala vázané konto. Kordula se opřeli o mezník a podřimovali. Bylo jim jak kocůrovi na peci. V tém jich proberalo známé vrzání. Tidlivrz, to cvrček si ladil husličky zrovna strýcovi pod nosem. A protože při té muzice nebylo naspánek ani pomyšlení, napadlo jich, že by mohli provést nějakou čertovinu. Včíru už měli jenom jediné přání, dopadnout cvrčka živého. Ani se nepohli, ani dýchat přestali. Jenom jedným okem žůrali, kde je ten šumaš. Za chvilku ho zahlédli, jak se převalil přes malý kamének. Zakroužili jak ostříž, labo za zadeček a fuk si jim do škatulky ocírek. Kůšek dál začal vrzat druhý kolega a třetí. No a za chvilku měli strýc šumarskou bandu pohromadě. To už měli v hlavě čertovský plán zesumírovaný. Hodí jich někému oknem do chalupy. Bafaje jak fabrika s šibalským úšklepkem v kůtku brali se k večeru doma, přemýšleli, kého jenom téma huslistama nadělí. Najednou se ťukli do čela a už to měli. Starý mládenec Ignác Pulec. To byla adresa. Moc dobře znali tyho ubrblaného škarohledu, který už před 30 rokama prohrál veselou letru v kartách. Ľuďom se vyhýbal, s nikým se neznesl a u súdu už měl i domovské právo, lebo tam byl většině. Však prosudil pěkných pár měřic. Strýc docházel k prvním chalupám, už pozorno meršili, lestích někdo nevidí. A měli štěstí. Na blízku, krom několika děcek, nebylo nikde živej duše. Rozhledli se ještě jednou a šup trio do okna. A jak by se nechumelilo, brali se doma a spokojeno pobručovali. No, jenom dočkaj ty kůdelo. Však ty ti zahrajou, že na to tak honem nezapomeneš. A měli pravdu. Ignác Donďa z hospody zjedl hrnec kišky, kočku vyhodil do síně a šel spát. Ledva zhasl lampu a začal odfukovat. Ozvalo se do ticha izby. Tidlivrz. Ignác se vyšponoval jak struna, zarazil dech a ucho veliké jak za zlatku prez ústu nastavil k muzikantovi. A zase tidlivrz. Vyskočil z lůžka, rožá lampu, počúvá, nic. Ticho jak v hrobě. Tož vlezl zpátky do hnízda a zhasl. Když už na něho šli dřímoty, ozvalo se ještě silnější. Tidlivrz. Odplul, zaklel jak pohan, slézl, zapálil svíčku a vlezl pod lůžko. Krom pavučina hromádek od kočky neviděl nic a ticho jak v márnici. Tak slézl z postele do rána ještě 15krát. Sousedé vyprávěli, že snad tu noc Ignác někoho vraždil, lebo řval jak po minuty a mlátil všetkým o zeměnem třísky létali, ale cvrčky nenažel. Druhou noc se to opakovalo, jenom s tím rozdílem, že obrátil pelech na ruby, ožurl armalu od sieny a zdělal obrázky aj s hodinama. Vytrhal futra kolem dveří a vypálil svíčku všecky fuky za trávama na stropě. A cvrčci mu do toho vyhrávali. Ráno, když ho lidé uviděli, tož nebyl poznání.
Oči kalné jak steklý pes a zelený jak žabinec. A muselo ho to aj trochu nadrcnúť, lebo mluvil sám k sobě a fantazíroval. Od rána lapiel v hospodě a řečnoval, že tu chajdu podpálí a bude po svrčkoch. A třetí noc spálí k nás na hůře, lebo byl tak zničený, že už sa na nohách nemohl udržať. Až za týdeň, když obrátil celú izbu na ruby, podařilo sa mu svrčky dopadnúť. Ale to už měl ze zdi aj Maltoho ksápanú. A starý Kordula, že sa im tá lumpárna vydařila, byli každý deň tak spytí radosťou, že ich musela stará večer vyzúvať z holene, když sa dokúľali z hospody. A tak sa jednu, když byli zase i nastrojení, jak vánoční stromek v hospode, přiznali, že ty svrčky dali Ignácovi k svátku. A to byla předposlední kapitola s huslistama. Ignác sa to doviedel, slovácká krev zabúrila, zabrzal zubama jak cvrček a strýc Kordula dostali doporučenie aj expres takú pohubie, že im vyjela z pantu a na levé ucho nečuli ešte ani 3 mesíce potom, kdy stáli pred súdnou stolicou. Pán súdci, mieli s téma dvúma cvrčkařama veľkú prácu, lebo Kordula sa nepřiznali, že prej to řekli v opíci. A tož to odnesa zase Ignác. Dostal za tú facku 3 dní a 100 korun na sirotky. No, Ignác na svrčky nikdy v živote nezapomnel. Ale strýc Kordula také ne.

0: Rádio Jih Cymbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Dobrý den, pane Čvančara.
2: Jej, dobrý den.
1: Je to možný, že vy ještě žijete?
2: No, jak vidíte, no. A co vy, já už vás neviděl?
1: No, nechcete si přisednout?
2: Ale jo, to víte, já jsem stejně nějaký naběhaný, ucaprtelaný, no. Takový, víte, naběhaný jsem. Jo. Bolí mě nohy, no jo.
1: To jsem rád, že vás vidím.
2: No jo, to je.
1: Jak se vám vede pořád?
3: Ale no tak to víte, no já si nemůžu stěžovat, no.
1: No to rád slyším, že si nemůžete stěžovat. No.
2: Já nemám komu, víte.
1: Aha, no. Poslyšte, to už je ale doba, co jsme se viděli naposled, víte.
2: Je, to už je to. Já tenkrát býval ještě ženatej, myslím.
1: No jo. Vy jste taky býval ženatý?
2: No jo, to vy nevíte.
1: To ale vidíte to.
2: No jo, a ty jsi cestou se s mojí manželkou tenkrát.
1: No jo. No jo, s kým jiným taky, že? No. Jo, už si vzpomínám s tou vdovou, že jo.
2: S vdovou?
1: No jo.
2: Ale jde pas s vdovou. Já jsem zůstal po svatbě naživu přeci ještě.
1: Ale to já vím, já myslím jako, že před svatbou byla vdova.
2: Ale před svatbou nemohla být vdova, že jo? Žena se stane vdovou teprve po svatbě, když zemře manžel. A já jsem právě nezemřel.
1: No dobře, ale já myslím jako, že mohla být vdovou a po svatbě, když jste si ji bral, ne?
2: No jo, tak když jsem si ji bral, víte, tak byla napřed před svatbou a teprve, když jsem si ji vzal, tak byla po svatbě.
1: No jo.
2: No jo.
1: No dobře, no ale ty taky mohla být vdovou po někom jiným, ne?
2: Ale žena se nemůže stát, nemůže být vdovou po někom jiným, než po manželovi. A já jsem právě, když jsem si ji bral, tak jsem se stal automaticky jejím manželem. A sice hned po svatbě, že jo?
1: No jo, ale jste taky mohl být třeba už její druhý manžel, ne?
2: No jo, no dobře, ale žena se může stát vdovou i po jejím druhým manželovi, že jo? A já jsem právě jako její druhý manžel nezemřel. Já jsem zůstal naživu až do dneška. Vám můžu dokázat, že jo?
1: No, hlavně, že jste zůstal naživu.
2: No jistě. Víte, to je taky právě hlavní důvod, víte, toho, že se manželka nestala vdovou.
1: No jo,
2: že jste zůstal naživu.
1: No, já vám to věřím.
2: No jistě. No a co vy jste se neženil?
1: Jo, nedávno jsem se ženil.
2: Neříkejte. No. Tak to teď budete zřejmě taky už ženatej, ne? Co? No,
1: když jsem se ženil.
2: No jo, vlastně, když jsem se ženil, no. Tak to jde automaticky, že jo, potom.
1: Poslechněte, já teď nevím, jestli třeba taky moji manželku neznáte už dřívějška.
2: Tak?
1: No.
2: A to je nějaká manželka z dřívějška?
1: Ale ne, já myslím, jako jestli jste ji neznal už dřív.
2: Jo, takhle, a
1: no.
2: Jo. Myslíte, jestli jsem ji neznal dřív než vy, jako jo?
1: Ne, já myslím tak všeobecně dřív.
2: Jo, takhle, a
1: no.
2: A to ona byla všeobecně dřív nějak známá?
1: Ale ne, jestli dřív nebyla známá vám.
2: Jo, takhle, ano, ano. Jako jestli nebyla známá dřív mě, než všeobecně, myslím.
1: Ale ne, ona všeobecně vůbec nebyla známá.
2: Ne?
1: Ne.
2: A to ona se stala nějak všeobecně známou až později, nebo?
1: Vy mě nějak špatně chápete. Jo, počkejte, já vám ukážu fotku, třeba ji znáte.
2: A vy myslíte, že tu fotku už znám?
1: Ale ne, já myslím jako mou manželku.
2: Jo, manželku, no. Aha, no jo. Hezká taková, no.
1: Jo, hezká ženská to je.
2: No. Ne, já myslím, ta fotka, že je hezká, jako víte.
1: No. Ale jinak je taky hezká, ne?
2: Hezká, no jo, taková ostrá, jako no.
1: Ostrá?
2: Jo, jo, teda ne, vaše manželka, ta fotka, myslím, jako že je ostrá, víte, taková.
1: No, akorát dole, že je trochu zvojbaná.
2: No jo, no. Má tak trochu nohy dolů, takový.
1: Já myslím, ta fotka, že je zvojbaná.
2: Je ta fotka taky, no, ta no. Taky, ono to. Hezká taková, tady ta nalevo, ne? Tady, no. Tady.
1: A ne, co? To je kozel, tady to je.
2: Tady, ne, nebo...
1: No, ale no, tak přece snad poznáte už podle těch rohů, kdo je, kdo ne.
2: Ne, podle těch rohů se to dá hned poznat, samozřejmě, to je pravda.
1: No, ale ne snad jenom podle těch rohů.
3: Nepak jenom podle rohu, to ne.
1: No, jinak, že jo. No.
3: Například i podle té bratky tady je hned. Kdo je kdo, že jo.
1: Hezká taková. Ona je taková trošku tady špatně trefená.
3: Ne, ale jinak, jinak je hezká, takhle bych řekl, jo.
4: No já už budu muset jít, on totiž tady čeká můj vnuk na mě, víte?
1: Jo. No, poslyšte, to je váš vnuk, tamhle ten rošťák s tím kolem?
3: No jo, to je můj vnuk tady, no.
4: A proč jako říkáte rošťák?
1: No, víte, co on včera řekl týhletý mý manželce?
4: Ne.
1: Stará vošuntělá kozo.
4: Ne, říkejte, to on řekl ten rošťák?
1: Týhletý mý manželce.
4: Ježiš, tak to se nezlobte, to je rošťák. Já jsem mu snad už stokrát říkal tomu klukovi, že nemůže posuzovat lidi podle toho, jak vypadají. Tak nashledanou, pane. Jo, to... Thank you.

0: No ty vole, sebevrah. Ty vole, s vysílačkou vyběhá čokl za tou jezevčicí, vole. Dobrej, pane sebevrah, já vás nechci vyplašit, koukejte, já nejsem ozbrojený. Jo, vidíte to tady to, jo, všechno tak jak, žádný rychlý pohyby, nejsem ze šaškárny převlečený, nic, vidíte, že nevypadám jako debil.
1: No, nevím teda.
0: No, to je, jako ne, v pohodě klid. A mě se nerozčilujte, nepouštějte se hlavně, jo?
1: Proč bych se pouštěl?
0: No ne, abyste nespat, jo? Ono přece jenom, ono to je nějakých 75 metrů. Ten plivanec to tam letí pěkně dlouho. Hlavně tam kolikrát spadli lidi, ani nechtěli, víte? Minulý týden si tady Fred zastavil taxíka a prej, hoďte mě do nuslí. Když se rozkoukal, tak byl dole. Nohy v břiše, doktoři ho sbírají lopatkou. To byste nechtěl, ne? Skončit takhle, dole.
1: Sbírat s lopatkou?
0: No.
1: No to bych nechtěl teda.
0: No. Na folimance propíchaný větvem a pěkně. Hlavně klid, hlavně se nepouštějte, já vás nechci nějak rozšílit.
1: A co bych se pouštěl porád?
0: Máte problémy nějaký, nebo nechcete si o tom promluvit?
1: No problémy, no. Je toho na mě moc.
0: No jo, no tak kdo dneska nemá problémy?
1: Já začnu na jednom konci a než dojdu na druhý konec, tak abych začínal znova.
0: No jo, no. Sakra, to je situace, tohle je můj okrsek, no, tak jako, hlavně já za chvíli končím, to by se mi chtělo papírovat tohle do 11 do večera, teda. Chcete si radši sehnat konopní lano a někde si to mrsknout v klidu?
1: Mrsknout? No, no to nechci teda si mrsknout.
0: Nechcete? Nebo zítra, že byste skočila vám volno?
1: Dneska.
0: Dneska.
1: To chci dodělat.
0: Ježiš, no jen blbni. Dneska. Zítra je taky den, ne?
1: Řekl jsem dneska, tak dneska.
0: Jasně, klid, hlavně se nepouštět, nerozčilovat. Dejte, tak ještě je čas, ne? Je teprve 8.
1: No a co?
0: No, za chvilku jde měsíc pěkně.
1: No a co mám dělat?

0: skáču někam, neskáču, no. No v pohodě, že? Chatu, problém s chatou, že jo, teď jsem koupil chatu, no chata, on, to je vagón.
1: Takový. Vagón?
0: No, jako vagón, jo, železniční vagón, no, bylo to levnější prostě, tak. Tak to mám problémy s hajzlíkem teď.
1: Jaký?
0: Tam je cedulka, že se to nesmí používat, dokovat vagón není v pohybu. Než to roztlačím, tak si vždycky cvrknu do trenírek. No, to jsou trable,
1: to jsou trable.
0: Hlavně se moc nehejbejte, ať nespadnete, přece jenom je to vejška teda.
1: Víc se držím zatím, ne?
0: No. Musíte být tvrdý hlavně sám na sebe, víte, to mě učil táta. To vás ocelí a pak vás nic nerozhodí.
1: Jo.
0: Já třeba jsem jel z chaty z vagónu, že jo? A sousedovi jsem trefil plot. Co myslíte, že jsem udělal?
1: To nevím.
0: Vylez jsem a dal jsem si 5 bábu pokutu.
1: To je dobrý teda.
0: Tvrdej sám na sebe. No jo. Pak jsem zastavil u benzínky, koukám, světý gumy, pěkně dovnitř, v obě. Co myslíte, že jsem s nima udělal?
1: No, vyměnil je, ne?
0: Ne, sebral jsem si techničák.
1: To je herbol, vy jste tvrdej na sebe.
0: To jo, táta byl to samý, to byl taky policajt.
1: A co?
0: No, pamatuju, že mě vzal, jsme šli koupit kinder vajíčko do Tuzexu, tak skočil za pult a požádal o politický azyl. Nebyl sekáč, nepak. A mě se držte, v klidu.
1: Vždyť se držím. Ergota, běžte už někam. Začínám mít z vás depreze.
0: Prez. Tak řekněte nějaký vtip o nás, jestli máte třeba. My se zasmějem.
1: Tak víš, jaký je rozdíl mezi policajtem a úplným debilem?
0: No jaký?
1: Žádnej.
0: No proto. Dejte, pojďte, já vás vytáhnu v klidu. Pojďte, ať to máme za sebou, já vás vytáhnu ven, jo?
1: Ale nechytejte se toho.
0: Ale tak čeho se mám chytat, když ti chci pomoct asi?
1: Nelezte na to, budu to muset dělat znova.
0: Žádný hovadiny, podejte mi, je!
1: Tak to už je dneska 4. policajt. Já to snad nenadřu.
2: Rádio Jich Cymbálka. Cymbálka.

to je Nová Příbram. O kousek dál je Stará Příbram a tam je hotel Horymír. A tam já jsem před 13 lety propil sako a pověst. My jsme tu totiž točili film Práče, který si dovolím nepochybovat, že všichni dobře znáte. Je to film o takovém malém prádelníčkovi a o 6 štátskriplech, nevím, proč se jim tak říká, kteří prostě ho dostanou skoro ke sklonku války k vychování. My jsme točili některé scény tady poblíž Příbramy a tu hlavní, o které chci vyprávět, v takovém údolí, byl to, myslím, vojenský prostor, jmenovala se to údolíčko Jordán. Ta scéna byla, byl to asi obraz 66., byla popsána takto. Prádelníci, abych tedy ještě vysvětlil, co to je, to jsou ti, co mají, dejme tomu, plochý nohy a tak by to plásalo, že by se prozradili nepříteli. Tak nejdou v první línii, jdou vzadu a za to, že kamarádi střílej, tak oni jim perou podvlíkačky, košilky a takovýhle prostě ty věci, bez kterých se pořádnej mužský neobejde. Když říkám podblíkačky, myslím, je grhózny. No tak my jsme šli a dostali jsme toho chlapiška, který ho někde osvobodili v nějakým koncentráku. On mluvil česky, tak ho dali k Čechům a protože v těch prvních liních neměli čas se zabývat tím chlapcem, tak ho dali těm prádelníčkům, tedy nám, aby mu byli do konce války matkou i otcem. Zatímco my jsme měli války až po krk, tak ten chlapec kde co viděl, to se mu líbilo, pořád by chtěl býval střílet, dával si plynovou masku, sám si dělal plyny, sám se otravoval. Potom zase křísil. A jednou si tak vyšel někam do lesa, kousek od té divizní prádelny, my jsme právě stali u takového nějakého srubu, u kterého jsme měli ty necky, rozumíte dobře, necky, a tam jsme brali to prádlo. On v tom lese najednou kouká a tam jde nějaká zbloudilá slovenská holčička s krávou, ona pořád naozaj, kráva vůbec nemluvila. No, tak je zatknul a myslel si, přivedu, pochválej mě, mám 2 diverzanty. A tak je vede a jak tu krávu pořád tak pocukává za provaz, který má ta kráva kolem krku, kráva se splaší a tady už je to popsáno v tom 66. obraze. Prádelníci najednou nechají prádla a koukají. Od lesíčku ze zhora z kopečka běží polospašená kráva na

0: baráku má provaz, na kterém visí ten malý prádelníček. Prádelníci se smějí, až se za břicha popadají, ale když vidí, že je to vážné, berou nohy na ramena, zůstává tam jenom jeden, ten tu krávu zastaví a říká tomu malému prádelníčkovi, kde pak ulovil toho bizona, ty divoku. Já vám zaplať pánu, kdo to bude tohleto hrát, s krávama se ohromně hraje, to se domluvíte, krávo, ty přijdeš zleva, já zprava. Tady. To já jsem ještě netušil, že tahle ta scéna připadne na mě. Takže jsem klidně stál v tom údolíčku, koukal jsem se, říkám si, je to pěkně vybraný. Je to taková slepá ulička, kde ten, kdo tak bude zastavovat tu krávu, může vydechnout naposled. Protože tady byla zadní stěna srubu z takovýchhle klád. Vlevo jedno poschodí kurníky, tam byl nějaký fajnový chata, že to měl do prvního poschodí vyhnaný, tu druhou bežárnu. Vpravo plot z takovýchhle fošen a mezi tím škvírky, že by ani ustrašená myš neproběhla. Vojáci to pochopili, v tom přišel režisér Kachni a povídá, tak hele, tamhle právě přichází pan Znamínko, my koukli tam takovejhle řeznické vazba Znamínko a pan mi takovýhle mateřský Znamínko, tak furt na tu stranu přepadávám. A ved krávu, ne normální krávu, ta kráva byla skoro jako bejk, taková macatá, nadělaná, pěkně oni ji pečovali, že ano. A povídá, my tu krávu tamhle s panem Znamínkem vyvedeme na ten kopeček, tam bude stát taky kamera, tam přivážeme toho malého koblíce, ten hrál práče, ten, k té krávě, trošku ji rozsteklíme, ona se rozběhne tady sem do této uličky, vy se budete smát, až se budete za břicha popadat, a když uvidíte, že to je vážný, jak je to tam napsaný, vezmete nohy na ramena a utečete, jenom menší tady zůstane a zastaví tu krávu a šli ode mě pryč. Já špatně slyším. Pane Žizere, co jste to říkal, že já tady zůstanu a co s tou krávou? On pá, zastavíš ji a pak řekneš to s tím bizonem. Já vám, kdo to ty slyšel, já jsem v životě nezastavoval krávu. Jak bych to udělal? I ta kráva, i to je nějaká hmota. Když to bude řídit, tak říkáte, že to rozsteklíte. Já to i přece, on pá, četři scénář, já pám pečlivě. Mám ho i počketaný barevnýma tuškama. Ale tohleto, že s tou krávou, ausgerechnet, já, a on povídá, čeci, sená, zaplacení to dostaneš, tak ji budeš zastavovat. Já povídám, ale kde jsem si to mohl naskoušet? Já jsem ze zelinářství, my měli spoustu takovýchhle okurek, ale krávy žádný. Já sice znám z fyziky zákon o neprostupnosti hmot, ale tam nikde není řečeno, že by mě neprolil troch. Podívejte se, já to nebudu dělat, dokud mě to někdo neukáže. Co by se mě tady zbylo na této stěně, takový malý mastný flek a z ty krávy trocha hovězího promisí roty. Mám 7 dětí, jak dlouho s tou krávou vydržej. Já pán skutečně, já to... Kachyňa už to nebral v potaz a povídat se takový náš vtipálek, on vždycky tohleto, tamhleto, ale potom nakonec, já pám nakonec vůbec nic. Ale oni ode mě odcházeli, tak on se ještě zastavil a povídá, pane Znamínko, vysvětlete mu, jak se zastavuje spašená kráva. Ten Znamínko se na mě tak pohrdavě podíval a povídá, no mladý, podívejte se, když se spaší kráva, já pám, to je horší než kuň, bomba, to máte pravdu. Tak je nejlíp koukat jí upřeně do očí. Já pám, to víte, že jo, ta kráva má oči po stranách. Bych musel mít ještě asistenta na dva upřený pohledy. A nebo tu krávu obíhat. A kolikrát bych jí obíhat, když by mě narazila na tuhle tu stěnu, bo já to neplatí. A opa, nechte mě mladej domluvit. Jednak jsem starší a potom, podívejte se, je pravda. Máme zkušenosti, někdy ta kráva nereaguje a pán, no to by bylo právě dneska asi. Opa, v tom případě ji bereme za rohy a skroutíme jí hlavu některý z předních nohou. Já byl tenkrát takovej štíhlounkej, takovej holkama vyhledávaný. Já povídám, s touhle postavičkou já můžu kroutit krávy. To můžete vy, který máte svalí z ocele. A ještě takovýhle jméno. No, já nemůžu jít takovýhle, ale oni už zase odcházeli a pám, já tu krávu stavět nebudu. Až to uvidím, že to skutečně jde. Nikdo mě nebral v potaz, víte? Šli na ten kopeček, tam co s tou krávou udělali, to já nevím, jestli dali velkýho lomcováka. Ta kráva se rozběhla, samozřejmě na zkoušku, i na ten krk přivázali jen takovej pytel, po to lehčej ta kráva běžela. Já tam stál, vojáci daleko dřív brali nohy na ramena, já tam byl sám, jen tam zezadu se vozíval asi z 5 hrdel, koukej jí do očí, nejhorší tohle, já jsem si zespal uši, jen jsem koukal, jak to hovado se ke mně řídí, a když byl tak asi na 10 metrů, já to nevydržel s nervama, hup, a už jsem byl v tom kurníku. V prvním poschodí, to jako v divadle, kráva téměř zabodnutá do srubu. Oni na mě křičeli, já na ně taky, a pám, já nevím, jak to vypadá tamhle z toho kopečka, ale odtud je to hrozný. To je tak na široký film, ale hodně široký, abych mohl utíct do té kantny nebo té kantny, ale tady já stát nebudu. Když viděli, že z toho kurníku mě nikdo nedostane, i za cenu, že se vzdám honoráře, tak ten kachyňa se takhle rozhlídá, protože nejvíc na mě křičel do očí a za rohy takový bledoučkej asistent Toms, tak povídá, Toms, jděte mu to ukázat. Ten zbled ještě víc. A povídá, ale pane režisére, já přece, on povídá, co přece, on pá, já jsem tady přece od toho, abych řídil druhý plán, jako to, co je v dálce, víte tohle, aby slunce správně zašlo, mraky přešly a to. On pá, tak vás povyšuju na první plán, běžte mu to ukázat. A ten Tom zbledej šel k tomu srubu a povídá, no prdele, kvůli tomuhle, já jsem studoval vysokou školu, abych tady teď stavil krávy. Maminka furt povídá, půjdeš k filmu, je to fajnový zaměstnání a ty co mě tady, já pám, ale radit jste uměl, víte. On pá, já jsem nevěděl, já jsem taky nevěděl, jen se hezky postavte, hlavně koukejte jí do očí, ale to už ta kráva běžela. Já pám, koukáte jí do očí, on pá, mě se udělal strašený zákal. Pane Menšíku, nemáte pocit, že prší, já pám, ne, on pá, tak sám vlhnu. Tráva to rvala prostě, tráva lítala. Povídá, prosím vás, já mám na to, já pán, dejte mi ruku, hup, a už jsme byli dva v kurníku. Pompa, tady je to prýma. A koukám, je tady plno vajec. Já pán, to je ze mě, strachem. Kachyňa povídá, no tohle je neuvěřitelný. Kráva je bezvadná, herce mám v kurníku. Teď každá rada byla drahá, teď už nikdo neradil, každý tam stál jako, že myslí právě na nějaký vzdálený příbuzný, aby si ho nikdo nevšiml. Tři utekli, že se přejedli třešní, předstírali. A ten kachyňa povídá, podívejte se, my nemůžeme riskovat, že se to ještě jednou nepodaří, protože sluníčko nám utíká, pane znamínko, my to uděláme jinak. Z ty dálky se stejně nepozná, kdo tu krávu zastavuje. Najednou viděl, že to nepozná, já už mohl být třikrát probodený. Menší vám tamhle hodí ten svůj mundur, vy si ho oblíknete, zastavíte nám krávu, pak uděláme střih, menší to zase převlíkne a řekne to s tím bizonem. Já jsem ochotně házel už do dálky prostě sako, čepici, všecko, ty sunky. Ten se na mě díval velice opovržlivě, oblíkal to malý sáčko, švy na něm praskali a teď tam stál zapikolovaný, tím myslím zabodnutej v zemi jako skála. Hras valů, slunce se odráželo v týho pejčiší a já jen tak špitnul, povídám, hlavně koukat do očí. O, nechte si to, mladý, nechte si to. Já už stavěl tři krávy a pa, hlavně si jste je zastavil, jestli ještě neběhají někde. A to už ta kráva z toho kopečku běžná, to už ji vůbec nemuseli rozteplovávat. To už museli chrácholit. Ty krávě, když slibovali, že se umírní, že pojede na mamáj. A víte, co to je pro krávu mamáj, že ano? Ta kráva taková krotká, ale stejně od nás to vypadalo, že to není kráva, ale nukleární hovado. To vám na tu tresku jsme neviděli, ale něco strašného se řítilo, on tam tak stál, koukal, oči k nebi, dolů to, já pám, a v nejhorším případě jí skuďte, ale to už ten kurník pod náma třema tu tíhu neudržel. A my jsme se odstli všichni v prasečím chlívku dole. Řeznickej asistent Tomsa i já. Co měl ten režisér Kachyňa dělat, stál tam takhle a povídá, no to je neuvěřitelné. No tak snad natočíme jiný film o slepicích nebo o šnecích. S tou krávou jsme teda definitivně nepochodili. A ťapá k němu přišel a povídá, sudruh režisér, to byl slovenský herec. A čo to nakrútit obráteně? On ten kachyňa je bedna jinak, ale protože byl v takovýhle nouzi, tak na to skočil a povídá Martinku, a jak obráceně? A on povídá, však rozdívočte menšíka, ať ho zastavuje ta kráva.
1: Ahoj. No?
2: Ahoj.
1: No tohle to zrovna jsem nemyslel.
2: Co?
1: No nic mi neřekneš, jdeš na trochu pozdě, ne?
2: A jo, prosím tebe, nezlob se, ale já jsem byla u Jiřiny.
1: No?
2: Představ si, že Tonda má nějakou ženskou. No to je to celá prč. Pochopitelně, že po tolika letech manželství, to je tragédie.
1: No to je strašná tragédie.
2: No, strašná.
1: Takže Tonda má ženskou a my kvůli tomu nebudeme večeře.
2: Sobec, Pepo.
1: Jakej sobec? Proč tak sobec?
2: Jiný můžou být nešťastní, trápit se třeba, skákat z okna, jen když ty budeš mít ten svůj hlavec na stole, že jsem nestydl.
1: To jsi mi neřekla, ale že Jiřina chtěla skákat z okna, no.
2: No, skoro. No, proto já jsem tam byla takovou dobu, že já jsem čekala okno otevřený.
1: No, tak fajn, no.
0: Prosím, než uděláš něco k večeři, máme aspoň pivo nebo něco.
2: Pivo?
0: No, no máme nebo ne?
2: Pivo?
1: No ne, já pivo.
2: No jak teď můžeš myslet na pivo? Co tak tě neštěstí druhých vůbec nedojímá?
0: Víš, to mě dojímá, že jsem od rána nejet. Přišel jsem ze směny, tady nemám nic večeří, piju tamhle vodu, co mě na to má dojímat? Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej. Takových případů jsou dneska tisíce, že se někdo někomu utehne. No, no, tak to... To kdyby měl být dneska bez večeře, když mě to dojímá, tak to bych vůbec nejet.
2: Ale to je zajímavý, jak ty umíš všechno zjednodušovat.
0: Já to zjednodušu, zatímco ty to komplikuješ, že já jsem hladový.
2: No to bych ani neřekla.
0: Ne, to,
2: tak podle tebe by manželství mohlo vypadat klidně jako holubník, jo? Tonda je řekne muskej, no tak no. Buď to se k ní vrátí, nebo nevrátí, žena se s tím smíří, nebo nesmíří, případně si někoho najde, nebo nenajde. No. No to je krásný pohled na manželství.
0: Jaký pohled na manželství?
2: No.
0: Žijeme v poslední fázi 20. století. Století techniky, pokroku, no, no, to... no tak co? Na co mám manželství, je podle tebe nějaká otrokárna? No, když se jeden chce trhnout, tak ten druhý nemá právo, taky by to bylo pro něj potupný, mu v tom bránit. No to je všecko.
2: Ale
0: já mám hrát.
2: Tak se klidně trhni, když máš pocit, že...
0: Je, no tohle, tohle. To je ohromný, nadačno, tahle ta logika. Co pak já si řekl, že já si chci trhnout?
2: No,
0: my se mluvíme o Tondovi a o Jiřině, že on se tomu tak vlastně nebude.
2: Ale nějak se Tondy moc zastáváš, víš?
0: No bude jim je.
2: Ono ti to asi nebude tak moc cizí,
0: co no, ne, to mě nebude
2: ano, cizí.
0: No vůbec ne.
2: Tohle to mi vysvětlíš, ano? Tak podle tebe, když mužskej zahne, tak je to logický, to si řekl.
0: No to jsem
2: to
0: řekl. Ale no prosím, tak jsem to řekl, no. Já jsem to teda neřekl, ale je to logičtější, než kdyby to udělala od sebe ženská.
2: To je zajímavý, a proč?
0: Co je na tom zajímavýho? No prosím tě, no proč, no.
2: To je přece...
0: To je přece jasný, no ne.
2: No ne, no co, tobě snad je to jasný, ale mně ne. Tak proč?
0: Proč?
2: Proč?
0: No. No tak se na mě podívej, no. Zaprvé, mužský je pán tvorstva. A pak mužský, když zahne, nebo když se trhne, jak ty říkáš, tak to nemusí mít citově podložený. Takže se nic nestalo. On se vrátí domů, všecko dál klape, funguje, pokud je už jen večeře, tak se taky večeří. A nic se nestalo, no.
2: No jo, a to že mě zdobí.
0: Ale to já jsem neřekl, že ho to zdobí, prosím, já jsem nic takového neřekl. No je to přirozený. Vy si to vezmi v tomhle přírodě takový příklad. Vem si třeba Brémův, ten ze života zvěře.
2: Ale proč jsi brala Brémův, no,
0: tam třeba taková veverka, aby to bylo v tu zemsku. Veverka není ten správný příklad. Vem si kohouta. Co dělá kohout? Dneska má tuhle slepici, zítra dámhle tu slepičku, že ano. No a co? Odsuzuje ho za to někdo? Přestanou slepice snášet vajíčka, nebo zrušej druhé žárdu? Vůbec ne, nic se nestalo, no.
2: No tak pokračuj,
0: no.
2: No,
0: co bych pokračoval? No. Už ta ženská si tohle dovolit nemůže.
2: Aha.
0: Protože...
2: Rozumím.
0: Musím představit, jaký by byly řeči mezi lidma, znáš náš barák. No a potom ženská rodí děti, takže to vlastně vůbec nejde.
2: Proč to je, to je něco jiného?
0: No ty mě snad nechceš chápat, já tomu nerozumím. Podívej se, jaký je v tom rozdíl?
2: No.
0: Když ženská se chce trhnout, ano, když ženská chce vody, nebo si začít nějaký techtle mechtle, jo, tak musí co?
2: Co?
0: Musí být zamilovaná. A jak je ženská zamilovaná, co dělá? Má kulisy. Když to muž? Muž, ten když zahne, tak je nad tím povýšený. Je nad tím, zkrátka, je foř. Je foř. No jistě, že ano. No prosím. Ženská, když se zamiluje, co dělá? Balí kufry, pálí za sebou mosty, vřava, rozvod, tahání vodětičky. No to je podle tebe pěkná morálka, že ano?
2: Podívej se.
0: Nesahej na mě.
2: Logiku, jo? Tak podle tebe, když já si najdu mužskýho
0: no.
2: A zamiluju se do něj, tak jsem vlastně vysoce nemorální,
0: ale protože šíleně.
2: Už s tebou nechci bejt.
0: Ale šíleně.
2: Zatímco ty si odskočíš k nějaký slečně, vůbec nic k ní necítíš a klidně se vrátíš ke mně domů, no? Což je ovšem vysoce morální. To je podle tebe morálka, tak si to řekne.
0: Za prvé já nemluvím o sobě, mluvím o Tondovi a o Jiřině. No. Za druhý, není proč tady řeš o morálce. Já se vrátím domů a ty vůbec nemusíš nic vědět. Manželství jsem ohrozil, neohrozil. Všecko je v pořádku, milující. Manželka, pusinku, večeřinku, ježiš, já bych jel. Já nebo se o tom, co tak baví, když máma rád.
2: To je ovšem konec.
0: No konec, zaplať pámu takovýhle diskuzí.
2: No to je konec.
0: Jaký konec?
2: Víš ty, co vůbec si na sebe všechno řek?
0: Jak to na sebe, já mluvím
2: všechny. Tak s takovýmhle člověkem já tedy dál žít nemůžu.
0: Co to prosím tě, mluvíš s takým člověkem dál žít nemůžeš?
2: Já nemůžu! Ty si klidně jdi za svýma slečnama, klidně se přetvařuj, ale já... Já si balím svý kufr a
0: jdu. Co pak, já jsem jediný, kdo řekl, že já mám nějakou slečnu, prosím tě. Co to děláš?
2: Nechci na mě, nebo...
0: Nikam nechoď, pojď sem. Tak ty si prosím tě šla teď.
2: No počkej. To tě nemusí zajímat.
0: Moment. Ty chceš někam jít. Takže ty asi víš, kam by si teď po půlnoci skoro šla, víš?
2: Si vemu i brambory.
0: Pojď sem, nikam nechoď, posaď. Ty dávě, pojď. No to je ohromný. Ty víš, ke komu by si šla. To znamená logicky. Co ty někoho máš?
2: Já? No dobrá.
0: Co?
2: Tak když to chceš vědět, nakonec teď, když nám už tvoje názory s těma slepicema, tak ti vůbec nemusí záležet na tom, jestli já mám taky nějaký...
0: Je, no to je ohromný, to jsi teda potěšila. No to je výborný, hodně, jestli já mám nějakého kouta. Kdo to je? Kdo to je?
2: Já mám Tonda.
0: To jsem... No, Tonda! Je! Je všemu Tonda. No, to je neuvěřitelné. Takže tohle to celý divadýlko. Ta skákající Jiřina z tohohle, z okna. A to všecko bylo jen proto, abys mě připravila na to, že ty se vlastně někde taháš Tondou víc.
3: Nebylo by tady nějaký pivo?
0: Ty přijdi, ty ve situaci, když nemají nějaký tohle, tak ty bys jsi dala pivo, víc?
2: Jsou přece tisíce, tak jsi si našla Tondu, bože, no. Jiřina se s tím nějak smíří a ty si přece nějakou klidně najdeš, ne?
0: Co já přijela, půjde tebe, máš věcí, on umí!
2: Uklidně
0: se, Pepo, podívej se, sedni
2: si. Podívej se, manželství především není otrokárna. A jak jsi správně tvrdil, když si chci jeden trhnout, jo? Tak ten druhej mu nemá právo v tom bránit.
0: Co mi to povídáš? To jsem neříkal o nás, to jsem říkal o Jiřině a o Tondovi.
2: Našima Jiřiny, pokavaj ti nebo tu logiku.
0: No, logiku, já na logiku každou, víš co já udělám? Já se poblíknu a jdu a rozbiju Tondovi hubu, to já udělám.
2: Dobře, nevím proč. A za co? Ty jsi říkal, že když mužskej zahne, tak je to naprosto logický, tak proč?
0: No dobře, ale nezvou vlastní ženou.
2: No, takže v tomto případě Tonda jedná nelogicky, protože šlo o mě. Jo?
4: Jo?
2: Co?
0: Já ti něco povím. Je.
2: Yeah.
0: Víš co?
3: Co?
0: To je pro mě potupný. Víš takovýhle debaty. Ty se oblíkni, no vlastně splnou, to je jedno a vypadni. Ty jsi za svým Tondou. Jdi. Víš, že musím ty lidi něco poslouchat. Ale to ti povím. To je teda kahuf, ten tvůj Tonda. Ten, ty vole. No, to je ohromný, to se mi líbí. To straně
2: spolu. Před chvíli jsi tvrdil, že je Tonda docela bytný ústý.
0: Pešák, pidlo, okej. Pojďej se mu ruce. No jo.
2: No to
0: nestydí. Že se ty nestydíš, doma neumí ani zakloutit žebíček.
2: Ale že ty stydíš, kolika doma zaslou.
0: No, zkus to klop do panelu, ty. Jen si jdi.
2: Už jsi skončil?
0: No.
4: Tak to je konec.
0: Mezi náma definitivní.
4: Nebo to myslíš vážně? Já ti něco povím, víš. Já jsem s Tondou nikdy nic neměla, mít nebudu. A nic nemám.
0: Eličko, to tak pořádáčeš, to je v pořádku.
4: Protože k té večeři tak nic nemám.
0: To tak, co budeme dělat?
2: Pojď ještě chvíli popovídat o logice, jo?

0: Zachránil když jednoho ze strýců, který zblbnul v první světové válce. Ne vlastní vinou. On byl celkem v takovým nějakým zákopu, kde se nebojovalo, prostě udělali špatný zákopy. Ty šli pak z druhé strany, ty tam furt jako tohleto. Takže měli spoustu času si povídat ti vojáci a tam mu někdo nakecal, že existuje perpetuum mobile, tomu říká. A ten pápas, jakovýhle jsem nikdy v životě jsem neslyšel, bez Ritzmanic tam si tyhle věci vůbec jako neproběhne. Perpetuum mobile, co by to znamenalo, prosím tě? Automobile, to jo, ale... Opa, to je právě to. To má takový divný jméno, protože to neexistuje. Opa, tak co mi tady povídáš o něčem, co neexistuje, opa? V tom je ten háček, kamaráde. To, kdyby někdo způsobil, že by to začalo existovat, tak se jednak proslaví a obrátí koloběh tohoto světa úplně na ruby. Protože pak by už věci vznikaly sami od sebe. Ten pán, jak tomu mám rozumět? Strejc, teda chytrý člověk to... A tak ještě čet po večerech, že jo, kujáři. A ten pán, podívej si. O takovouhle věc. Vymyslet stroj, kterýmu by člověk dal jenom jedenkrát provždy a naposled impuls, a ten stroj z tohoto impulzu by nejen pokračoval z té činnosti, ale tou činností by si vyráběl patřičnou energii pro další pohon, který by způsoboval výrobu další té energie, čili perpetuum mobile, něco jdoucí do nekonečna. Ten impuls by byl to, co udělal Bůh, když nám vlil život. A podívej, od té doby my už sami tady děláme příkusy. Sami od sebe. Jen nám stačilo požduchnout a podívej, co se kolem nás děje. Tomu divu strýčkovi to vrtalo hlavou, vrátil se z vojny, začal se častěji a častěji zavírat do dílny, napřed ze svého materiálu, potom už z přineseného, jak tam ty nevěsty. Pane Meluzín, chceme se brát, že jo? A tohle, já... jsem zapomněl říct, on měl takový zvláštní jméno, protože na té vesnici byl jeden z nejsilnějších, tak se mu říkalo Meluzíne, ale on se jmenoval napůl jako prostě císař a druhý Claudius Pitzmaus. Oni Pitzmausovi měli už spoustu dětí, tohodle nečekali, nechtěli, tak se mu pomstili, že mu k tomu dali Claudius, aby si toho Pitzmause každej všim. Každý by se jmenoval Franta, no tak Franta Pitzmaus, no tak to nikdo neposlouchá, jak se říká Franta, tak už od toho nic nečekal, Claudius. Ale pač tam Ritzmanici všecky přebyl, tak se mu říkalo Meluzíne. Pak v Brně už zase Pitzmaus. A on vám v té dílně se zavíral a začal dělat z toho nejnevhodnějšího materiálu, který má poměrně největší tření ze dřeva, různý kolečka, válečky, pásy. Spojoval to, že už by s tím ani nemohl býval vjet do terénu nikam, pač to bylo větší jak vrata. A věřil tomu, že jednoho dne do toho nějak kopne nebo něco a už to nikdo, to březový a višňový dřevo nezastaví. On taky se napomněl říct, on dostal od šrapnelu tam na té vojně, že to nebude tak. Od toho kamaráda, on dostal taky šrapnelem, tak no prostě tam byl a když už promrhal veškerý materiál, i ten cizí a přišlo to ve známost, pač ty čekali ložnice, tohle nic a vždycky běžte se podívat, on tam blázen šíl a tak dále. Dostali se na buben a aby unikli tý ostudě, že by se ještě dlouho vyprávělo, jak promrhali cizí materiál, tak se odstěhovali do Brna. A tenhle ten strýc Pitzmaus v brněnský zbrojovce dostal místo v P18, to bylo puškový oddělení, dělali se tam pažby, a zároveň město takový jakýhosi domovníka, udržbáře v domě mýho kamaráda a pozdějšího tedy kolegy a dnes herce v Brně Milana Wagnera. Hoblíkova ulice, souběžná s Merhautovou, Brňáci jistě znají, velice tichá ulice, jednoposchodový výlky, před zahrádky a za zahrádky. A tuhle tu před zahrádku dostal strýc Pitzmaus s bytem v úrovni ty zahrádky, čili se suterénním bytem, jako erár, když bude pečovat, a tenkrát se to bralo doslova, o celou tu výlku, o zahradu vzadu, o popel v zimě, o topení a o tyhle ty všechny věci, přísní zaměstnání. No a tak prostě strýc Pitzmaus s tetou Marií, že ano, se tam ubytovali a on to měl přesně den jako den stejný. Přišel z té zbrojovky, teta mezi tím chystala. V oběd on se najed, vyklonil se do přezahrádky a on si tam dělal v té přezahrádce takový malý Versailles. To měl pohled od jiného kamaráda z Francie, tam se mu zalíbily ty zahrady Tak se snažil to vměstnat do toho malinkého prostoru. Hýřil barvama, pracoval v maceškách. Protože těch se vejde nejvíc na záhon a jsou nejrozmanitější. Dělal miniaturní cestičky, udělal si k tomu takový zvláštní nářadíčka, takový hrabítka. Pracoval s perfektním pískem, kterému se říká kočičí zlato. To jsou ty osmihranky, které se štěpějí a svítí, odráží se v nich slunce. Prostě něco překrásný. Ovšem, za tou před zahrádkou versajskou nebyl zámek, ale ten jejich suterénní byt, jo? Teta vždycky mezi tím skočila pro pivo, dala mu to, on si to dal z okna, takhle upíjel toho piva, pohrabával ty zahrádky, plel ty macešky, přemístěval je různě, prostě tak, jak měl náladu, jak pracoval fantazie, tak měnil ty barevný obrazce až jednou. My s tím kolegou Wagnerem čekáme z toho prvního poschodí, až půjde jiný náš kamarád, nechali jsme pootevřenou branku, aby jsme nemuseli dolů jít otevřít a koukáme a vidíme, že z těch Spitzmausů si vystrčil pivo a začíná vzdělávat ten svůj kousek té půdy. Kouk na nás, pak jsme pozdravili a páni, abyste mě kluci plivali do piva, my říkali, nepátrli. Prostě laškovali, ale my daleko dřív, než on, jsme viděli, že tou tichou ulicí běhá opuštěný pes. Tak, jak psi někdy běhají. Toho psa zaznamenal až tehdy, kdy do téže ulice vstoupil takovej pán, takovej krásný stařec, asi jako pan Dale, víte, který šel velmi volným procházkovým krokem, díval se tak ze zahrádky na zahrádku, jsem tam někoho pozdravil, aniž ho znal do oken, to jak píše Čapek, když je dobrá nálada, tak se hledat, co zdaří, že na co byste normálně jinak nedělali, prostě choval se jako lidumil, šel a když k němu přiběh tenhle ten opuštěný pes, tak ho taky jako pohladil, polaskal, pošimral mezi ouškama a ten pes vyjevený tím, že ho nenakopasí, tak šel vedle něj a v tom okamžiku z té žabí perspektivy ten můj strýc Claudius Spitzmaus zaznamenal tohohle pána s tím psem, protože volal do kuchyně, Marie, pojď se podívat. Takovýhle chlapi už se dneska asi nerodí. Podívej se, starý chlap, ale rovnej jako bříza povídá, zdravej a takovej typ. Ten už se musel takhle, podívej se, jak mu to v těch očích a to všechno. Takhle já si nějak představu, povídá Kosinu. Myslel Kozinu. Ale protože v Brně byl populární herec Kosina, tak to dávali, takhle se to dohromady. A furt ho chválil, až ten Kozina přišel k té předzahrádce, tak ten pes najednou pána nepotřeboval, potřeboval spíš něco jiného. Běh do zahrádky, tam udělal dřep a vznikla tam takováhle malinká versajská pyramída. V tom momentě se z mýho mírovního strýce Pitzmause stalo něco. Leopard. Povídá, jak si to představujete, člověče? Že já vám tady budu pěstovat záhony macešek, abyste mě chodili, tady byte na takovýhle svínstva pod oknama, do květu? Vemte si tu potvoru a pojďte tu hromadu vodný. Ten důchodce se ti takhle za srdce a povídá, pane, to patřilo mně. Pompa, komu jímu? Ten důchod se povídá, prosím pěkně. V prvé řadě ten tón si vyprošuju. Potom bych vás prosil, abyste mě nedával dohromady s tímhletím neznámým psem. O těch dalších věcech už ani nemluví. A teď povídá, vidíš ho? Tam se s ním cicmal. A teď, že mě poslali zároveň, tak se k němu nehlásí. Tomáš povídá. Tomáš pěknýho pána, nemá tváří. Povídá. A toho nezmizí. Ten pes vyhnaný tímhletím hlukem vyběh ven a když měl toho důchodce, tak ten důchodce, že se kvůli tomu psovi rozšířil, tak ho mírně nakopal. V tom okamžiku se otevřelo naproti v baráku okno a taková brunátná paní povídá, co ti hajzle udělá, že ho okopáváš? Dáš mu někdy žrát, abys do něj pušil? Povídá, rekuj domů, nebo tě pán sežere. Ten důchodce neschopnej slova se postavil do té ulice, kterou si předtím div nezamiloval, všetky zdravil, rozpřá ruce jako ve filmu, který jsem měl později, Belony ve Sedmým kříži Vosegrzový, ten, co udělal to salto, dvojnásobný, když věděl, že nikam nemůže, tak tenhle pán rozpřá ruce a povídá, tadle celá ulice, nemůže mu nebyl prdel. Namontovali tam i lidi, co byli nadovolené, jak stivují se všecko. Tohle a odešel vrávoravým krokem někam na zdravotní středisko. Bez poslech paní a odešel, ale aby tomu dal správnou tešku, vyšel strýc Claudius Spitzmaus s lopatkou a se smetáčkem, to hovínko takhle nametal a povídá, vidíte, Pak se člověk diví, že se tam nedohodne nějaký státník s cizím státníkem a tady se nedomluvil prostý Čech s Čechem a hodil toho vínko sousedovi do růží.
1: Oni tomu tak pěkně říkají, že pánové, v té společnosti, kde jsem ne, tohle, bohu, já jsem tak ukecanej, to ne, že by to chtěli poslouchat, ale co jim zbývá?
2: Já už jsem si kolikrát řekl, pro Krista pána, co já tolik kecám? Víš, Láďo, povídám si, zkus někdy přijít někam a seď tam tak tichý, až tím budeš nápadný. A jdu a sednu si a někdo povídá, my vám byli v neděli v Pardubici a pán, my byli v Budějovici.
1: A ten už to nedopovím.
2: Já jednou takhle jel v tramvaji a unusel z té radnice, abych se tak něčím zabavil, jsem si řekl, schválně budu koukat takhle doprava a co tam půjdou ženy po chodníku nebo tohle, tak si zjistím, takovej test si udělám, jak jsem vyběračný nebo tohle, kterou bych si tak vybral.
1: Já pán, tamhle tu.
2: Všecky, akorát jsem pohrdnul, tam nějaká babka vybírala z popelnice, já pán, pěpák, nejdou vrava, tak nějak poskočil, já mám, hele, čiperka, taky. Já teoreticky miloval celý Nusle.
3: To je nepřekonatelný, já jsem si to dovolil použít s laskavým svolením autora, ten výrok toho Rudlí, neboštíka Rudlí Dejla, kdy on povídá, Herko, řekl jsem si, taky už jsem chlap starý, něco jsem zažil, něco pamatuju, proč bych to neskusil zase v jiným žánru, já bych mohl napsat paměti. Koupil si papír, pero, seci a povídá, Herko, já si nic nepamatuju.
1: Na dvou stránkách jako školní slovový úkol v pojednání o ztrátě paměti.
2: To já už jsem vysvětloval, co pak nápadu já mám, ale od nápadu k tomu dát tomu skutečnou literární podobu, to bych nesměl číst, abych vůbec neměl představu, jak má vypadat prostě sloh nebo styl v psaní. Já jsem si řekl, pro Krista pána, teď přece tohle a já skončím v druhé větě na přechodnících. Když povídám, tak já můžu klidně říct, a tam byl takovej hájek, no teda hájek, ono pár takových, no ani ne stromu, takovýho roští nebo něco tohleto, ale tam to musíte napsat, co to bylo. A já najednou ve třetí větě spíšu, babička, davše z lesa, roští nesavše, mám si ten nějaký šroubovaný, povídám si, babička z lesa všeče, nesavše roští vše, a teď takhle na to můžu a povám si, bábo, jdi si s roštím kam chceš, a tady tohle své starosti dostanu od toho. No.
0: Luboš Kostelka daleko víc než mi všichni, kromě toho, že s náma študoval v Brně na Jáškové akademii muzických umění, tak se ještě staral tak, co se děje kolem, jaký je život a cvrkot. A tak věděl, že na Slovensku není čistý líh, ale že tam zase mají Montgomeráky, to bylo po válce. A tak za mnou přišel, já bydlel v továrně, kde byly demižony, to byla chemická továrna a povídá, hele, vypušť tam nějaký 3 demižony, kluci z farmacie by měli čistý líh a já ti oblíknu, povídá, že bych dostal Montgomeráček. Tak já jsem to tomu Lubošovi takhle teda přinesl, kde mi žijony, on pohá ve čtvrtek přijedu směrem od Půchova. Čekaj, já máš Montgomerák. Já jsem čekal, skutečně prvního, koho jsem uviděl, rychle se tam otevřeli dveře, vykou Kostelka a pán Hergo, ten je přesně, že on vyskočil z toho raku, jak kdyby mě neznal, utíkal podél mě a pán Lubošku, tady Montgomeráčka, on pohá, utíkej, prý, prosím tě, po mě jde policie. Takže já jsem neměl ani nemi žijony, on neměl lích a Montgomeráky o tom vůbec už se nám jako nezdálo. A tenhle ten Luboš Kostelka byl takovej ohromnej číman, on vždycky jak něco tak viděl, jemu se zdálo, že tamhle mezi domama je nevyužitý nějaký prostor, tak tam vybudoval kurty, měl to být bazén, ale pak jsme málo vykopali, že bylo asi takhle vody, tak z toho byly kurty, potom hrál se tam tenis a tak dále. A tenhle Kostelka jednou přišel a povídá, Laďo, co kdyby se zeptal tatínka, že bychom šli k vám na Knínskou přehradu na chatu, vzali partu takových prýma lidí, já mám 50 litrů vománkovýho vína a protože v té době se v ústředním deníku brněnským v Rovnosti objevovali takové rubriky, pač ještě nebyly, jak Slováci říkají, izbičky pro opilcou. Záchytní stanice. Tak vždycky toho, kdo prostě dělá nějaký virvál, tak vzali, tu fotografii z toho občanského průkazu fotografovali a bylo sdělení v novinách. Pan ten a ten, dejme tomu Adolf Jebavý, jinak řezník a uzenář, v noci zboural tři obrubníky u chodníku a tohle plným jménem na plný pecky prostě. A tohle, tak abychom z toho neměli takovýhle nějaký tyhle opovídá, na té přehradě se všecko ztratí. A tak já jsem řekl tatínkovi, ten pán, tak chlapci hlavně, aby se tam nezapálili, že jo. A taková parta z divadla brněnského jsme tam šli a nesli jsme skutečně velikánský demižon 50 litrů vína, jednak to bylo těžké a pak takovýhle množství, že jo, kde by ten Kostelka v jiný sklepí neměli a tohle to zase nebyl jeho artikel, váš pracoval, říkám, čistým líhu a v textilu a to. Lubošku, co to je za víno? A on říkal, vománkový víno. A někdy říkal, jo, vománkový, no jo. A zase cigary se ptali, jaký vománkový, tak těm neodpověděl. Čili jsme přišli všichni celkem takový čistý, neskažený věděním. Přišli jsme tak na večer, udělali jsme táboráček takovej, sehnali se v chatě, kde byly od hořčistý skleničky, že jo. Teď se nalejívalo a teď víno vám to bylo lehké, jak se říká na Moravě, lehké, ale veselé. Lidi hned začali tohle, tam někdo hrál, aniž měl kytaru, víte. Tohle. Jenže chuti bylo takové zajímavé. To víno vám chutnalo něco jako, částečně jako víno, ale taky jako griotka, víte? A jako vermu, takže, Lubošku, jak jsi říkal, že to je? Říkal, vománkový. Vománkový, no a když někdo se ptal, už potom asi potřeba, pají, dej už s tím pokoj, prosím tě. Jestli to nechutná, tak to nepínám, to chutná, a zase tohle to. Ohromný veselost, pohně, jiskry lítali až do té doby, kdy najednou z lesa, kam si předtím odskočil, vyběh celý bledej asistent výtvarníka ze státního divadla v Brně, nějaký Kraus, a povídá, co to pijeme za svinstvo. Všichni povídají, to už jsme tady jednou řekli, když ti to nechutná, tak se zbaloupám. Pozor, pánové, já jsem byl v lese a mě svítí hovno. Se podívat. Všichni jako, že byla nějaká legrace. Tak šli, ale zděsili se. Tam na takovým malým paloučku ležel něco, jako když upadne roura od toho, od neonu. Že jo? Jako taková od kostelních hodin na věží pospresující ručička, víte? Nebo je svěst světlušek. Prostě něco divnýho. My na to koukali, pojď, jak je to možný, a on povídá, no ať nám řekne Kostelka, co to pijeme. Jaký pak prostě, když slyšeli vománkový víno. Říci, pojď, to je pravda, jaký prosím tě tohle. A najednou jsme dostali strach, protože v té době probíhají takový různý ty procesy s těma Eisenponákama. Co když viděli na cisterně, která stála v nádraží, ty umrelčí hlády si řekli, no nás, na nás, s tímhletím umrelčím, čepovali a oslepli a umírali potom, že jo? Tak jednou jsme dostali strach, jestli nepijeme dřevitej líh nebo něco. Pač stejně jsme nemohli poznat, jestli vidíme nebo nevidíme, pač byla tma jako v pytli. Někdo povídá, Kostelka, co to je za víno? A není to žádná legrace, podívej se na to. A Luboš Kostelka povídá, přísám vám Bohu, ta základní surovina je skutečně víno, ale podívejte se, můj strýc mu to skysalo a protože on je takový, tohle on by to býval vyhodil a protože já žádný sklepy neměl, takovýhle množství vína taky ne, tak vám strýčku nevyhazuj to, no tak je to bože trošku kyselý, tak tohle to při nějaký příležitosti se to dá a on mi to dal. A naše správcová, která na všecko zná recepty a tak dál, povídá pane Kostelka, do skysaného vína je nejlepší naložit léčivý byliny, ty jednak tu kyselost stáhnou a nevezme to vínu tu jeho chuť. Nedá to tomu žádnou chuť ze sebe, víte? Pak to seberete, scedíte a máte víno takový, jaký bylo, než skysalo, že jo? A Kostelka pá, jenže já jsem nesehnal nic než vománkovej keřík. To je na revma. On to toho narval do toho demižonu a ono mu to zhoustlo, zželatinovalo. Tak zase běžel za farmaceutama a ty mu dali čistý lík a on to ředil, hned se mu to zdálo moc řídký, tak za standard keřík a tohle. A vznikl z toho takovejhle myšmaš pohálení, na kluci je to skutečně nezávadný, od dřevitým líhu to nikdy ani neslyšelo. Jenže my už jsme mu nevěřili, protože ten důkaz pravdy tam byl hrozný. Že jo, světla přibývalo. Někdo povídá, pánové, to chce doktora. Já pám, tady je takovej, ale ne zrovna Lidumil, ten nás vždycky posílá tohle. Já jsem tam, ale šepa jsem měl strach i o sebe, že jo, tak jsem šel, zabouchal jsem, tam se ozval, co je zase? Já jsem pán, pane doktore, první pomoc, on pán, jděte s tím někam, já jsem pán, je opravdu první pomoc. Pani doktora pán mě poslal někam tohle, já jsem to neslyšel, protože nám šlo o zdraví, řekl jsem si, musím něco spolknout, vydržet a bouchal jsem dál, až on se vykonil, pán, co to člověče děláte? Já na vás zavolám policii, já jsem povídal, že o první pomoc. My tam pijeme nějaký víno, o kterým říká majitel, že je vománkový, ale my máme spíš strach, že pijeme nějaký dřevitý líh, protože kamarádovi v lese z toho svítí stolice. Opa, co to povídáte? chlastu povídal, mladej můžou svítit jedině v oči. Ale už mu to nedalo, jak slyšel dřevíte jich a bylo, říkám toho tenkrát plno, tak se oblík, dost nadával, ale šel. Co vám to s ním udělal, když přišel na tu mítinku, to nemáte představu. Postavil se, kouk po těch mých kamarádech, kteří tam stali jak funebráci, pač už se jim promítal ten film, jak se loučej s rodinama, to dnes lepí sem nevidím. Kouk zas na to a povídá, pánové, to hovno skutečně svítí. Oni povídají, pane doktore, a nepřestává, my tady už taky dobře... Půl hodiny to pozorujeme, je to furt lepší a lepší. On šel k tomu blíž a povídá, komu to patří. Ten Kraus najednou takovej skromnej povídá, ale to nestojí za řeč, povídá. Ten doktor povídá, pojďte sem, mládenče, že vy jste tady o něco zako. A mu pánu já skoro upad a on povídá, o tenhle pařez, víte, tam byl trochu chnělej pařez, který sám od sebe fosforeskoval, zvlášť, když dostal takovýhle hit ze zdola. My šťastný, že nebo slepnem, ten doktor povídá, to mi musí dát ochutnat, z čeho vám to...
4: Rádio Jich Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hledáte program pro děti na léto?
2: Já budu chodit na příměřský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
1: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.dimeaturciak.art.
3: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
4: Na Slovensku začíná období tradičních jíst králů, které patří k nejvýznamnějším lidovým zvykům regionu. Jsou zapsány na seznamu UNESCO. Už od 22. do 24. května se slavnost uskuteční v Kunovicích, kde letos připomenou 30 let od obnovení tradice a 15 let od zápisu na seznam UNESCO. Vrcholem bude nedělní průvod krojovaných v čele s králem Cyrilem Hlaváčkem. O týden později se jízda králů koná také ve Vlčnově, kde tradici každoročně doprovází průvod legrutů na ozdobených koních, folklor i jarmark.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy zataženo, občas se může na části území stále objevovat déšť, který bude pravděpodobně zcela ustávat až ve večerních hodinách. Očekáváme 12 až 16 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a dorazte. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
2: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
3: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
1: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
4: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
5: Brněnské náměstí Svobody v srpnu ožije prvním ročníkem celoměstských hodů. Do akce se zapojí chasy z 22 městských částí a při společném tanci Moravské besedy se představí až 100 krojovaných párů. Hody začnou 14. srpna stavění máje. Chybět nebude cymbálová muzika ani doprovodný program pro veřejnost. Organizátoři chtějí propojit místní folklorní tradice a ukázat veřejnosti pestrost brněnských krojů a zvyků.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
5: Dnes na jihu Moravy zataženo, občas se může na části území stále objevovat déšť, který bude pravděpodobně zcela ustávat až ve večerních hodinách. Očekáváme 12 až 16 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: tam jsou moje koreně.
1: Kde našel jsem cit?
0: Lásku i zmierenie.
2: Kde národ můj pradávny, no večne mladý, učil ma pokore i prekonať pády.
0: Tam jsou moje koreně.
3: Kde matkina neha a otcova múdrosť
0: všetko zlé zaženie.
2: Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.
4: Tam moja duša zaspí.
5: Rádio Jih Cymbálka, Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Městy Spolešovice a Polešovičtí vinaři vás srdečně zvou na 9. ročník otevřených sklepů. V sobotu 30. května od 15 hodin bude na Vinařské ulici otevřeno 15 sklepů menších i větších vinařů. Těšit se můžete na bohaté občerstvení a cymbálové muziky Dolňáci a Liša. Více informací na www.polešovice.cz. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trdonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

Až se jednou ztratíš všedi všedních dnů, nikdy není pozdě začít hrát jinou hru, dokud dýcháš.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a dorazte. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
2: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
3: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
1: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
4: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Břeclavska.
5: Od úterý 19. května začne v Břeclavi částečná uzavírka ulice Národní hrdinů. Důvodem je havárie kanalizace u městské knihovny a následné opravy, které zasáhnou i část vozovky. Omezení se týká úseku od křižovatky u soudu po náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Ve směru na Mikulov bude provoz řízen semafor jedním pruhem. Opačným směrem pojedou osobní auta objížďkou přes náměstí Tomáše Garrigua Masaryka 17. listopadu a Sovadinovu ulici.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
5: Dnes na jihu Moravy zataženo, občas se může na části území stále objevovat déšť, který bude pravděpodobně zcela ustávat až ve večerních hodinách. Očekáváme 12 až 16 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hledáte program pro děti na léto?
2: Já budu chodit na příměřský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
1: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.timeaturciak.art.
3: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Hodonínska.
4: Jihomoravští radní schválili investiční záměr na opravu silnice mezi Násedlovicemi a Dražůvkami. Oprava se týká téměř 4,5 kilometru dlouhého úseku silnice třetí třídy. Součástí rozhodnutí bylo také zadání veřejné zakázky na stavební práce. Odhadované náklady přesahují 25,5 milionu korun.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy zataženo, občas se může na části území stále objevovat déšť, který bude pravděpodobně zcela ustávat až ve večerních hodinách. Očekáváme 12 až 16 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Městy Spolešovice a Polešovičtí vinaři vás srdečně zvou na 9. ročník otevřených sklepů. V sobotu 30. května od 15 hodin bude na Vinařské ulici otevřeno 15 sklepů menších i větších vinařů. Těšit se můžete na bohaté občerstvení a cymbálové muziky Dolňáci a Liša. Více informací na www.polešovice.cz. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trdonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a doroste. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
2: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
3: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
1: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
4: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Uherskohradišťska.
5: Na Slovensku začíná období tradičních jíst králů, které patří k nejvýznamnějším lidovým zvykům regionu. Jsou zapsány na seznamu UNESCO. Už od 22. do 24. května se slavnost uskuteční v Kunovicích, kde letos připomenou 30 let od obnovení tradice a 15 let od zápisu na seznam UNESCO. Vrcholem bude nedělní průvod krojovaných v čele s králem Cyrilem Hlaváčkem. O týden později se jízda králů koná také ve Vlčnově, kde tradici každoročně doprovází průvod legrutů na ozdobených koních, folklor i jarmark.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
5: Dnes na jihu Moravy zataženo, občas se může na části území stále objevovat déšť, který bude pravděpodobně zcela ustávat až ve večerních hodinách. Očekáváme 12 až 16 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hledáte program pro děti na léto?
2: Já budu chodit na příměřský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
1: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.timeaturciak.art.
3: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
0: Rádio Jihcimbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
4: Brněnské náměstí Svobody v srpnu ožije prvním ročníkem celoměstských hodů. Do akce se zapojí chasy z 22 městských částí a při společném tanci Moravské besedy se představí až 100 krojovaných párů. Hody začnou 14. srpna stavění máje. Chybět nebude cimbálová muzika ani doprovodný program pro veřejnost. Organizátoři chtějí propojit místní folklorní tradice a ukázat veřejnosti pestrost brněnských krojů a zvyků.
0: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
4: Dnes na jihu Moravy zataženo, občas se může na části území stále objevovat déšť, který bude pravděpodobně zcela ustávat až ve večerních hodinách. Očekáváme 12 až 16 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Městy Spolešovice a Polešovičtí vinaři vás srdečně zvou na 9. ročník otevřených sklepů. V sobotu 30. května od 15 hodin bude na Vinařské ulici otevřeno 15 sklepů menších i větších vinařů. Těšit se můžete na bohaté občerstvení a cymbálové muziky Dolňáci a Liša. Více informací na www.polešovice.cz. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trnonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a doraste. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
2: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
3: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
1: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
4: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
5: Od úterý 19. května začne v Břeclavi částečná uzavírka ulice Národních hrdinů. Důvodem je havárie kanalizace u městské knihovny a následné opravy, které zasáhnou i část vozovky. Omezení se týká úseku od křižovatky u soudu po náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Ve směru na Mikulov bude provoz řízen semafor jedním pruhem. Opačným směrem pojedou osobní auta objížďkou přes náměstí Tomáše Garrigua Masaryka 17. listopadu a Sovadinovu ulici.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
5: Dnes na jihu Moravy zataženo, občas se může na části území stále objevovat déšť, který bude pravděpodobně zcela ustávat až ve večerních hodinách. Očekáváme 12 až 16 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hledáte program pro děti na léto?
2: Já budu chodit na příměřský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
1: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.timeaturciak.art.
3: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
0: Rádio Jihcimbálka. Aktuálně z Hodonínska.
4: Za Galerii výtvarného umění v Hodoníně vznikla nová fasáda budovy společnosti MND. Ta propojuje architekturu, umění i historii těžby. Lidé si na ní mohou mobilem načíst QR kód a objevit skrytý příběhy, výtvarnou abecedu ukrytou ve štuku. Na fasádě se objevují pojmy spojené s těžbou, například vrt, cement nebo pažnice. Součástí projektu je také úprava okolního prostoru, nové parkování i relaxační zóna pro zaměstnance.
0: Rádio Jihcimbálka. Počasí.
4: Dnes večer polojasno, noční teplota 8 až 5 stupňů, zítra na jihu Moravy oblačno, přechodně může být i polojasno. Během dne se mohou na části území vyskytnout přehánky, výjimečně i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude většinou ubývat. Naměříme 19 až 22 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jihcimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

Na rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku a pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Městy Spolešovice a Polešovičtí vinaři vás srdečně zvou na 9. ročník otevřených sklepů. V sobotu 30. května od 15 hodin bude na Vinařské ulici otevřeno 15 sklepů menších i větších vinařů. Těšit se můžete na bohaté občerstvení a cymbálové muziky Dolňáci a Liša. Více informací na www.polešovice.cz. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trnonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hledáte program pro děti na léto?
2: Já budu chodit na příměřský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
1: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.timeaturciak.art.
3: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně ze Strážnicka.
4: Bzenečtí zastupitelé schválili na svém 20. jednání nový územní plán města. Vedení radnice už zároveň připravuje jeho první změnu kvůli dalšímu rozvoji území. Zastupitelé také projednali přehled investic, kterých město od roku 2022 připravilo nebo realizuje celkem 33, včetně 8 projektů v areálu zámku.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
4: Dnes večer polojasno, noční teplota 8 až 5 stupňů, zítra na jihu Moravy oblačno, přechodně může být i polojasno. Během dne se mohou na části území vyskytnout přehánky, výjimečně i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude většinou ubývat. Naměříme 19 až 22 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cimbálka. Rádio Jižní Moravy.
1: Na Rádiu Jih Cimbálka máme rádi dechovku. A pěkně od podlahy si hrajeme od pondělí do soboty vždy od 12. do 15. hodiny.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a dorazte. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
2: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
3: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
1: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
4: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Břeclavska.
5: Ve Valticích pokračuje spor kolem parkoviště u Rajstny, které podle vedení města částečně vzniklo na městském pozemku bez předchozího souhlasu radnice. Rada města proto nejprve zamítla povolení sjezdu a souhlas vydala až po odstranění části stavby zasahující na městský pozemek. Dalším problémem je podle města nesoulad projektu s územním plánem, protože plocha je vedená jako nezastavěné území určené pro hospodářské lesy.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
5: Dnes večer polojasno, noční teplota 8 až 5 stupňů, zítra na jihu Moravy oblačno, přechodně může být i polojasno. Během dnes se mohou na části území vyskytnout přehánky, výjimečně i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude většinou ubývat. Naměříme 19 až 22 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Městy Spolešovice a Polešovičtí vinaři vás srdečně zvou na 9. ročník otevřených sklepů. V sobotu 30. května od 15 hodin bude na Vinařské ulici otevřeno 15 sklepů menších i větších vinařů. Těšit se můžete na bohaté občerstvení a cymbálové muziky Dolňáci a Liša. Více informací na www.polešovice.cz. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trdonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocymbalka.cz.
1: Hledáte program pro děti na léto?
2: Já budu chodit na příměřský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
1: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.tymeaturciak.art.
3: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných od překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
4: Vlkošské dny vojenských tradic 2026. Tradiční vojensko-historická akce regionu je opět tady. Jedinečný střet historických vojsk, techniky i útoky válečných koní v hlavní bojové ukázce s leteckým soubojem letounu Messerschmitt Bf 109 versus P-51 Mustang přímo nad vámi. Exkluzivní premiéra průzkumného letounu Piper L-4. Dynamické ukázky jednotky speciálního vyzbrojení a mnohem více uvidíte 6. června od 10 ve Vlkoši. Tady prostě nesmíte chybět. Více info na www.militarymuseum.cz nebo na Facebooku.
0: Rádio Jih Cymbálka. Aktuálně z Jižní Moravy.
5: Jihomoravský kraj příští rok podpoří děti z rodin, které si nemohou dovolit platit školní obědy. Na program potravinové pomoci kraj vyčlenil přes 32 milionů korun. Peníze pomohou dětem z rodin ohrožených chudobou, dluhy nebo například samoživitelům. O dotace budou školy a školská zařízení žádat od 23. června do 1. března příštího roku.
0: Rádio Jih Cymbálka. Počasí.
5: Dnes večer polojasno, noční teplota 8 až 5 stupňů, zítra na jihu Moravy oblačno, přechodně může být i polojasno. Během dnes se mohou na části území vyskytnout přehánky, výjimečně i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude většinou ubývat. Naměříme 19 až 22 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a doraste. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
2: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
3: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
1: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
4: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně z Hodonínska.
5: Za galerii výtvarného umění v Hodoníně vznikla nová fasáda budovy společnosti MND. Ta propojuje architekturu, umění i historii těžby. Lidé si na ní mohou mobilem načíst QR kód a objevit skrytý příběh i výtvarnou abecedu ukrytou ve štuku. Na fasádě se objevují pojmy spojené s těžbou, například vrt, cement nebo pažnice. Součástí projektu je také úprava okolního prostoru, nové parkování i relaxační zóna pro zaměstnance.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
5: Dnes večer polojasno, noční teplota 8 až 5 stupňů, zítra na jihu Moravy oblačno, přechodně může být i polojasno. Během dne se mohou na části území vyskytnout přehánky, výjimečně i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude většinou ubývat. Naměříme 19 až 22 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: Rádio Jih Cymbálka. Zveme vás na nejlepší akce v našem regionu.
1: Městy Spolešovice a Polešovičtí vinaři vás srdečně zvou na 9. ročník otevřených sklepů. V sobotu 30. května od 15 hodin bude na Vinařské ulici otevřeno 15 sklepů menších i větších vinařů. Těšit se můžete na bohaté občerstvení a cymbálové muziky Dolňáci a Liša. Více informací na www.polešovice.cz. 71. ročník tradičních národopisných slavností Podluží v písni a tanci se uskuteční v Trnonicích ve dnech 5. až 7. června. Tento významný folklorní festival, jeden z nejstarších v regionu, nabídne bohatý program plný lidové hudby, tance, krojů, přehlídku řemesel a ochutnávky místních vín. Nebudou chybět ani soutěže ve zpěvu, tanci a ostárka Podluží. Podrobný program a další informace najdete na www.tvrdonice.cz.
0: Chcete i vy pozvat posluchače Rádia Jih Cymbálka na svou akci? Kontaktujte nás na www.radiocymbalka.cz. Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Poslouchat nás můžete také online na www.radiocymbalka.cz.

0: Zajímá vás, kdo zpívá a jak se jmenují písničky, které hrajeme? Podívejte se na seznam odehraných skladeb na www.radiocimbalka.cz.
1: Hledáte program pro děti na léto?
2: Já budu chodit na příměřský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
1: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.timeaturciak.art.
3: Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Co s tebou dělají, když je opravdu cítíš? Pět primárních emocí, doplněných o překvapení, je hlavním tématem výstavy Kortizol a endorfiny v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Pět současných českých umělců jim dává podobu a nechává návštěvníky do nich vstoupit. Přijďte to prožít. Výstava trvá do 18. října. Více informací na www.gvuhodonin.cz.
4: Vlkošské dny vojenských tradic 2026. Tradiční vojensko-historická akce regionu je opět tady. Jedinečný střet historických vojsk, techniky i útoky válečných koní v hlavní bojové ukázce s leteckým soubojem letounu Messerschmitt Bf 109 versus P-51 Mustang přímo nad vámi. Exkluzivní premiéra průzkumného letounu Piper L-4. Dynamické ukázky jednotky speciálního vyzbrojení a mnohem více uvidíte 6. června od 10 ve Vlkoši. Tady prostě nesmíte chybět. Více info na www.militarymuseum.cz nebo na Facebooku.
0: Rádio Jih Cimbálka. Aktuálně ze Strážnicka.
5: Břenečtí zastupitelé schválili na svém 20. jednání nový územní plán města. Vedení radnice už zároveň připravuje jeho první změnu kvůli dalšímu rozvoji území. Zastupitelé také projednali přehled investic, kterých město od roku 2022 připravilo nebo realizuje celkem 33, včetně 8 projektů v areálu zámku.
0: Rádio Jih Cimbálka. Počasí.
5: Dnes večer polojasno, noční teplota 8 až 5 stupňů, zítra na jihu Moravy oblačno, přechodně může být i polojasno. Během dnes se mohou na části území vyskytnout přehánky, výjimečně i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude většinou ubývat. Naměříme 19 až 22 stupňů.
0: Právě posloucháte Rádio Jih Cimbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.

0: najmilejší zádaň les.
1: A keď se neudí, bude se pát, a ty...

obírala mařená do šišek borůvky.

Rádio Jich Cymbálka. A já budu...

0: Právě posloucháte Rádio Jih Cymbálka. Hodonínsko 91,4, Břeclavsko 93,2 a Kyjovsko 91,8 FM.
1: Tož vítajte, milí přátelé. Vítajte vy všetci, co sa rádi smějete, co máte rádi dobré vínko a dobrou zábavu. Víte, každý z nás sa sem tam pozastaví, aby sa poohlédl za tým, co sa mu v živote podařilo udělat anebo nepodařilo. A tak a já jsem sa na sklonku tohoto milénia rozhodl vám, se kterýma jsem sa dlouhé roky setkával, jak na pódiu, v televizi, rozhlase, anebo jenom tak u pohárku dobrého vínečka, nabídnout to najveselejší vyprávění z mojich nahrávek. Za ty dlouhé roky jsem učinkoval s hodně muzikantama, ale určitě tá kapela, ze kterou jsem toho najvěc prožil, byla Moravánka Jana Slabáka. Tož na samý úvod sa podívajeme do Letovic, kde bylo s chlapcama z této kapele opravdu veselo. Přeju vám dobrou zábavu.
2: Tak už je tady a není záchrany. Už ještě jednou pěkný dobrý večer a dovolte aj mě, abych vám popřál tu najlepší pohodu, o kterou se vám starají tyto šikovní chlapci. Tak to říkáte teď, no to jsou fešáci, co? No. Keď si svobodní před důchodem. Ale musíte uznat, že najšikovnější z celé té partie je můj velice dobrý kamarád a váš rodák, náš dubista Zdeněk Lihán. Potleskajte ho za studíci. Smrdí po borovičce, no. Ano, no tak ale, víte, on vždycky říká, Fransku, já mám taký problém. Já, když vezu u nás na Karlov do hospody, poznáte tu Karlov univerzitu tady, že? On už má třetí maturitu tam, no. Tak vždycky ve mně začnou bojovat takový dva duchové. Jeden duch říká, Zdenku, pí. Druhý říká, Zdenku, nepí. Jeden říká, pí. Druhý říká, nepí. A než se ty dva duchové mezi sebou domluví, já jsou načápaný, no. No ale musím ještě vzpomenout dalšího kamaráda, kterého tady mám. A to je náš tenorista Miloš Kučírek. Potleskajte, Miloška. Počkajte. Milošku, jak se na tebe tak dívám, ty hodně po ten světě cestuješ, co? A že už máš aj vlasy spakované. No ne, ale jinak je to všecko pořád, hlubia sami chlapci. A taky, jak se říká, že jeden je po tatovi, druhý je po mamě. Já jsem byl včera ve sklepě, to jsou po opici. No vidíte. Chlapci, běžte si odpočinout, máte tam ponalévané, zapeskáte chlapcom ještě na pohárek. No. A lidé, jak se jináč máte? Dobré, jak jste na ten s vajcama? No. To bývá kombojka, že? Jak to bylo drahé, no. Před týma Vánocama. A Vánoce proběhly u vás, dobře? No, já si byl na Vánoce celý takový namňako, za to na Silvestra jsem byl úplně tvrdý, no. Ale jinak u nás byly pěkné Vánoce, já si mojej starý podstromejček koupil klokana. No co proč, aby ho naučil, jak se skáče z prázdnou kapsu? Však to bude potřebovat, no ne? No, ano! Že je to těžké. Tak je, počkaj, to jsme vám hráli na severu tam v Ústí nad Labem. Tak to se má jmenovat jen Ústí, že tento rok samozřejmě nad Labem je, no. No, to je všecko, ale jak byly ty volby, já jsem volil erotickou stranu. Ano. To jsem šel z mou starou manifestačně a tu erotickou stranu toho šuplíka sem hodím. Protože podle mě má nejpěknější vládní program. Lebo ty jediný si opravdu zvykají na tu chudobu, na schůzi chodí na hatý. Ano! Koukáte všeli, jaké ty hambaté plese, co? A těch časopisů, co je, Playboy, Sex Tabu, to můžete včelkali, ani na ten záchod to nemůžete dát. No, kdyby, jedině potom, že byste z toho postřeli to pixe, co víte? Ale aj u nás včelkají v Lanžotě máme pobočku té nezávislé erotické iniciativy, ano. Můj stareček je předsedů, z dobrého kořina, co? To je ten jihomoravský kohout, no. No, reprezentant. Tak není vám dávno, já jsem se vám stavil na schůzi, víte, mají to na obecné škole, tam mají tabulu, aby se to všechno nakreslili zrovna. No, akorát vám tam probírali, také dobré téma měli, způsoby jeho milování. To byste, chlapci, nevěřili, co všechno ze svou starou můžete dívat za kotrmelce. Ano! to bych potom poslal do toho cirkusu Humberto. No. To máte všelijaké milování. Španělské, to když vás tlačá boty. No, italské a francouzské. A ze zadní lavice se ozval soused. Zakřičal, že chlapci, ještě vám tam chybí indické milování. Říkáme, to, jak je to indické? On říká, no jaké, no včera jsem se tulil k mojej a ta zavrčela, že tato nech to na Indii, no? A, byla to ptáko. Tady máš indické milování, že nech to na Indii. To by bylo delší než Dallas. Jo? Nemá také tolik dílů. No. No, ale proto je taky můj stareček předsedů té strany. Lebo si zebral nakonec chůze slovo a řekl velice pěknou věc, že chlapci, já vám poradím, jak na to. Když já se jdu tulit k té mojí, tož jí nasadím plynovou masku. Za první je v těm pěknější, za druhý vám do toho nekecá, a když ji ucpete filtr, tak se buháže jako 18 let. Co říkáte, chlapci? Klinová maska. To je dárek Modožo. Ano, a s tím chobotným to můžete koupit. No to jsou dneska i všelijaké ty erotické pomůcky. To u nás vyrábí gumosex, představí. To je zmíněj kvůli vátému sortimentu, tak co lehátka už tam nedívají. No, taky to vám taky jdu po lánžotě, po tém našem budoáři, tam máme ty butiků nasáčkovaný. A jdu vám tak okolo drogérie, říkám na jako rucinál, na co to dostali za ty nové barevné kolky do Vinohrada, nebo co? Tudy jdu blíž, to byly ty Robertky. Aška tady pichlo, že vyvážáte slav ráble. No. No, ty jsou dobré, ty vám vytečou za 3 minuty aj s baterkama. Tam nemusí být jeden zajíček, ten Duracell, víte, jak poskakuje v té reklamě, tam bubnuje. Ale za to vám automaticky poskáču celou zahradu. Ha. A bez namáčaní. To je dneska i bez toho namáčaní důležité, co? To se tady nevrznete. Ježíš, to jsou zase všelijaké ty reklamy, co? No, mě za najvěc lubí ty reklamy, že skvrny od vizíru najlepší vyperete variely. Co, to neznáte? Nebo Heleno, ty kradeš? Protože nejsi tak hůba, abych nakupovala, no? Alebo ta moja fernet a rum každý v jedné lahvi? Já ne, já se chci nemožrat a jít, no. Ano. Dobré to je. Je? Tetino, vysmrkajte se, klidně odkažte se. A i v té první řadě tak se vyjímáte pěkně. A i tu halenku to máte v nějakém drahém prášku prané, co? Nebo ty barvy se vám tady tak smějí? No? Ani nemusíte být profesorku matematiky, no. No, ale ty prášky, ten Ariel, používáte ho? Ten je vynikající na tu zažranou špinu. To nefunguje, protože je špína zažraná. Ha! A moja stará vyžraná, to už tam nenapíšu. Počkajte, já si trošku odfúknu. Počkaj taky, naša stařanost blblá týma reklamama. Šva a koupila myslím kilo toho vizíra, to vizíráme, mizíráme, víte? Šva, že to vyskúša na těch starecových spotkách, jak to funguje, no? No, tak vám to donesla dom, na těch spotkách udělala uzel a vložila ho do kapsy. No a začala to prat, teda bez namáčaní, na to jsme si dali zvláštní pozor, no tak schovali jsme ji škopky, no. No starý člověk lahko se pomíjí, lidi, oprava to, pověsiva to na dvůr a šva pro další várku. A než se vám vrátila, tak nějaký chuligáni jí to prádlo poschovávali. Ona vám vyleze chudáčisko, čučí na ty holé šňůry, zakřičí, že no krucinálu neuvěřitelný, aj skvrna otřešní zmizla. zase jí bereme, ve škopkách, no. Ježiš,
3: ale jak jsem říkal, já nemám nic proti tým reklamám, to je výborná věc, jak uteká ten teleshopping z toho Hodonína, ta kometa přes tu televizu, kukáte. Jsem koupil z toho všelijaké ty roboty, ty mačkače, hranolkovače, stará má tak dořezané ruky od něho už, no. Alebo minulé také to jsem vám šeju a koupil jsem starý ten Tampax. Poznáte Tampax, ne? Taká zelená škatulka. Tam je napsané, že aby už mohla dělat to, co dřív dělat nemohla. Ša, sa jí nechce ono Vinohrada? Říká, zeber si Tampax a mašíruj. Zadarmo tě budu živit. Tak já nevím, kam ty naftaný strčí, ale létala tam jak Gagarinova raketa. Oči vylezly jak světlomety z Toyoty, no. Velice, no, dobré to bylo. A není dávno měla moja narozeniny, no, už také, ježiš, kulaté, jsem zapraštil přes kapsu, pořád vám třeba nějaký ten činčlový kožík z toho zdechlého kocůra, no. Ne, já jsem jí koupil ty narozeninám Pampers. Ano, ten růžový, však to potom nosila místo ušánky. Když napadá sníh, to se nepromočí, víte? Ty nahodně promočení. To se můžete promočit, kolikrát chcete. Takovou kulu tady měla ze sněhu. Ani kapku to nepustilo. No, říkám a dovnitřku ještě koupím tu vložku Alweiss. Co? A když skočí z hůry, aspoň se jich nestane. Co? No, bude vybavená. Je, takhle to musíte. Ale najvíc na ty reklamy doplatil můj soused, no chudáčisko špatlavý. Tak se vám ke mně opatrno šmúral, potkal jsem, víte, taký celý zmoklý dým Stešeckého, takový celý pokřivený, říkám, Brunále, co ti je? Ke Francku ani sa neptaje, že stará ti mi začala kupovat ten Black Diamond. Říkám, však co je na tém, tak to je dobrá zubná pasta. Máš potom takový ten čerstvý luf z huby? No říká, to ani ne, ale tvrdnu mi vajca. Chudáčisko sluze.
4: Ostrava je šumné město, o tým slycháváme často, co mi všecko nové mumy a furt na ňu nadávumy, mumy kupen nových věcí, o tým budem zpívat všetci.

Jak to dopadlo v tým Kinestaru? V pátek jsem se před koncem šichty stavil u Jaruny v kanclu a zoptal jsem se, jestli teda platí to kino. Tuže zas se zatvářila tak jak kuřiřiť a vykrucala se, ale jak jsem se zeptal ještě čtyřikrát, konečně z ní vylezlo, že teda já. Tým babám to asi robí dobře, když je člověk musí přemlouvat. No ale oddychnul jsem si, bo už jsem měl kupený ten lístek aj pro ňu a koho včil narychlo zháňat. No ní? Tuž jsme se domluvili 15 minut před začátkem u vchodu. Večer jsem šel brzo spať, bo v bedni nebylo nic, co by za to stalo, a na sobotu jsem chtěl být čiperný. Dopoledne jsem poklidil chlívek, bo jsem doufal, že po kyně se stavíme u mě pokecať o filmě nebo tak. Zkontroloval jsem ledničku a našel jsem akurát 2 centiaky nedopité meruňky a cosi k průhledného v plastové flaše, co smrdělo jak slivka a chutnalo jak francouzka s mydlem. Tuž nic moc. Radši jsem zašel do Alberta, abych zrobil případný dojem, prasknul jsem se přes šrajtoflu a koupil jsem kalvados. Sice to nemusím, ale Jaruně to určitě bude chutnať a jak bude nám léta, tuž možná aj ten striptiz bude. Chtěl jsem si koupit cosik na oběd, ale vzpomněl jsem si, že jsem mamě minulou sobotu slíbil přijít na oběd další týden. Z domu jsem jí zavolal, jestli to platí. Byla v šoku a 3x se přeptala, jestli potřebuju chechtaky nebo co, že volám. Nakonec mi uvěřila, že se chcu fakt enem najest. Tuž jsem k ním zašel, pokecali jsme tak jak vždycky a mama naraz pravila, co má koupit hrantům od segry za vysvědčení, co mají v pondělí. Tuž pozor, zablikalo mi v pale. Jaké vysvědčení v pondělí? Jasně si pamatuju, že jsem kupoval lístky na sobotu 30. a vím, že vysvědčení se dává poslední den v lednu, bo haranti vždycky otravuju, že chcu odměnu a tahají mi z peněženky drobné. Tuž vysvědčení muselo být v pátek, ní? Byl jsem z toho tak nervózní, že ani nevím, co jsem to zežral a hned jsem letěl se podívat dom na ty lístky. A do řiti. Ten pajtaž hlupý mi je prodal na nedělu. Kura, jak já to vysvětlím Jaruně? Ta bude nasraná jak ve Venuši na hajzlu. A tež já. Jak jsem mi to zavolal, 15 minut mi řvala do tydlifona, jak jsem jí zgýchal víkend a že v nedělu už cosik má a že s tím počítala na sobotu. Ještě, že jsem měl tydlifon dal od ucha a před sebou noviny, bo by jsem asi ohluchnul a aj by mě nasrala. Jak se nadechovala k dalším kecům, slíbil jsem jí honem, že ju předtím vemu na kafe, tu jsem ju nakonec přemluvil. Večer volal Peťa, co jsme spolu honili babi na průmce a sem tam zajdeme na pivo, jestli bych večer nezašel na jedno. Tuž přece se nenavalím den před takou důležitou akciu. Přemluval mi, ale naštěstí te ho nechal chvíli před tím, než by se mu to slíbil. Večer jsem si dal před bednu jakési zbytky z ledničky a chtěl jsem se dívat na tu verichiádu. Ale nova to jaksi zdupala, bo to bylo horší než smrad ze spalených nechtů, tuž jsem u tého zalomil. V Carrefouru jsem se potlukal o hodinu spíš, bo jsem byl nervózní z toho, že budu po dlouhé době kajsik sám z babu. Stavil jsem se v Elektru mrknout se na ty DVD, jestli tam zas nebude jakési zlevněné, jak při té akcii po novém roce. Jak tam tak bludím a očumuju ty pekelné stroje, zahlídnul jsem u kteréhosi k regalu Jarunu. Asi byla tež nervózní, tuž to vypadalo slibně. Vzpomněl jsem si, že se mi slíbil to kafe. Tuž jak ní valím, lapnuju za pazoru a tahnuju k automatu, bo jsem se chtěl pochlubit, že už s tím umím. Možná se mi to enem zdálo, ale zase tvářila jak kuřiřič. Tuž počátek nic moc. Pomalu jsme přešli ku Kinestaru a ona ani slovo. U bufika se na chvíli zastavila, jak by na co si čekala, potom enem pokrčila ramenami a zas ten ksicht. Pomalu jsem si začínal zvykat. Ve vnitřku jsme lapli na řitě a Jaruna začala jak hladový sup ohlížať okolí. Jak viděla kterehosi s kelimkem, začala divně přežvikovat. Za chvíli mi to zecvaklo v pale. Borák má asi žízeň a myslí si, že budeme jak u suchanku. Přece do ní nepoleju ty sladké sračky. Tu jsem zalovil v bundě a vytasil 2 plechovky. Ale žádná ambrozia, ale radky. Ať mě žeru. Jak jsem tu plechovku otvíral, nedošlo mi, že jsem sebu dosčil, bo ten pivson byl natlakovaný jak nadržený hroch a ohodil Jaruně komplet sukňu. Přeplak zicht na kůži řiť pernament.
Chtěl jsem jí ze solidarity dát svoju plechovku, ale syčela tak, že se lidi dívali pod nohy a hledali hady. Konečně začnul film. Chtěl jsem se trochu přitulit, bo mi tak fajně voněla, ale trochu jsem se bál toho jejího gzichtu a ľuďam vadilo, že zasyčí. Tak jsem se soustředil na film a sem tam se po ní bajočkem mrknul. Naraz vidím, jak se tak fajně usmívá. Tu jsem mě váhal a zase se k ní nalepil jak spluvka na kachličky. Zalehlo mi v uchu, jak mi tam zasyčela jak tlakač před vybuchem. Odtáhnu se, čumím na film a za chvíli zas ona rozesmatý kzicht jak slunečnica. Tuž kdo se má v těch babách vyznať? Poté mi to ale došlo. Ona se tak tlemila vždycky jenem ve chvílách, jak byl na té bílé hadře vepředu ten mladý kotek. Celý zbytek filma jsem ju sledoval a měl jsem strach, že nakonec aj bude. To utrpení nakonec skončilo. Neže by se mi to nelíbilo, film to byl fajný a i paru fajných keců tam bylo a nařechtal jsem se jak kuň v hořícím seníku, ale na guvno bylo, že tam hrál ten mladý gist, bo Jaruna se asi zamilovala. Poslední šajbu jsem umístil po titulkách, jak jsem jí pravil. Ty Jaruno, poslouchej, co blbneš, teď by to mohlo být tvoje děcko. Už ani nesyčela, enem pravila, že jsem debil, co nikdy nepochopí Robu a že už mě nechce nikdy vidět. Tuže bych chtěla změnit robotu?

nedělu jsem byl domluvený s tím sousedem od Popeláku a jeho známým z DVD půjčovny, že zajdeme na jedno. Chtěl jsem se s ním tež zkamaradit, bo taká známožce hodí. Díval jsem se v tým Dakartě, kolik stojí nové filmy na DVDčkách a je to všecko drahé jak byk. Tuž či jsem vůl, abych dal za 4 placaté kolca z umělé hmoty, tak jak za celý ten pekelný stroj? Soused slíbil, že mu řekne o těch filmách, no a já na oplatku mu zaplatím paru škopku. Ve 3 jsem čekal v Jindřišce. Přišli oba a soused nás hned zeznámil. A jsme si všecky 3 potykali, tuž přeci se upívaně budeme vykať. Hned z kraja jsem řeknul na rovinu, že utratu platím já. Bo cestu do Jindry jsem se stavil v bankomatu, no a tež se musím revanžovat za ty zadara půjčené filmy. Tu jsme se hned domluvili, že se za ním stavím v pondělí po šichtě. Potom jsem se pochlupil svým novým strojem, bo jsem z něho furt nadšený jak Remek ze skafandru. Jak jsem pravil značku, Jarek, ten z půjčovny, se tak jaksik zatvářil a zoptal se, kolik ten zázrak stal. Tu jsem mu řekl, že necelé 2 litry. A on se enem uchechtnul a že prý za 2 litry má doma ten nejmenší reprak k té svojí zestavě. Tuž to mě trochu dožralo, že se tak chválí, ale polknul jsem to, bo jsem chtěl ty filmy a ještě jsem mu řekl, že k tému mojemu byly repraky v ceně. Na to neřekl nic a enem se tak blbě ščuřil na Marcela, to je sused. Tuž začal jsem si připadat jak hňup a radši jsem objednal k tým pivám po fernetu, bo jak známo, fernet zbližuje. Chvíli jsme kecali jenem tak všeobecně, co kdo robí a co doma. A jaký vůl je ten staník, jak ani neví, od koho má chechtaky na kvartir. Potom jsme probrali celou tu našu

ale teď jsem si s nimi ponadával, abych zapadnul do kolektivu. Po čtvrtým škopku a nevím kolikatým fernetu přišla řeď na Roby. Bo jsou oba ženati. Tu jsem potom byl rád, že žiju sám. Ne, že by Robka doma nebyla sem tam fajna, ale tchyňu jako bonus? Tuž to radši Luško z kaštanu. Marcel si postěžoval, že ta jeho megera, kterou si bral před 20 rokami a važila 50 kilo aj s butami a kufrem, co si přitáhla od mamy, se po dvůch dětskách změnila v chodící kulu, co doma akorát sedí, žere a piskuje ho, jak se trochu opozdí z roboty, či jak sem tam přijde z knajpy trochu nalamany. Tuž už je mi jasné, od čeho má ty monokle, které jsem mu už paru razy viděl na ksichtě, jak jsem ho potkal ve vytahu. Na to Jarin kontroval, že to nic není, že by radši měl doma takou kysňu, než tu svoju žarlivou symetriku, která ho chodí nenapadná jak ožralá je ptiška, kontrolovat do roboty, schovává se za regalami s DVDčkami a sleduje, jestli Jarin nelaškuje se zákaznicami. Po také nepříjemné rozpravě jsme museli splachnout chuť v pisku čím si chutným. Tu jsme kopli další v hernet. Kolem 11. jsme se rozešli svorně jak bratři v triku, bo ti dva jsou fakt fajní synci, jaké jsem dlouho nepotkal. Jarin ještě chtěl zajít na čapkárnu zaplavať, ale po 5 minutách jsme mu vysvětlili, že už tam bude zavřené a venkovní bazén bude v takej kose asi zamrzlý. Cestu k baraku jsme si s Marcelem paru razy zařvali, ať žije DVD, a z dálky Jarin odpovídal, živio, živio. Ale jak kolem nás dvakrát projeli Benga v bylozeleným taxiku, nechali jsme toho. Ráno jsem zjistil, že mě těch parů na odpoledně slíbených filmů stalo přes 600. Tuž nevím, jestli by půjčovné nebylo lacnější.

pondělní dividy maraton. V pondělí po šichtě jsem zašel do té půjčovny a na podruhé poznal Jarina. Kura čemu v knajpě vypadá každý jinak, jak ve skutečnosti. Robil jsem na něho gzichty, jak přikuřený šimpanz, tuž mě hned poznal a že prý má pro mě připravený super vyběr. Potom na mě ještě zamrkal a přisunul ku mně dividičko v růžovém obale, ať prý si to vychutnám. Hned mi to nedocvaklo, tuž jsem zbalil tu kupu, domluvil jsem se s ním, kdy zas bude mět šichtu a valil jsem dom. Cestu jsem uvažoval, jestli má cenu jakýsi k tydli fond si pořizovat, bo mi stejnak nikdo nevolá. Ale na druhou stranu, ten foťák mě láká, bo na hlučině se vždycky najde jakási grobka na hůře bez. Jak jsem potom v Albertu kupoval žeradlo k tým filmům, smažené kobzole, oříšky, slané tyčky, pivo, hransle, tu jsem zas čuměl, do čím volá. Doma jsem lapnul před svoju drahou oravu, natáhal všecko žradlo, co jsem koupil do obyvačky, abych nemusel odskakovat od filmu. Zalovil mezi tu hromadu a vytáhnul jednu tu stříbrnou placku. Nacpal jsem ju tému pekelnému stroju do chřtanu, vyrval pevnou linku ze zdi, bo co jak by si segra nebo mama vzpomněli, že to si potřebuju, a začal svůj filmový maraton. Vybral jsem dobře. První film byl válečný. To možu. Tenka červená linia. Tož dobré jak cip. Samopaly střílali po celé obyvačce, bo jsem temu pořádně přikuřil. Ludě řvali zleva doprava, ze zadu dopředu, bo jsem si ty bedinky roztáhl po kvartiře přesně, jak to bylo nakreslené v tým letáku. Jak zabili posledního Vojcla a jeli titulky, protáhnul jsem se, zašel se vysrať, sklepal drobky od žradla ze sedačky a vrazil tam druhý film. Deník jakési k babi. Tam už toho střílania moc nebylo. No spíš tam nebylo žádné. Ale aspoň jsem si paru razy dokola pustil scénu, jak fajná robka v krátké sukni jede dolů po hasičské tyči, a tež jsem si vyzkoušel ten bzum a přiblížil jsem si na maximum to její triko s vystřihem. No při největším zvětšení už to byly spíš čtverce než kolca. Film celkem sranda. Akurát, že jsem paru razy nestačil přečítat, co tam kecali, bo to bylo enem s titulkami a valilo to, jak když jsem raz zežral zgysaný jogurt. Další film v dupě, stůl prázdný, tu jsem si dal pauzu, hodil hransle do friťáka, otevřel další pivo a vybral

třetí film Kill Bill. Tuž přiznám se, že to jsem si paru razy vracal. Po jak jsem zežral půl kila hrancli a zapil to pivem, tuž jsem měl paru minutových vypadků a zdalo se mi divné, že v jedné scéně je Robka s mečem a banda ťamanu a v další scéně je stejná roba, špinavá jak řezník od Gebauera a ťamani leža na zemi jak pucle. Tuž řežba dobrá. Ale skončilo to jaksi divně, bo hlavní záporný hrdina přežil. Po tým třetím filmu jsem vyskočil, nabuzený tu Robku v těch žluto-červených hadrách a chtěl jsem se tež trošku rozcvičit. Řekl jsem si, že si dám 50 kliků. Prvních 5 mi šlo celkem fajně, ale jak jsem se při 6. dotknul piskem země, asi jsem to nezvládnul. Bo si pamatuju, jak mě zbudila kosa od země a hodiny ukazovaly o hodinu a půl pozdější. Rozlamaně jsem stanul a chvíli uvažoval, jestli tam mám dát další film nebo jíst do lůžka chrnět. Tuž ale přece to nevzdám. Však je deprem jedna a já jsem vyspaný, no ni. Nakonec jsem se přemluvil a hrabnul po troje. Nutož nevím, jestli to byl záměr režiséra, bo tam bylo paru scén, kdy tam kdosik byl a za chvíli už ní. A nebo kdosik kajsik jel a naraz už tam byl. A nebo... že by jsem sem tam zdřimnul? Není možné, bo na stopro vím, že tam byla blonská, ta Helena Baník, která vypadala jak Milena. No vlastně akurát ty vlasy. Po třetí hodině už mě to čím dál víc lákalo do lůžka, ale ta halda neprohlednutých filmů se zdála větší a větší. A sem tam se mi zdálo, že se aj hýbe. Tu jsem tam zkusil dát to tajemné růžové kolco. No ale vyklubalo se z tého porno. Ten vuljarin. Tuž ale co s pornem ve 3 ráno, jak je člověk sám doma jak Kevin. Tuž jsem aspoň chvíli čučel ze studijních důvodů. By mě zajímalo, jestli ty herce tam vybírají schválně s takými štanglami, aby nasrali obyčejné smrtelníky. No ale docela mě sralo, že tam nebyl taky ten suchý dubbing, co býval na prvních pornokazetách, co jsem kupoval kdysi na burze za haldu v Hrabůvce, jak mi ještě fungovalo video. V půl páté mě zbudil trojhlasý řev, jak by zabíjali stado vepřu. Bo jsem asi čelem, co jsem měl chvíli opřené na stole, zavadil ohlasitost. Honem jsem hrabnul po ovladaču a ukončil to trápení těch 3 blonsek s těmi 6 chacharami. Jestli to slyšela susedka od vedle, však vytěkera, co s ní pravidelně jezdím vytahem, tuž to, abych radši začnul chodit pěšky. Bo si bude myslet, jaký že jsem kanec. A jak by mě zalehla ve vytahu, tuž by mi ani strý zvyk s přítelem rodem nepomohli. Ráno jsem se tak doplazil na šichtu, jak kobra s berlami. Partia na mě znalecky mrkla a pri první noc s dividičkem, co? V robotě jsem se celý den posunoval, jak zabržděný vagon na hlavním nádru, ale těšil jsem se dom na zbývající nadílku filmu. Cestu ze šichty jsem poslal chlapi do řiti z jejich pozvanku na paru škopků do výběru a koupil jsem si další dávku televizních žradel a valil dom. Uvelebil jsem se do vytlačené díry v gauču od včerejška, paru razy se zavrtěl, podíval se, jaké fajné titulky jsou na začátku Spidermana a hned na to jsem ocenil aj titulky na koncu. Tuž co se robí? Okradli mě? Ten chachar Jarin mi půjčil enem placku s titulkami? Jak jsem si to pustil kusek zpátky, bylo jasno, že jsem chvíli zdřimnul. Tuž dobré, nemá cenu tělo trapiť. Chvíli spočnu, pravil jsem si. Probral jsem se kolem 11. celkem vyspany, akurát zmlacený, jak obilý jeble cepem. Oko mi padlo na stůl na ty 4 disky a bylo jasné, že času je málo. Tuž jsem zlápil první s Bohem Lenine a celkem jsem vydržel, bo mě to bavilo. Však ty Komanče si pamatuju, jak ta mama dodychala a rozprašili ju do povětřa, ani jsem nečekal, až dojedu titulky a hrabnul po kulovým blesku. Česká klasika, to se dá sledovat vždycky, nejlepší o půl druhé ráno. Ještě, že to znám, bo těsně před začátkem stěhovací akcie jsem zas chvíli zachrapal. Potem jsem ještě kuknul na začátek Zloděja Čehosik, celý název už si nepamatuju. Akurát vím, že tam hrála ta Angelina s tým nafuklým piskem, co by mohla žrať Tatranky na štorc. To mě moc nebavilo, ale tež to mohlo být tým,
že se mi chtělo už tak chrapat, že jsem viděl dvojitě. Před odchodem na šichtu jsem se ještě chvíli prospal. Jak jsem se dostal do kanclu, si nepamatuju, což je divné, bo ten smrad z těch spocených lidí ráno v lokalce by postavil na nohy aj Lenina v mauzoleu. Voli v robotě si zas ze mě robili řiť, ale já jsem je moc nevnímal. Ještě, že necvakám v robotě na psací mašině, bo by se mi na obědě řechtali, že mám obtisknutou klaviaturu na pale. Cestu z roboty si už pamatuju celu. Ten čas v robotě bez DVD mě jakž takž dal dokupy. Doma jsem do sebe natlačil poslední film, co si kojakých si koniašak a blondiate děvuše. Mohlo to být dobré, ale pokaždé, jak bylo v záběru lůžko, jsem automaticky zavřel oči, už ani nevím, jak to skončilo. K večeru jsem zdvihnul říc gauča, naházal krabičky do igelitky a s krvavýma očama valil do půjčovny za Jarinem, bo jsme tak byli domluveni. Zrovna se tam štenkroval do jakýchsi dvou fešných šestnáctek, tu jsem chvíli zdřimnul opřený o regál, vedle jakési groby, co se tam schovávala a škvíru mezi DVDčkami ho pozorovala. Jak ty rozjíhňané baby odešly, začal mi Jarin nabízet jakési novinky. Poděkoval jsem mu a řeknul, že žádné filmy nechcou tak půl roka vidět a že mi stačí monoskop. Jak jsem šel dom, ten vůl za mnou ještě volal, že jsem to nemusel vracať, že stačilo až v pátek. Asi ho zabiju.

0: Rádio Jich Cymbálka.
1: Dámy a vlícení pánové, dovolím si vám přednést jednu studii, kterou jsem jaksi pro vás připravil za mého cestování po světě. Jako první vás přivedu do Itálie, do slunné Itálie. Teď mluvím italsky, abyste tedy byli o tom přesvědčeni. Signor, signorina, capito italiano, sono nel campire, cattore, cattore, cattore, macaroni, cintroni, lampi, lampi, lampi, lampi.

0: Je, tady jsou lidi. Ale já mám lidi rád, víte. Každému bych tak nějak nejradši srdečně a upřímně stisknul pěkně u krku. Já teda vlastně ruku jsem chtěl říct, ruku. Nejradši mám lidi takhle na špeku s cibulkou a s hořčicí. Já bych si dneska s vámi, s vaším dovolením, tak nějak lidsky pohovořil, nebo spíš přímo pokecal, by se taky dalo říct. Jednou jsem si takhle pokecal kalhoty. No to se stane, že člověk prostě kecá, kecá, najednou si pokecá kalhoty. Ježišmarja, co to kecám? Samý kecá kalhoty. Já vám to radši řeknu bez kalhot. To by vám zas mohlo tak nějak lidsky vadit, že jo? Pač mezi námi, vy jste totiž lidi, vy jste mezi námi všichni tak nějak lidsky teplí. No nic, každej jsme nějakej. Co si budeme věšet bulíky? Na zeď. Člověk, že? Homo. Homouš. Vytvořil veliké hodnoty, že jo? Noty taky a ty taky, tiky taky. Vezměme si a vlaky taky. A vezměme si jenom takového, dejme tomu třeba Karla IV., který sám, prosím pěkně, těma dle rukama, jo? No těma dle ne, to jsou moje, ale... který sám dokázal postavit most, univerzitu, Karlovy Vary, filmový festival. Pracují. No vůbec, přátelé, vezměme si celkově naše předky, ale zároveň ani nikdy nesmíme zapomínat na naše zásluhy, že? To jsme tomu kolikrát dali, víte, taky na zásluhy. No člověk prostě vytvořil veliké hodnoty, nadhodnoty taky, podhodnoty taky. A největší z těch hodnot jsou, hádejte, který? No přece prachy. To dá rozum. Ale on je kolikrát lepší, že člověk nemá, aspoň nemusí nic skánět. Může se natáhnout, dát si pěkně 20, 30, 40, 50, 60, před pikolou, za pikolou. Co tady blbnu? Může se natáhnout a přemýšlet třeba, dejme tomu, o lásce. Ano, přátelé, je to pravda, často se mě lidé ptají, co soudím o lásce. Zda se má člověk zamilovat, nebo ne? Kdy s tím má začít, kdy s tím má přestat? Prostě ty otázky se nám kupí a jak říkají ty, ano, fotografové, vyvolávají nám problémy. Co je často negativní, ukazuje se nakonec jako pozitivní a naopak, co je černé, je bílé. My hledáme hledáčkem spoušť a spoušť nakonec najdeme, jo, ale na fotografii samotné. No víte to, přátelé, tak já tady chci mluvit o lásce a už se koupu v ustalovači. No co já o té lásce soudím? Položme se, přátelé, nyní všichni spolu se mnou na takovou nejdůležitější otázku, co je takovou nejdůležitější věcí, co se týče lásky. No řekněme si to otevřeně a upřímně, takovou nejdůležitější věcí je mít ženskou. Pač, láska bez ženský, to je asi jako velbloud bez hrbu, víte. Všecko má, hubu má na pravém místě, ale my víme velmi dobře, že mu něco schází. A když je ta ženská mladá, hezká, vtipná a bohatá, no tak to si to řekneme otevřeně, to jsme to vyhráli. Ale jako medvěd z lesa před nás předstupuje biskupova otázka. To kecám, tři, kardinální otázka. Kde takovou ženskou hledat? Tuto otázku mě především ženatí muži velmi často poskytují a já bych jim kolikrát nejradši řekl, víte co, já bych jim kolikrát nejradši řekl, víte co? Polipte si všichni laskavě svých zákonitý manželky. A dejte mě pokoj, víte, až tohle bych věděl, tam běžím první, nebo ještě někomu radit. Protože takovouhle ženskou najít, to je jako když najdete poklad. S tím rozdílem, že když najdete poklad, tak to musíte nahlásit na Národním výboru. Než to tohle ani hlásit nemusíte. Víte, já jsem vždycky tak rozuřený, když to vidím v těch filmech, jak on jí podvádí, kde může, a ona tam jde, na ní čeká jak na autobus, jo. Potom se sejdou v té její garzonce, jo. On z ní strhá ty šaty, jo. Už jste si toho všimli, vážní přátelé, v těch filmech vždycky, jak on, když z ní začne strhávat ty šaty, jo, jak ta kamera se začne dívat do zdi. Všimli jste si to? Ty dva se perou, že jo? Vy chcete vidět, jak to dopadne, kdo koho přepere? Místo toho vidíte cíli a vápno. To vás tu chvíli zajímá ze všeho asi tak nejmí. Přitom, ale nemyslete si, přitom ten kameraman sám to velmi dobře vidí. No jistě, že jo, pač ten je u toho v tu chvíli, ten tam je. On si říká, ty blbečku, ty se dívej do zdi, víte? Víte, já si vždycky tak představu sama sebe sobě, sama si. Kdybych tam přišel já do té garzonky, jo, on už by byl hodně daleko, tam ten, jak ona od něj dostala na bančíno, ale hodně daleko, ona by ještě trošku pofňukávala, jak dostala na bančíno, seděla by tam celá potrhlá, celá potrhaná od něj, měla by na sobě jenom těch pár hadříků, jo, do toho bych tam přišel já, jo, normálně, hadry, na sobě, jo, bych tam přišel celý voholnej s maturitou. Teďka ona by na mě měla upřený ty svoje velký... To se ani není možný. Nevinný oči. Já zase na ní upřený ty moje malý vinný... Miller Turgau. Oči, byli bychom tam jenom sami dva, jenom ona a já, ona na sobě jenom těch pár hadříků. Co myslíte, vážení přátelé, že já bych v tomhle okamžiku udělal? Já bych šel a koupil bych jí nový šaty.
1: Rádio Jihcimbálka. Rádio Jižní Moravy.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer. My jsme v minulé sezóně dělali to, že jsme vyzývali obecenstvo, ať se ptaj, a museli jsme s tím přestat. Protože já jsem vždycky vyzval, ptejte se, cokoliv vás napadne, jenom zvedněte ruku. Ono, jak se mají ptát, když oni nepustí ke slovu?
2: Já bych hrozně rád, aby dnešní večer byl takovou besedou, tak aby jsme si povídali, co je nového, co doma, co vaši, jak se máte.
3: Ano, na jiný téma. Půjdem na kameňáky. Povídej, vůbec jak vznikl ten nápad?
2: To byla úplná náhoda. Marodil jsem, ležel jsem v posteli a já jsem hrozně špatný pacient. Já nevytočím se potit, já furt jedna noha tam, druhá tam, lítám po bytě. Vzpomněl jsem si na něco, hledal jsem nějakou adresu ve starém diáři, byla to účtenka z hospody, na které jsem měl ale poznamenáno asi 5 nebo 6 anekdot, které jsme si kdysi přívině v družném hovoru s kolegy vyprávěli. Tak jsem to také sebral, koukal na to, říkal jsem, tohle to je bezvadný vtip, ten taky, ježíš, tenhle ten bych mohl poučit ve filmu, tenhle ten taky, teď já bych mohl všechny použít ve filmu. Teď já bych mohl udělat celý film postavený na vtipech. Nápad, byl jsem do postele, dal jsem blok tušku, psal jsem si všechny vtipy, na které jsem si vzpomněl, obvolal jsem všechny svoje známé, které mě posílají své oblíbené vtipy, zavolal jsem do nakladatelství Trnky Brnky, mě poslali nějaké svoje starší výtisky, zkrátka vzniknul Kameňák jedna vyloženě na bázi anekdot. Návštěvnost nebo úspěch toho filmu byl veliký a páni producenti mě donutili, abych točil pokračování. Protože jsem dostal spoustu dopisů od lidí, ve kterých mě posílají svoje oblíbené vtipy a anekdoty nebo veselé příhody ze svého života, veselé příhody ze života sousedů a tak dále. Takže já vám můžu říct, že nakonec se to sešlo a já mám na půdě na chalupě asi na 60 tisíc dopisů. Tam je asi 30 beden od banánů plný dopisů. To není vůbec možný přečíst samozřejmě, to je nadlidský úkon. My to máme na půdě jako tepelnou izolaci. Nikdo tam má seno, nikdo tam má slámu. My tam máme dopisy a čas od času nějaký ty dopisy vezmu a čtu, třeba když je blbý počasí, mamce to vyprávím a říkám, mami, tohle to je bezvadný vtip. A třeba nějaký košilatý, rozumíte, matka, opovaž se ho dá do filmu. Ukaž, já to hodinu kameny, to jsem, jo. Takže vám můžu říct, že opravdu je to velice těžký, protože moje maminka, když viděla Kameňák 2 nakonec, no tak teda jako chválu jsem nesklidil, mám můžu říct.
3: No a když byla premiéra, lidi vstali, tleskali, z nich dostal kytku, klanil se jako medvěd. A když si ty lidi sedli po těch ovacích, tak v první řadě stala paní, to byla paní Trošková, a pronesla památnou větu, doufám, Zdeňku, že po třetí už takovouhle sprosťárnu nenatočíš. A ty si na to odpověděl, co?
2: Ano, maminko, maminka čerka, tady máš pohádky Boženy Němcový, ty toč. Mám já potom poslouchat tam od Jiřky Nováku nebo od Sady Kotroušový, že ti nechám točit takovýhle sprosťárny u nás. Takže já jsem říkal, dobře, mama, ano. Jenže druhý díl měl u diváků ještě větší úspěch a páni producenti tlačili, aby do třetice všeho dobrého a zlého udělal Kameňák číslo 3. Helena Růžičková, když jsme začali točit první díl, tak ho vyvěštila, bych řekl, nebo vypočítala. Řekla, mě budou 3, já jsem, že se zbláznila, vyjde to pravdu, měla, jako vždycky ostatně. Já jsem říkal, páni producenti, musíte se dovolit, mama. A páni producenti napsali dopis. Vážená milá paní Trošková, obracíme se na vás s prosbou, jestli by se byla tak moc hodná a dovolila svému synu Zdeňkovi Troškovi natočit Kameňák číslo 3. A maminka to nepodepsala. A já točil přes zákaz pod hrozbou, že budu vyděděn. Vzniknul Kameňák číslo 3 přece jenom, protože opravdu těch fórů, co jsme dostali, bylo čím dál tím víc a víc. Těžká práce to byla, nemyslíte si, že číst anekdoty je něco veselého. To je úmorná práce. My jsme je museli rozdělit na 4 hromádky. Hned vám řeknu proč. Na té první hromádce byly vtipy tak sprostý, že nemůžete vyprávět ani potmě. Na to, že abyste je filmovali. A je zajímavý, že pod velkou většinou byly podepsané dámy. Na druhé hromádce byly vtipy zase tak blbý, že s nima náš táta zatápil v kotli. To byly jako, že třeba sedí kráva na stromě, plete svetr, okolo letí autobus. No tak jako to... Na té třetí hromádce jsou vtipy takovýho rázu, že teda jako nevíte, jestli je vůbec můžete použít, abyste nebyli napadený nějakou takovou společností, která třeba tady hájí právo zde žijících menšin.
3: Třeba Romů.
2: Třeba Romů, Vietnamců, gejů, já nevím, Židů, prostě všecko možný tam je na té třetí hromádě. A na té čtvrté hromádě to jsou ty vtipy, které můžete použít. Dostávám pořád. Před 14 dny jsem dostal moc hezký vtípek. Od dívky, školačky, tam mohla chodit tak do třetí nebo do čtvrtý třídy podle písma, to byly takové písma na velikánský. Poslala mě 2 vtipy roztomilý. 4letá holčička se dívá na paní, která je ve vysokém stupni těhotenství. Kouká na to břicho, na ní takhle a říká, paní, ty máš v tom bříšku miminko? A paní říká, ano holčičko, mám tady miminko. A máš ho láda? To víš, že ho mám ráda, moc ho mám ráda. Tak proč si ho sežrala? A na to musím říct jiný vtip, který jsem dostal od jiný paní. Přijde Janička ze školky a říká, mami, já už vím, jak se narodí dítátko. Ano? No, paní učitelka nám to dneska ve školce říkala. Ale prosím, tak co vám říkala paní učitelka? To dá tatínek mamince semínko a narodí se miminko. No tak vidíš, Janičko, paní učitelka má pravdu, ano, takhle to je. A mami, tatínek ti dá taky semínko? A maminka říká, ano, Janičko, taky mi dal semínko, to víš, že ano. A mami, to semínko musíš spolknout? Maminka se zamyslí, říká, no, když chci nový botičky, tak musím, no. No a abych dopověděl, že ten druhý vtip té holčičky, který je taky půvabný, tak ten je opravdu krásný. U Nováku někdo zazvoní, pan Novák otevře, dveře nikoho nevidí a nejenom kouká dole. Před dveřmi stojí takhle malá smrtka malinkou kosičkou. A pan Novák na ní kouká a říká, co tu chceš? A ona takhle na ní se podívá a říká, já jdu pro vašeho křečka. A pan Novák říká, jdi někam do hajzlu, když mejde, kopne do ní, zabouchne dveře. Za 5 minut zvonek, pan Novák otevře, tam stojí velká smrt s velkou kosou. A ta malinká s tou malou kosičkou říká, mami, to byl on! Opravdu těch vtipů je hromada, já samozřejmě si všechny nepamatuju, jeden pro druhý zapomenu, ale jsou tam takový hezký vtipy. Když dovolíte, já bych řekl třeba ten nejslušnější z té první hromádky. Na patologii pitvá patolog pana Nováka. Pitvá a to jenom koukne, řekne, Hergot, ale ten Novák má velkýho pindoura, to já musím jít ukázat domů manželce, tohleto. Tak ho uřízne, dá ho do igeliťáku, přijde domů, položí také na stůl a říká, Věruško, pojď se na něco podívat. A Věruška před kuchyní říká, co je? No nekecej, Novák je po smrti, jo. No tak vidíte, to taky nejde natočit takovýhle vtip. Takže to jsou opravdu fóry. Kolikrát se smějeme, můžu vám říct, ve třetím díle Kameňáku mě hrála velice silná, ta početná romská rodina. Dělal jsem konkurs v Rokycanech, tady u Plzně. A můžu vám říct, že jich přišlo asi 120. A nejhůř oblečený jsem tam byl já. Já přišel ve vietnamkách, v kratěsech a v triku. Oni přišli všichni jak na svatbu. Načesaný, namydlený, nastrojený, opravdu teda klobouk dolů. A všichni, a to je důležitý, všichni, kteří byli před kamerou, byli naprosto skvělí herecky. Opravdu. A potom dozvá ten Kameňák, si už viděl, tak mi dá za pravdu, že ta rodina tam fungovala bezvadně a byli úžasní a mám v nich velikánskou radost. Opravdu musím říct, že mnohý český herec a herka by se od nich mohli učit.
3: Ježí Zdenku, teď jsi mi připomněl, on nám přece ten jejich šéf vyprávěl nádherný for přece.
2: No, ten byl krásný a ten taky nejde použít. Počkejte, kdo to bylo. Jo, potká Dežo Joža a říká mu, ty Jožo, ty mě řekni, ty jsi tmavý, já jsem tmavý. Ty máš tmavou ženu doma, já mám tmavou ženu doma. Ty máš tmavé dítě a já mám bílé. Jak je to možné? A Jožo na něj kouká a říká, ty Dežo, ty mě pověz, máš taky takhle dlouhý péro jako já? On říká, no tož to mám. A i takto tlustý? No tak tož to nemám. No tak vidíš, vole, jde ti tam světlo. Bába Kropáčková, paní Vejvodová. Určitě si pamatujete, ta 80-letá babka, která za pomoci modrého pramene znásilňovala muže v Kameňákově. Můžu vám říct, že opravdu, to mě sám pán Bůh poslal do cesty tuto paní, šel jsem na metro, zastavil mě jakýsi pán a ptal se mě na jakousi ulici. Já mu to vysvětluju, kudy kam, a z metra vystupovala právě paní Vejvodová, poznala mě po hlase a říká, je, pan režisér, je, pan režisér, podepište se mi, mě se už podepsal i Rafael Kubelík v 46. A než našla vůbec té kabele kus papíru a tušku, což trvalo takových 5-6 minut, tak mě za tu chvilku stačila říct skoro celý životopis. A já tak na ní koukal a říkal jsem si, no to je úžasná paní tohleto, to já bych potřeboval do filmu na tu roli, neboť jsem mi do té doby ještě neměl obsazenou. A já říkal, paní, vy se mi líbíte. A ona udělala, ale jděte vy. A já se, ne jako, že bych se vás dal do filmu. A ona říkal, a ne, to není možný, paní, je to možný. Opravdu, já říkal, opravdu. Čestný slovo, já panu, čestný slovo. No tohleto, až já řeknu u nás bábám v domově důchodu, tak se toho posadám, A bylo to. To bylo koncem března a začátkem srpna, nebo kdy to točili, produkce přivezla paní Vejvodovou do Týna nad Vltavou, kde jsme natáčeli. Ubytovali jsme ji na hotelu a já jí říkám, paní Vejvodová, mezi 7 a 8 hodinou večer se tady sejdeme v jídelně a já vám zároveň řeknu, co zítra budeme natáčet. 7:30, 8:30, 8:30, 9:15. Paní Vejvodová nikde. 9 na pokoji nebyla, nikde nebyla, v hospodě nebyla. Ježíš Maria, kam se ztratila? 9:30, 9:45 hledáme okolo hotelu. Všude, jestli chudák tam nikde nepadla, neklopítla. Voláme, nikde nic, 10:00, 10:30, už chodíme okolo řeky, tam teče Vltava. Jestli náhodou tam někde se nezamotala, už já neplave k Orlíku tam, jo. Nahoře takový temnej háj, kdo to tam zná z vás, teda v tom Týně nad Vltavou. Jeba tam leží v oboře nožičky nahoře. No, vy se smějete, mladá paní, bude byli kasárna, jako jo. Hledáme, byl 11:45. My říkám, musíme zavolat policii, to není možný tohleto. A najednou proti nám jdou takový rozjařený chlapci a říkal jeden, ty vole, ale ta bába, ta byla hustá. Já jsem zpozorněl, Říkal jsem, mladenci, jaká bába, jaká hustá. Tam na diskotéce je taková bába na baru, ta je skvělá, teda ta tam řádí jak tajfun. My jsme vešli na diskotéku, paní Vejvodová seděla na barové židličce, tady měla bílý víno, cigaretu v ruce, tady měla vodku Puškin. Vedle ní na tom baru leželi takhle. Tři úplně ožralí vojáci, ona je zlikvidovala. Oni nestačili a mi říká, šéfe, podívejte se, to vojsko dneska hovno vydrží, s nima žádnou válku nevyhrajeme. Já říkám, paní Vejvodová, kde jste? Tady. Já pak, kde jste měla být mezi 7 a 8 hodinou? Tady. Zapomněla samozřejmě na to. Tam se jí líbilo, já pak být tak jdem spát. Ne, jestli chceš spát, tak mi se tady líbí. Až v 4:30 ji doprovodili mládenci domů. A v 7 hodin už seděla v maskérně a už jako zase cigaretu a kafíčko. Jo. Normálně babka Temelínka, vám řeknu, jo. Já vůbec nevím, čím se dopuje, protože tam měla takový energie. Ona okamžitě věděla, kdo na jakém pokoji a s kým bydlí. Kdo v kolik hodin od koho šel. Ale aby si zapamatovala 2 věty ze scénáře, ani omylem. Ani omylem.
3: Já se ještě musím vrátit tvojí matce. Vůbec bylo zajímavé, jak se tam zjevila, že jo?
2: Mí rodiče vůbec nejezdí na natáčení filmu. Byli jednou, když jsme točili Princeznu Zemlejna, to bylo tam přes kopec, tak se přijeli podívat na natáčení, jednou v neděli odpoledne, jinak nejezdí. A najednou představte si, moje mama, která byla zásadně proti tomu, abych točil tyto sprostý filmy, tak se najednou zjevila na natáčení v den a ve chvíli, kdy jsem točil ten nejsprostší záběr. Moje maminka tam stála a my jsme točili před tím bordelem, tam tu scénu, kdo z vás viděl, jak ten sexuální loudil, ten husky, tam na tu tabuli, kde bylo napsáno nabídka dne, kresl ten velký kosoštverec. Moje maminka se tvářila, jako že té geometrii vůbec nerozumí, ale doma, co jsem si potom teda vytrpěl. No jak se to stalo? Moje dobrá známa paní Věruška s maminkou, s Týna nad Vltavou, Mašku, mě chtěli udělat radost a překvapení, domluvili se s mamá, dojeli pro ní autem, v neděli přivezli do Tejna, šli na mši do kostela a po mši i s panem farářem se vydali na Horní náměstí, kde Zdeneček hezky filmoval. Já říkám, no to snad není pravda, tohle to si nevymyslíte vůbec, no.
3: Je to konečná série?
2: Já si myslím, že jo, že do třetí ze všeho dobrého hodlého, i když mě pořád lidi zastavují, jak je pane Troška, pokračujte v tom, ať máme čemu smát. Mě jedna paní zastavila a říkala, helejte, já doma vařím, já doma žehlím, pustím si tam kameňáky a je mi to hned všechno daleko veselější, to, ta práce monotónní a udělám hromadu práce přitom, to je bezvadný, děkuju, upřímná. Ne, já se ještě vrátím k té paní Kropáčkové, protože ona je bezvadná, ona jak se stala slavnou a bydlí v Praze. Tak když jede metrem, tak ji ty lidi poznávají, hlavně teda mládež školní. To jedou děti z 5. a 6. třídy a křičí, ty vole, baka Kropáčková, kluci, ať vás nepřeřízne. No. A ona má takovou velkou kabelu a také si vždycky sedne v tom metru a vybere si vždycky nějakýho chlapa, který sedí proti ní a takhle sedí a takhle na ně dělá. Mrká na něj tohleto. Lidi se začalo uculovat okolo, on začal červenat, protože neví co. A máma vrali. A pak odevře tu kabelu a vytáhne skleněnou placatici, kde má tu modrou vodu. A to už se směje celý metr, rozumíte. Takže ona má obrovský smysl pro humor. Neuvěřitelný, ale já vám řeknu, co mě provedla. Jeli jsme na zakončení festivalu Febiofest do Krnova. To je až tam na polských hranicích. Jeli jsme na poslední chvíli, dostali jsme od pořadatelů krásnou novou limuzínu, bylo to nějaký Volvo 60 nebo 80, já to zrovna nevyznám. Mladýho kluka šoféra v košilce bílé, v kravatě řídil. Já jsem seděl vedle něho a vzadu na sedadle trůnila bába Kropáčková. Ježiš, to je auto tohleto. No to je krásný, halejte, ježiš, mrt. Úplně nový. A na nic nešahajte, ať vás to třeba nekatapultuje, říkám ven, jo, na ní nemačkejte. Jedeme, a jak říkám, jeli jsme na poslední chvíli, takže ten řidič jel 180, najednou slyším, ježišmarja Jozef, no to jsem tomu dala. Já se otočím, ona si nalejvala z termosky čaj, a jak to houplo, nebo on přibrzdil, já nevím, prostě celá se zlila. Tady voca, až jsem nedolu. Říká, ježišmarja, I to sedadlo jsem polila Krista Pána, vytáhla kapesník, když tam začala taky utírat, já prosím vás, nechte to bejt, rozmažete tam ty holuby ještě na tom, jaký holuby, že zprostě, já mám nový kapesník Krista Pána, tohleto. Co udělala? Sundala si blůzičku a pověsila si ji na moje opěradlo. Sundala si sukni, tu si pověsila na jeho opěradlo, sundala si kombine, to dala dozadu na okýnko a seděla tam pod prsen... No. Pod prsence a v těch bombardiákách, rozumíte? A te, protože i tady měla mokrý, tak seděla, takhle si je sušila. A takhle jsme... A takhle jsme jeli. A já jsem se otočil a říkal, no to snad není pravda, tohleto. Co to děláte, jsem říkal. On říkal, můžete to usušit, ne? Jo, představte si, my jedeme rychle 180 tadyhle, zastaví nás policajt. A co bude? Zítra bude napsáno v Blesku. Režisér troška chtěl znásilnit stařenku, už měl rozbalenou v autě. A ten kluk si to uvědomil, ten řidič je úplně zbledl, jo, rozumíte, úplně bezzelený. Je vám mladý muž, kdyby se tak stalo. A zastavil nás policajt, prosím vás, dojdete k němu, prudce dupnete na brzdy, jak v americkém filmu, vyskočíme oba z toho auta, necháme otevřený dvířka, schováme se za něj a budeme mu říkat, děkujeme vám, pane policajt, že jste nás zastavil, podívejte se, vy jste nám zachránil život, tam se tí bába kropáčková skoro nahá a chtěla nás zajít znásilnit. No sranda s ním byla veliká, když jsme měli rozloučkový večírek, poslední, teda takovej ten takzvaná dotočná, kde se sejdou herci a štáb. Po natočení filmu, je to taková slavnostní večeře a tak jsme se tam rozloučili, poděkovali jsme si navzájem a bylo asi 10:45, jsem odcházel domů. A vidím Kropáčková u stolu, pivo, červený víno, becherovka, zelená, fernet a vodka. Japa, bude vám špatně, Andulko. Jdo, píp! Japa, tak jsem šel. Pojedešel jsem, jak říkám, bylo 10:45, druhý den v 9:30 ráno telefon. Říkám, prosím Troška. Dobrý den, tady ředitelka domova důchodců. Pane Troška, tak takhle ne. To bychom si nerozuměli. Jeba, prosím, co pak se děje? Co pak se děje? V 9:30 ráno se nám přivedli paní Kropáčkovou úplně tuhou. Vůbec jsme ji nemohli vypáčit z auta. To byla úplně boží. Tak ji musela sedět ve vrátnici od těch 5 hodin do těch 8 se pamatovala, protože jsme se jí báli dát do postele, aby se náhodou neudusila, kdyby na to. Jeba, proč mi to říkáte? Já tam u toho nebyl. Já nejsem její chůva. Za prvé ona je plnoletá, za druhý je svéprávná a za třetí, když jsem jí po 10:00 večer řekl, že jestli to všechno vypije, že jí bude špatně a ona mě poslala do pryč, tak jsem šel. Pak jsem říkal, ne paní ředitelko, uděláme to takhle, prosím vás, řekněte jí, že jste mi to žalovala, že jsem byl moc pozloben a že jsem řekl, že už s náma nikdy nikam nepojede na žádnou premiéru, na žádnou prezentaci filmu, nikam. Za 14 dní jsme přijeli do nějakého města s premiérou. Bába Kropáčková jela s jinými herci v jiném autě. Já přijel asi 4 hodiny po. Vejdu do té místnosti, kde jsme měli jako sraz. Tam seděla Kropáčková u stolu. Vedle ní seděli nějaký ty novináři. Jak mě spatřila, jak jsem večer udělala. Ježišmarja Josef Chiefe, odpuste mi to, pro Boha Krista Pána. Odpuste mi to, já už se nikdy v životě také nebožeru, ježišmarja. Já jsem se musel obrátit. Protože v tom momentě mě naskočil obrázek Sarky Farky Loupežníka z filmu Hrátky s čertem. To bylo úplně přesný, to bylo úplně samý. Já jsem jim takhle není zahrozil, říkal jsem, vy. Jo. Ne, jestli sranda veliká. Můžu vám říct, že takovou energii, jakou má ve svých 80 letech, to nemá kolikrát 20-letý kluk nebo holka.
3: Ty ještě řekni, jak jsme byli někde na tom festivalu a jak tam posadili vedle Dolly Buster a bábu Kropáčkou, jak tam přišel ten dotaz.
2: Někdy se ty lidi stydí ptát, ale když dáte lístečky, tak ty lidi napíšou. To se nebojí, nestydí. Nemusíte podepsat, nebo napíšou úplně jinak. Přišel dotaz. Prosím vás pěkně, kdo má větší kozy? Dolly Buster nebo bába Kropáčková? Já nevím, jestli víte, kdo to je Dolly Buster. Dolly Buster, no, tak je slavná pornohvězda, převyvinutá. Tak jsem odpověděl, no, Dolly Buster má větší, bába Kropáčková delší. Ona bere všechno s obrovským humorem a nadhledem a bezvadná paní Vojvodová.
3: Když se točila pohádka z pekla štěstí, tam byl přece Karel Gott.
2: No, Karel Gott, Samozřejmě, Karel Gott byl na premiéře z Pekla 6.1 a říkal, já bych si taky někdy zahrál takhle v nějaké pohádce, to by mě bavilo. A když jsme za dva roky na to připravovali z Pekla 6.2, tak jsem říkal, koho já obsadím do role Lucipera? Gota. Gota, já to volám Gotovi. A produkci mi říkají, to ne, čověče, to on se naštve. Bo to by se naštval. Šel hrát ve filmu, pohádce, to tady má roli. On se mě hlavu neutrhne. Tak jsem na telefon, říkal jsem mu, dobrý den, Kájo, tady je Zdeněk Troška. Je Zdeníku, dobrý den. Já mám pro vás roli, Kájo, budeme dělat pokračování z Pekla 6. Vy jste řekli, že byste si zahrál rád v pohádce. Mám tu pro vás roli šéfa pekla, Lucipera. No to je bezvadné, opravdu úžasné, nadšené, že bude hrát roli, že to nebude ani God, že tam nebude ani zpívat, že opravdu bude jako herec hrát roli. Já jsem asi 3x nebo 4x musel jezdit do vily za ním se scénářem, protože Karel měl potřebu sedět nad rolí a rozebírat ji po stránce psychologicko-filozofické. Jeba Kájo, když to je čert, jaká pak tam žádná psychologie není, prostě vy jste spravedlivý vládce pekla. Když někdo zlobí nahoře, tady to má u vás počítaný. Neškodíte nikomu a ani nestražíte nějaký léčky a tak dále. Nejste ani zlomyslnej, ani podlej, ani poťouchlej. Vy jste v podstatě ten spravedlivej. Natáčeli jsme v nedalekém Kočově a v těch ruinách kostela jsme udělali peklo. Točilo se v září, bylo to 8 nocí za sebou, kvůli tomu, aby byli vidět ohni, tak se muselo točit v noci. Byla strašlivá zima. Čerti byli zmrzlí. Normálně se jim pářilo u pusy, dokonce i se všimněte, když to uvidíte, jak tam ta Sabina Laurinová hraje na tu mandolínu a zpívá tu písničku, takhle si kouří od huby, jo, to bylo trošku. Takže tam byla zima příšerná v pekle, nicméně ten Karel Gott neřekl jedno písmemo, že je mu zima, že je unavený, že se bojí, že nastydne, že se mu chce spát, ne. Opravdu profesionál, každým coulem, seděl vedle mě na židli, díval se na ty záznamy, co tam máme na těch obrazovkách a prostě opravdu byl bez střehu pořád. No a přišel jeho záběr, pataká jo, tady princezna s králem tady křičí, řvou, dělají tady binec, vyšlehnou plameny pekelné okolo trůnu, vy se zjevíte a řeknete, tak dost, jo, tady ten záběr uděláme, pojďme na místa, kamera, akce. Vyšlehly plameny pekelné, Karel stál v trůnu a říká, tak dost. Oba stop, Kájo, musíte přidat na hlase, aby vás bylo slyšet na celý do peklo, abyste překřičeli tady na Sabinu a Vláďu Brabce. Kamera. Tak dost. Kájo, ještě víc nahlas. Říká, no Zdeňku, vy můžete křičet, vy máte bas, ale já jsem tenor, já se překřiknu. Tak nakonec opravdu ten Karel přidal na hlase, co nejvíc mohl. Ale co vám chci říct? Hned ten první večer v těch pustinách tam najednou se objevily dva autobusy Auspundesrepublik Deutschland plný jeho faninek a fanoušů vylezli z autobusu a volali Unser Karl! Unser Karl! On Karl vyšel v těch gumákách, protože jak furt pršelo. Tak tam bylo takovýho bláta a oni ječeli, pištěli, omdlevali jim, Karel se s nima fotografoval, podepisoval se jim, rozumíte, oni byli v ublaženosti nebeské přímo, až do 4 hodin do rána tam trčeli, koukali se, jak mistr točí, on jim potom zpíval Libíne Mája, včelka Mája, no to oni měli orgazmus, ty dámy skoro u toho, rozumíte. Druhou noc, 5 autobusů. To už jsme tam měli policii Stachova, který tam dávali pozor, ale musím vám říct, teda klobouk dolů. Tam prostě jsou tak vycvičený, že když víš, že tam nesmí vstoupit, tak tam nestoupili. No Kája, když je ta první velikosti, tak oni to měli obrovskou radost. A čtvrtý den byla sobota, aby jsme točili odpoledne už něco, nějaké věci tam. A pak jsme čekali, až se sedmí, vrátili jsme se do té zříceniny a pokračovali jsme ve scénách pekle. A jeli jsme, protože jsme bydleli v Tachově, jeli jsme na plac po obědě ve 2 hodiny, všecky příjezdové cesty z obou stran zašancovaný autama, autobusy, autokárky. Jeba, co se to tady děje? Nic. Lidi se přijeli podívat, jak filmujete. Tam prostě asi 3000 lidí. A už tam byli Vietnamci a prodávali grilovaný kuřata a podprsenky, jak jistelý okůrky, všecko na světě. Je páno, to je opravdu úžas. Musím říct, přátel, že opravdu, čím větší kumštíř, ale opravdický kumštíř, tak je skromnější, vstřícnější, pozornější. Protože ten Karel Gott, stejně jako ta Sabina Laurinová, stejně jako Dan Hůlka, to byly takový pusinky při tom natáčení, že opravdu byla obrovská radost s nima pracovat.
3: Teď jsem si vzpomněl taky na jednu historiku Blanarovičova.
2: No Ivetka, tak to víte, Ivetka to je živel, taky to je rtuť v těle. Já jsem si obsadil před lety do pohádky o princezně Jasnici a letajícím ševci. Tam hrála tu malou ježibabku. A po letech potom jsem si říkal, Ježíš, kdo by tak mohl hrát toho čertíka v princezně Zemli? Planarovičová. Planarovičová. Beru telefonka, babeto, ahoj, Deněk. Je, čau, Dendo, co je? Já budu točit pohádku. Princezna. Je, pano, princeznu zrovna hrát nebudeš. No prosím tě, neříkej, že zase budu hrát nějakou příšernou čarodejnici. Jeba, čarodejnici ne, Ivetko. Čarodejnici ne. Čerta. Ticho, říká, na čertici, když už ne. Jeba, ne, čerta. Ježišmarja, já už nemůžu hrát ani ženskou. Nejenom, že to bude nějaká příšera, ale už to bude dokonce i chlap. No a jak vidíte, své role se zostala naprosto geniálně. Já nevím, neznám jinou herečku nebo herce, který by mohl takhle dobře zahrát toho čertíka. Jak to zahrála ta Iveta, že jo, samozřejmě. Strana s ním byla veliká. Mně jí bylo líto, protože se to točilo v létě. Červené srpenec, vedro. My tam v kraťasech, napůl nahý. A ona na sobě trikot, na tom trikotu měla ten kostým těch kožešin. Napatlaná těma maskama, nalepený fousy, ten mastik, který to štípalo, svědělo, rozumíte, paruku, dolepený uši, zuby falešný, obočí, všechno tohleto, drápy nalepený na rukou. Teď tam seděla za komínem, slunce do ní pražil. Světla do ní prali. Ona říká, já už nechci být dramatická umělkyně. Sundejte mě dolů, to je hrozně, já vám tady chcípnu, bude ze mě chcíplej čer, tohle to je něco. Vy si tam lítáte v plavkách, já tu sedím v kožiše. Zabrčela. A její manžel, který se na to přijde podívat rovna, říká, kdyby si měla kozy jak Brigitta Nielsen, tak by si nemusela dělat čerta za komínem. Ona říká, sundejte mě dolů, já to zvrátím. Její syn Matyáš, rozkošné to dítě tenkrát ještě, trpělo strašně moc, když jeho maminka hrála tu čarodejnici. Protože děti ve školce mu říkají, ty máš ale ošklivou maminku, blá. A teď, když babetka točila toho čerta, tak ten Matyáš, který měl asi 5 let, tak tatínek ho vzal sebou, že pojedou se podívat, jak maminka filmuje pohádku. Ale neřekl mu, co maminka hraje. Teď přijel na ten plac. A ten Matyáš vystoupil z toho auta a kouká, kdy bude krásná princezna, která němu poběží. A nejenom se úplně vyděste, proti němu běží čert. Kluk začal couvat, vyděšenej, oči na vrhlavy. A Iveta říká, to jsou já, tvoja mamička, co jsi mě nepoznal? To je Slovenka, že jo, tohleto. Dítě zbledlo, otočilo se a trapem utíkalo do lesa. Ona utíkala za ní, říkala, Matyáš, to jsou já, tvoja mamička, pozri, těmi to pesníky jsou mě chodila. Tak to. Ne, dítě letělo do lesa, táta ho tam hledal, kluk seděl za bukem, řval, že nechce mít takovou škaredou maminku, která hraje jenom sami takovýhle příšery. Dlouho mu to trvalo, než se vůbec rovná s tím, že je to opravdu jenom role a že jeho maminka je krásná a hodná.
3: Tak Zdenku, a já bych teď šel na tvoje nejslavnější filmy Slunce, seno, jahody, další pokračování. To jsou filmy, které už by se dalo skoro říct, že jsou pro pamětníky. Jak se ti vůbec podařilo v těch Hošticích skloubit ty profesionální herce s těma lidma od vás? Co si budem povídat? Ten film se dělá vlastně na place úplně jinak. Jakou oni měli představu? Si mysleli, že to odehraje jako divadlo, ne? To
2: přesně tak. Mysleli si, že přijdou nějaký herci z Prahy, na vsi, že se hrajou divadlo, nikdo to nafilmuje takhle a hotovo 20. A film se točí po kousíčka na přeskáčku. Máte konec. Začátek, prostředek, takhle a takhle a takhle. Vůbec nevěděli ty babky, která ví je. Nejmladší bylo asi 82 a nejstarší 94. Tak se dovedete představit, co to bylo za svitu. Jenom když říká, nic nad ničím nepřemýšlejte, dělejte jenom, co já vám řeknu. Tak babky koukaly, to byla ta Kelišová, to byla vzdálená příbuzná moje, ještě na vyzmačené strany, ta teta. Tak taky říká, ježišmarja, tohle to je divný film. Žádný děj to nemá, tam jdeme po hřbitově a nic, pak čumákujeme u hasičárny, taky nic, pak zase u Kravína, no to bude blbej film, ježi, a letěla ta naší babička, říkala, Martičko, nic vezlim, ale ten váš kluk to vůbec neumí, holka. A babička říkala, ježišmarja, jakž to? Říkala, hele, holka, my takhle tohle to tamhle, žádný děj to nemá. Babička říkala, boje můj svatej, v té Praze nemají drobátko rozumu, takový aparát věří našemu klukovi. On to neumí, že to zkazí a zavrou do kriminálu. Takže takhle to bylo. Můžu vám říct, že opravdu ta práce byla strašlivá, protože tam je třeba scéna, kdy sedí, na jedné straně stolu sedí ta Kelišová, na druhé straně sedí Růžičková a povídají si spolu. To se točí tak, že se nejdřív zasvítí jedna půlka místnosti, kde třeba sedí taky Lišová, a natočí se všechny záběry tím směrem. To znamená otázky, odpovědi, příchody, odchody, všecko. Pak se to zruší, kamera se dá na tu stranu, kde se dělá ta Kelišová, zasvítí a upraví se druhá část té dekorace, kde sedí ta Růžičková, a točí se zase ta Růžičková. A vesřičně se to všecko protříhá mezi sebou. To znamená, že ty dvě ženský spolu třeba u toho stolu vůbec nemusí sedět. Někdy tam je jedna, někdy jiný tam je ta druhá, pak se to dá dohromady a vy máte pocit, že oni se spolu povídali a vůbec se tam nesetkali. To byl právě ten případ. Pateta, tady si sedněte, Kelišovej, a koukejte na mě, tady na Helenku, jako. A kde žije Helenka? Jepano, není tady. No to vidím, že tady není. A kde žije? Jepano, není tady, budete to říkat mně. A což bych to říkala tobě, když to mám říkat Heleně? Jepano, říkám, Helenka tady dneska není. Ježišmarja, jak to, že tady dneska není? S kým já to budu povídat? Jepano, vám říkám, se mnou si to budete povídat. Budete to říkat mně? No jo, ale to ty lidi poznají v tom biografu, že to není Růžičková, že si to ty. Je pán, já tam nebudu. Divnej film, tohle to je blbý, tohle to já. S kým já se budu povídat? Je pán, říkejte to, mě teta, jako já bych byla ta Růžičková. Už se hned letěla za babičkou žalovat, hále holka. Já tam hraju s Růžičkovou, on tam vůbec není. Je pán, teta, s Helenou to budeme natáčet zítra. Já ale zítra nemůžu, já jdu doktorovi, já jsem vám to říkala. Já vás zítra ale potřebovat nebudu. Já to budu točit s Helenou, bude mluvit s vámi Helena, jako jak se mnou může mluvit, když budu u doktora. Takže stejně se mi to nevysvětlili nikdy, můžu vám říct, že s nima práce obrovská. Svatou trpělivost musíte mít a největší fort byl, když byla premiéra ve Volini a na to pódium nastoupila celá ta světa těch herců, jsme se klaněli, děkovali, lidi tleskali před filmem. Kelišová tam přišla, měla šaty z Krimplenu, kabelku z Tuzexu, se klaněla, lidi tleskali, mávali, ona plakala, říkala, tak jak to znala z filmu, z televize, tak klaněla, pak šel film a jak film skončil, tak jsem viděl, jak proti mě rozběhla. S pěstičkou hrotelka, počkej ty kany, tak ještě chytím. Ježišmarja, jakou já to hraju svini v tom filmu? No to svět neviděl, tohleto. Krista pána, co si lidi o mě pomyslí, nejčko? Že jsem taková i v životě, taková ale drbná pomlouvačná já, která se nikoho nevšimne. Na nikým se ani nevohlídnu, na nikoho se ani nepodívám. Hele, hele, Mariana, hele, kam to se táhne, hele, hele, hele. To byla přesně ona, jo. Ta nemusela vůbec nic hrát, já jsem přesně věděl, koho si obsazuju do toho filmu.
3: Jak si je donutil, že ty starý ženský jak běžej, že jo, teď každý bylo 150 let a oni běhali jak zátopek.
2: No. Jo, peníze jsou mocný kouzelník. Můžu vám říct, tak já jsem v roce 83, ten důchod těch starých dam byl 350, 380, 420, 430 korun. Oni dostávali tyto peníze měsíčně a my jsme jim dávali 100, 120 korun denně. Za ty peníze běhali, ani nohy neměli už. Takže ježišmarja, takových peněz, za co? Za co? Já, že tu sedím na té soudné lavici, já tu bez tak takhle sedím od rána do večera a oni mi nejčeště takový peníze za to dávají. Ježišmarja, ten kluk trošku je hodnej, tomu bychom prdel měli líbat. Ježišmarja, takových peněz, já si koupím svetr na zimu a uhlí, no ježišmarja. Oni měli pořád pocit, že ty peníze dostávají za nic. Potom začali vařit. Jedna přinesla lívance s borůvkovou tou omáčkou, tím žahourem, druhá, aby nebyla pozadu, udělala zase nějaký švestkový knedlíky, třetí udělala, já nevím, zase nějaký makový koláč a buchty a tohle to všecko, kde se předháněli, ale sranda s nima byla třeba ta scéna, jak ty říkáš, Cecilka píská v okně na píšťalu a báby letí na faru. Teď jsem tam měl takové to mužstvo, tak jsem tam na ně koukal a říkal jsem, pane bože, dej jim sílu. Dej jim sílu, ať popoběhnu. Tak já jsem, tak teta, pojďte sem, haleďte. Cecilka píská ve okně na píšťalu a vy co nejvíc budete moct, pospíšíte, popoběhnete, utíkáte. Tak jsem to podsouval na tu faru, jo? Dobře, teta, pojďte sem, já vás tady postavím na tu startovní čáru. Tak teta jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá. A pojedeme to rovnou na ostro, abyste se neunavili. Takže, dávejte pozor, teta, já vám ukážu, kudy poběžíte vy. Teď jsem ukázal tu trasu, teta, vy poběžíte tady tudy, vy poběžíte takhle tady tudy, jo, je to jasný, je to jasný. Takže jedeme na ostro, co nejvíc budete moct utíkat, poběžíte. Tak jsme se připravili, připravte se, teta Bártu, ta malá, jak byla, tak ta stála takhle na sortovní čáře. Tak, Dávide, pozor. A její dcera tam prodávala v krámu a šla se podívat, jak maminka hezky filmuje. A přišla akorát v momentu, kdy maminka v okolí proletěla. Maruška zůstala jen také koukat, nevěřila svým očím. Babka blítla na hřbitov, zahodila hůl a penášela nahoru ke kostelu. Stop,

0: Obrovský fór byl, když v roce 90, den po revoluci na jaře, jsme jeli natáčet Slunce seno erotiku do Itálie. Tak ty babky některý, ty zbožní ženy, které teda v životě dál nebyly, než s jezedákama v Praze v zoologické zahradě. Podívat se, jak vypadá živej slon, a pak se ho nemělo do Bílý labutě kupovat záclony a cíchy, znáte to, jo. Pak se jelo taky na Velehrad nebo na Svatou horu na pouť, to bylo všechno. A najednou do ciziny. Ty babky, které nejeli ale, tak z lehké závisí říkají, holka, kam si dala rozum, kam tam jede, ty tě tam zabijou. Tě tam zabijou, někde tam se furt váčí, to ukazujou v televizi, furt tam střílí, holka, do tebe se trefí raz, dva, tě neumíš utíkat. No babky psali poslední vůli a závěti měnili a loučili se s celým světem, protože jeli na smrt, jo, samozřejmě. Teď jsme přijeli do Rakouska, zastavili jsme v nějakém městečku a zrovna u velkého obchodního domu a tam Keliška vešla ve svých krimplenových šatech. A s kabelkou Suzexu a zůstala stát, říkala, Ježíš Maria, to je z božího tady. No to není ani možný, žecky! Pojďte se podívat, co tu všecko mají. Krista pána, je tohle to možný. Ježíš, je. Tak tam stáli a teď to obdivovali a pak se otočila na předsedu a říkala, vidíš předsedo, to všechno jsme mohli mít, kdyby jsme prohráli válku. No a jeli jsme dál a protože tyhle ty ženy patřily ke zbožným ženám hoštickým, nejenom, že to bylo takový jako BBC místní, že jo, rozumíte, ale třeba já jsem dlouho hrál v Hošticích na varhany a moje babička byla jedna zpěvandule, Konopnice druhá, Keliška třetí a tak dále, takový Black Milk hoštický, rozumíte. A tak tam zpíval je tohleto a já, když tady mám ty zbožní ženy, takže jim ukážu Vatikán, ať mají radost. Přijeli jsme do Vatikánu a já říkám, podívejte se. Půjdeme se podívat, kde bydlí papež. Prosím vás, tady ten kostel za mnou, ta bazilika svatého Petra, je 4x větší jak celý Hoštice. Ne, abyste tam někde lezli a ztratili se tam. Teta, vy jste takový expert, slyšíte mě? Do mě pokoj furt, prosím tě, je to já. Jepa, no, vím, komu to říkám. Přes kostel k voltáři, obejděte si ho a zpátky tudy, zase k těm vratům. Za hodinu se tu sejdeme u těch zlatých velkých vrat. Za hodinu tam všichni byli, Kelišová chyběla. Jepa, kde ta bába zase je? 5 minut, 10 minut. Jepa, no, není možný tohleto. Jepa, Krista pána, no, co budeme dělat? Už jsme vybírali takový ty nejvyšší chlapy ze zájezdu, že se pustíme do toho davu, že jo, že budeme hledat podle těch bílých krimplinových šatů. Když tu najednou jsme viděli dvě stráže vatikánské gardy, ty pruhovaný, vypadá jak včelka Mája, kdy, tak je. Uprostřed táhnu bábu Kelišovou a ona ji nadávala do bejku a do kancu, říkala, ježi, to jsou bejci, podívejte se, jak mě tady táhnou, jako mrchu mě tady táhnou. Tak jsem jim poděkoval, říkala jsem, teta, kde jste byla, co jste provedla, co jste ukradla, povídejte. Ale, napad co, aj, no tak kde jste byla, aj. Tak povídala. No, kde jsem byla? Jdu takhle tím kostelem, říkal jsem ty, holka, kdy se sem do smrti ještě podíváš? Nikdá už se sem nepodíváš. A když už jsi tady, tak by si měla tomu papežovi dojít a pojď zamávat. A tak se vydala Keliška zamávat papežovi. Jepa, kam jste šla? No, kam jste šla? Takhle jsem to dala doleva, tam byla taková kaple, takový dvířka malý tam byly, já vemu takhle, ale ono bylo odemčíno. Tak jdu dál, tam taková chodba tě dlouhá. Samý dveře, jsem zaťukala na první, nic, vyjdu dovnitř, prázdná cimra velikánská, druhý dveře, taky prázdná cimra velikánská, je pateta. Těch cimer velikánských je ve Vatikánském paláci 1400. Teď si to vemte, když se tam někde zamotáte, tam vás klepne Pepka, a až tam budou za 5 let mít okna, tak tam najdou chcíplou Kelišovou hoštic někde, celou vysušenou. Ježišmarja, ty jsi blbej, to se neviděl, jepa, no, to víte, že jo. Co se dělala dál? Kam se šla? No kam jsem šla? Já jsem se vrátila na tu chodbu a jdu a dělám no a vylezli tyhle ty dva blbouně, vytáhli mě ven. Takže opravdu s tou Kelišovou to byly radosti, tě řeknu. To bylo něco. Litoval jsem, že mohl natočit ten film o filmu. Během toho natáčení a myslím, že by to možná byla mnohdy větší sranda než vlastní film, protože ta drezura těch starých babiček, to bylo něco tedy. No
1: a u toho, jak se chovali třeba u toho moře?
0: No samozřejmě, Kelišová zase, jak kdo jiný, jo. To je historka, kterou velice ráda vyprávěla Helenka Růžičková. Možná, že se ji uslyšeli do noviny, taky psala v rádiu.

0: Mariu, kdyby právěla. Já vám ji řeknu, v životě jsem neviděl tu Helenu se tak smát. Takovým smíchem, já myslím, že opravdu dostala záchvat, že umře na smích. Dělá jenom... Takhle. Lapala po dechu, tam se svíjela po písku jako tuleň. Co se stalo? My jsme točili v městě kasino a tam nejblíž na té pláži milionářské, kde jeden den stál 200 západoněmeckých marek. To bylo asi 7000 korun tenkrát v té době, v roce 90. Strašlivý peníze, jo. A díky tomu, že jsme měli takový frontšaft tím panem starostou toho města kasína, a nám to všechno vyřídili, tak jsme tam mohli točit zadarmo. A točili jsme opravdu od rána do večera v jednom kuse, aby jsme to všechno natočili, neboť na celý natáčení jsme měli a na celý cestu tam i zpátky jsme měli v podstatě asi 8 dní. Takže jsme točili. A teďkon vám tam přijížděli kolem té 10:30 ty limuzíny s těma milionářema a milionářkama, vystupovali z těch aut, takový ty hubený, vychrtlí. Ale já říkám, koukej na ní, podívej se, jak jí koukají ty zuby z huby. Z hladu se jí tam nevejdou, ty na ní podívej. A teďkon ty báby tam ulehali na ty lehátka, ty plážoví chlapci tam oni obskakovali, deštníček napravo, deštníček nalevo, víc a takhle slunečníček a osušku a bába se natírala krémem faktor 48, aby se náhodou nespálila, byla taková lehce dozelená, rozumíte tomu, jo? A teď vyšla ta Helena Růžičková ve dvou dílnej plavkách kabiny, o váze asi 202 kilo, nebo kolik měla, teď všichni stuhli, zůstali na ní zjedat jak na přízrak. A říkali, Jezus Maria und Josef, Jezus Maria und Josef, rozumíte, a chytali se dámy za svou plochou hruď. No a teď se stalo to, že vyšel ještě Jirka z druhé kabiny, její syn, ten měl asi 240 kilo, rozumíte tomu, v Bermudách, oni myslí, že vylez kraken z moře nebo co. A teďko vzali ty fotoaparáty a chtěli si je fotit a Helena hned udělala pózu takhle. A takhle, jo, prostě jako modelka, tak se tam fotografovali, pak tak držela s Jirkou okolo ramen, usmívala se na ně, říkala, jen si vyfoťte, dva spokojený socialistický občany, vy hladoví, vychrtlí, kapitalistický žebráci, fajíte se na nás. No nic, tak se tam fotili, potom Jirka schodil ty bermudy, měl pod tím plavky samozřejmě, a šel se vykoupat do moře. A ta Helena tak stála vedle těch bermud, koukala na to moře a najednou, kde se vzali, tu se vzali, přiběhli dva malí chlapečkové, milionářský, tak 4-5 let, ty se zarazili, koukali, co to leží tam na tom písku, takhle obcházeli kolem dokola, mysleli si náhodou nějaký balón neprask a nespad dolů. A ta Helena říkala, no co koukáš, šup, udělej si z toho prolídačku, no. A točíme. A oni s náma velice spolupracovali, ty lidi, co se tam jako opalovali a co tam byli za turisty. A udělali jsme malinkou, tak 20-minutovou pauzu v poledne, aby jsme se mohli najíst a zároveň se osvěžit v moři. Moře bylo teplé, čisté, chtěli se koupat a říkáme, teta, Kelišovej, pojďte se smočit taky, je to teplý. A do něj pokoj, prosím tě, nějaký žralok by tam ještě kousne, to víš, že jo. Jeba, no samozřejmě, no. Všichni žraloci připravovali, aby si kousli do Kelišový z hoště, to víte, že jo. No, tak ta Kelišová teda se šla taky převlíz, vylezla ve dvou dílnej plavkách, taky stůzek suměla, neopomněla podotknout. A také vám šla už k tomu, říká, pojď sem, pojď mě podržet, abych tam náhodou ne to. Tak jsme jim drželi a najednou před ním také prošli dva černoši. Se na ně také podívala, vrátila, sedla si tam. Jeba, co je? A, prosím tě. Každý tam vleze, ještě dostanou nějaký AIDS, to víš, že? Jeba, teta, jaká vy jste rasistka, to je strašný teda, toho se vyspovídáte. No, nakonec se nechala ukecat a vlezla do moře. Líbilo se jí, to říkala, ježiš, to je teplý, halejte, jak mi to nadnáší, jak mi to houpá tady, ježiš, to je fajn, ženský, otočila se ženským, který stáli na břehu, konopnice a spol. Pojďte se smočit, holky, hale, je, to je fajn, halejte. A jak na ně takhle volala a otočila se zády k moři, zapomněla na vlnu, která se veliká, převeliká blížila ze zadu. A já se takhle otočil a už jsem viděl jenom ten moment, jak ta vlna se takhle zvyhá na tou Kelišovou. A tam se jel, teta! A už to zmizelo. Zmizela Keliška ve vlně. Jsem jenom viděl z té pěny tady nožička, tady ručička. Já jsem tam honem letěl, říkal jsem, teď máme rozlámanou herečku tady někde, jo. Vlna jí vyplivala na břeh, ta tam ležela jak tuleň a říkala, já nemám zuby. Ve mně by se byl krve nedořezal, protože to se není pravda. My to tady máme na týden a teďkon herečka ztratí zuby. Ježišmarja, teda já vás snad zabiju, to jste jenom mohla přišroubovat pořádně. Zuby. Teď mi řekněte, kde, v jaké cizině kapitalistické vám někdo honem udělá náhradní zuby a kdo to zaplatí? Opravdu teda mě úplně bylo mdlo z toho. Tak jsme honem vyletěli, honem tam lítali kolem, hledali jsme ve vodě zuby. A teď ty dámy, ty milionářky se takhle styčily na těchhle hádkách a říkali, vás je ten dlos, co se to děje? Říkali, ne nic, jenom tu čelisti, čelisti, jako no. Celý se tady kelišový hoši hledáme, víte? Teď hledáme, hledáme a ty, a to víte, tam ten písek, ten to hned vířil. I pano, toto je konec, Ježišmarja. A teď jsme tam všichni se běhli a tohle to vynáky pomáhali. A měli jsme ve štábu takového staršího technika od kamery a to byla taková veselá kopa, Toníček, a taky hledal, hledal, hledal, takhle se na nás podíval. Se sehnul, vyndá si svoje horní zuby a takhle zase říká, Ježíš, tadyhle jsou, Bařenko, hale, tadyhle jsou, na, tu máš. Takhle ji podává, ona tak na něj vděčně kouká, říká, děkuji tě, Toničku, ty jsi hodnej, ty jsi tak hodnej, takhle se taká ty hudy. Je, děkuji tě, na 100 tisíc krom. Ježíšmarja, ale tohle to nejsou moje zuby, tohle to. A hodila je zpátky do moře.
1: Pojď vzpomenout ještě na některý ty, já nevím, na faráře Otíka, o Cecilce jsme vůbec nemluvili.
0: Farář Otík, Luděk Kopřiva, byl bezvadný člověk, obrovská legrace s ním, svojí roli faráře si vyloženě hýčkal. Teď jsem si vzpomněl takovou historku, natáčeli jsme na faře a on měl chvilinku pauzu a šel si pro něco do auta, které měl zaparkované na návsi pod Lipami, před kostelem. A šel v tom kostýmu, to je sutáně, tím kolárkem, a najednou vám přijíždějí na náves 4-5 aut, z toho vystupují svátečně oblečení lidé, starší dámy takový a mladá maminka s dítětem v povijánu. Jede ke křtu. A tady na babička se také otočila a viděla pana faráře, jak se blíží, říká, velebný pane, už jsme tady, pokřtíte nám našeho Vojtíška, víte? A Kopřiva říká, a což o to? Já vám ho velice rád pokřtím, ale bude vám to hovno platný. A teďko vám ty lidi stuhli. Protože vůbec jako nevěřili svýmu sluchu, jestli toto slovo vyšlo z úst svatého to muže. A on se začal smát, ne, ne, já se moc omlouvám, nezlobte se, já jsem sice farář, ale filmový, my tady na faře natáčíme Slunce seno, pan farář Martin už na vás čeká za Kristy, no tak jsme tomu všichni smáli, no vidíte, a dneska má Vojtíše, kterému je asi 22 let, fotografii, na kterého drží farář Otík v náručí a okolo jsou jeho příbuzní.
1: Já jsem říkal, že vlastně spousta lidí pomřelo, co hráli v tom filmu, ale teď jsem si uvědomil, tam právě byla taky jedna osoba, kterou ty si předčasně pohřbil.
0: Jo, Cecilka. Cecilka, ano. Já nevím, jak to přišlo. Já jsem potkal jednou v Praze kolegu lékaře, který mi říkal, že asi před půl rokem nebo před čtvrtě rokem vypisoval úmrtní list nějaké staré 90-leté paní, která mě prý měla hrát v těch Sluncích senách. Já nevím, jak se jmenovala, nebyla to paní Vlková, protože všechny ty babky už v podstatě byly po smrti. Říkala, ježiš, já už nevím, já se nepamatuju, ale prý tě hrála ve filmu. No a já pak nějak byl v nějakém pořadu televizním a řekl jsem, že Cecilka je po smrti. Panečku, za 3 dny přišel dopis od její snachy. Vážený a milý pane režisére, chtěl bych vám říct, že naše maminka je stále ještě naživu a těší se dobrému zdraví. Je v domově s pečovatelskou službou, Kubíková 11, Praha, Ďáblice. Je pa ježišmarja, to je průšvih tohleto. Chudák Cecilka, Krista pána. Tak jsem koupil obrovský puget a jel jsem tam. Tam přijedu, tam sestřička na vrátnici. Říká, je, pane režisére, dobrý den. Jdete za Cecilkou, že jo, no? Je pa, no, jdu. Já jsem jí pochoval. Říká, já vím. Říká, tak já jdu zase vyhrabat někam. No, říká, no, tak jděte nahoru do prvního poschodí a hned první dveře vpravo, koupelna je v koupelně. A počkejte, prosím vás, já přece nemůžu jít za dámou do koupelny, to se nehodí. Ale jen běžte, běžte. Tak jsem šel, zaťukám. No! Ozvalo se, otevřu. Na lavičce mezi vanou a pračkou pod otevřeným okénkem seděla Cecilka a kouřila. Zdenečku, volala Japa, Ježišmarja, Cecilko, Krista pána, a zase s cigaretou. On říkal, no co? Já už kouřím o 14 a teď 14 dní před smrtí přece nepřestanu, že jo? Japa, Cecilko, to je hrozný s těma cigaretama. A proč kouříte tady? Ona říká, tady se vůbec nesmí kouřit z baráku. To jdou po mně jako gestapo. No. My můžeme kouřit jenom venku, že je hezký počasí, ale dneska tam je takový studený luft, tam mě vždycky sestřička trčí sem, odevře to okýnko a tady já se můžu zakouřit. A jak by to vyprávěla a já nechala otevřený dveře na chodbu, tak kde se vzala, tu se vzala, přišourala se nějaká 94letá babka o dvou holích, koukala na mě a říká, ona nás tady furt zlobí, vlková. Nebo jakž to, prosím vás, to není možný. Jo, jo, jo, chodí tady po baráku, všude rozhazuje vajgly. Ta Cecilka, jak takhle se dělá, kouká na ní a říká, ty je nezbíráš, tak ho vydrž.
1: Ale co ty a dieta? Je to blbost úplná, nebo?
0: To je úplná blbost.
1: Jo.
0: Když se na mě podíváte, vypadám jako člověk, který drží dietu. Prosím vás, dieta. Já neznám nic strašnějšího, než si jít lehnout s hladovým břichem. To prostě nejde usnout vůbec. To musíte vomdlít do toho spánku, jinak to nevidím. A když se vám to podaří, tak pak ty sny, děs a běs, noční můra, noční pomočování, no mám, já to zapotřebí, nemám. Já se musím vždycky pořádně najít, i když je třeba 11:30 v noci, a to si tu hubu nevošidím, nemyslete si. To já se opravdu udělám večeřičku a spím jako andělíček až do rána. A ráno stanete s úsměvem, všecko funguje, úsměv, hedvábná stolice, všecko. No, prosím, a dieta. To mě jednou taky před Vánocema zavolala nějaká asistentka z Primy. Uňkala do telefonu. Plus se pořádně do té asistentka. No, začala blekotat ještě víc. My bychom chtěli, pane Troška, kdybyste přišel k nám do televize, do pořadu o dietách. Jepa, o čem? O dietách. Jepa, víte, komu voláte, slečno nebo mladá paní? Pan Troška, pano. A slyšela jste někdy trošku říct to o dieta? Troška a dieta, to je jak černá svěcená voda, prosím vás. O dieta. A víte, kdo tam se mnou ještě měl bejt? Halina Obrovská. A Naďa Konvalinková. Jepa, vy jste se buď se božrala nebo nafetovaná, jsem říkal, to není možný tohleto. Já tam šel. Ale ani ta Halina, ani ta Naďa tam nepřišli. Srabky. Já tam přišel, ani vůbec nemůžu, si to vysílali. Protože já jsem řekl, milí a vážení spoluobčané, jeste, dokud vám chutná a dokud na to máte. Až na to mít nebudete, tak můžete před sousedama hrát komedii, že držíte dietu. A šel jsem domů. Moje studia ve Francii, to bude kniha, ne kapitola, ale kniha Utrpení mladého Trošky ve Francii. Protože takovýho hladu, co jsem tam zažil, v ty jejich kuchyně francouzský, bo šílený. A to až někdy jindy. Já vám jenom řeknu na závěr, přátelé, si můžu, recept, který jsem si přivez tam odsaď, se kterým jsem tady moc neuspěl, sami poznáte proč. Jediný člověk, který ho uměl ocenit, byla Helena Růžičková. To jsou smažené žížaly. Byl jsem u Heleny a říká mi to, nějak na to přišla řeč, a že se mi žížaly všecko. Žížaly? Helena hned zbystřila. Je, pano, jistě, teď to vyprávím. Jdem. Odpoledne má přijet sem nějaká redaktorka, se mnou dělá rozhovor, tak jí dáme žížaly. Počkej, já jí dám. Tak jsme šli na zahrádku, vzali jsme rejče, narejpali jsme. Tady paní se tady zvrátila, ale já to vidím. Milá paní, žížela, to je kus čistýho libového masa, který se vám plazí mezi řetkvičkama a petrželí, prosím vás. A prase, to je nečisté to zvíře, které se v hnoji všechno sežere. A jak se na ně pokutnáváme. Asi před 30 žížel jsme našli, krásných, velkých. Ty umejete potekoucí vodou, zbavíte je písku a země, vymáčkete z nich to střívko, nebo co to je to? To je samá země, jenom taky to vám odpovídat, jo. To je tam nějaký kořínek rozmělněný. A hodíte na talířek, tam dáte trochu soli, vegety, obalíte je v tom, nebo můžete dát nějaký ostřejší koření, třeba ďábelskou směs do toho přimícháte. A na rozpáleném oleji na pánvičce je hodíte, ono tu dělá pssst. A oni se to také natáhnou, hezky zrůžovějí, vy je dáte na ubrousek odkapat a pak je také dáte do skleničky jako tyčinky a je to. A servírujeme. A přijela paní redaktorka z Prahy a Helenka, nabídněte si. A ta to vzala a udělala. A druhou. A další. Takže, a co to je tohleto? A Helena říká, to jsou nějaký nový tyčinky v Tesku, jsem je koupila. A on říká, dobrý, masový, no, masový. A za nějaký čas měla přijet nějaká redaktorka z Prahy další, kterou Helena neměla ale vůbec ráda. Udělám jí žížaly. Takže jsme šli na zahrádku, narýpali jsme žížaly, připravili a přijela intelektuálka z Prahy. Taková o ano, o jistě, že nikoliv, tak to, rozumím, takový mám nejradši, jo, to je všechno och, ach, a doma to, že rybí se lát z papíru, to já znám, to je to. A hele, Grka, nabídněte si. Tak ona tam taky šahla. Druhou. A když vykala pátou a neříkala nic, ta Helena říká, to jsou nový tyčinky masový z Teska. A redaktorka, já vím, já je také kupuji. Takhle nás převezla, no, vidíte to.
1: Ale co doktor Kája?
0: Doktor Kája, to byl taky neherec, samozřejmě, byl to číšník, já jsem to vyprávěl kdysi v televizi, možná jste to viděli. Znal jsem ho prostřednictvím Heleny Růžičkový, která chodila do toho klubu na Smíchov. Doktor Kája tam byl takový, to byla kulturní vložka. On celou tu dobu, co jsem ho znal, nikdy jsem ho neviděl, zamračeného, naštvaného, prostě to bylo sluníčko. Jinak musím říct, že byl velice populární, stejně jako ta bába Krupáčková, když je po Praze, tak si zastavovali lidi. Pak dokonce prodával v zoologické zahradě párky v tom stánku přes léto a říká, lidi vůbec nejdou chodit na opice se dívat nebo na tučňáky. Na mě, já jsem tady exponát číslo jedna. Takže s tím byla veliká psina všude, kam jsme přijeli. Můžu vám říct jednu věc. Doktor Kája se stal ideálem české socialistické pracující ženy. On nakoupil, uvařil, upek, umyl nádobí, uklidil, vypral, zašil, vyžehlil, pusinko, zobáčku, miláčku, poklade. No a že nepíchal bože ten detail, to zvládne soused odvedle, že to bylo to. To vůbec nevadilo. Takže tenkrát, když jsem ho požádal o tu roli, on tomu vůbec nevěřil. On vůbec nevěřil, že by mohl hrát ve filmu. Byť mě to kdysi řekl, když jsme tam tenkrát přišli do toho podniku, ve kterém pracoval, tak Helenka Růžičková nás představila a on říká, teda Rejžo, viděl jsem Slunce, seno, jahody, moc se mi to líbilo, ale mohlo to být lepší, kdybych tomu hrál ještě já. Jak pan neříkejte, co není může být? On říká, no to známe, kiri, piri, naši, tiri, a zítra se na mě ani nespomeneš. Takže. No a opravdu můžu říct, že uplynulo 5 let, kdy jsme začali připravovat Slunce, seno a pár facek. A já jsem na něj zapomněl. A původně jsem do role doktora Káji si obsadil Oldu Kaisera. Shoda náhod, šel jsem po městě, potkal jsem skupinu svých známých, kteří šli do Hampejzu, jak se tomu říkalo. To byl podnik u Petra Voka na Smíchově. A řekl, pojď s náma, já pojď, že já nemůžu, mám nějakou práci večer ještě. A říkám, prosím vás, pracuje tam ještě takový ten číšník. A říkají, jo, Kája, Pepina, že... no samozřejmě, pozdravujte ho ode mě moc. A šel jsem domů a říkal jsem si, já jsem tomu klukovi slíbil nějakou roličku tam, co já bych mu mohl nabít. Ježíš, já mu dám tu roli toho doktora Káji. On bude přihřátý a Škopková mu bude spát blažinou, bude to ještě větší sranda. Takže taky jsem tak udělal, přepsal jsem ty titulky tam a druhý den jsem se vypravil za doktorem Kájou, teda filmovým, za Pepičkem, Stárkem do podniku. On když mě viděl, říká, holky, pomoc, Rejža, za mnou přišel, jo. Tam taky, jo, tohle to tam hrál. Já pa Pepičku, jdu za váma. On říká, no to je dost, jeden. A je pan, ne, já jdu za váma pracovně, tady vám nesou scénář. A on říká, no a dál. Je pan, no, vy jste řekl, že by to mohlo být lepší, to Slunce, seno, kdybyste v tom hrál vy, my teď budeme dělat druhý díl, tak já vás beru za slovo, mám pro vás roli, tady doktor Kája. Dobrý, a dál. Tady jsem vám napsal ty všechny obrazy, vypsal, ve kterých hrajete, takhle to vypadá, podívejte se, máte to tu zaškrtnutý. Ještě něco nebo co? Je pan, no, kdybyste něčemu nerozuměl, tady je moje telefonní číslo, zavolejte, my sejdeme se, budeme se vyprávět o scénáři. A dál? A to jste na něj zůstal koukat, říkal, promiňte, ale já vám nerozumím. Ne? Tak já vám to řeknu, když tomu nerozumíte. To už je dneska asi 13, kdo mi chce vyvést aprílem. Ono bylo 1. dubna. Jeba, ježiš, ale mi to vůbec nenapadlo, že dneska apríl. Ne, Rejžo, podívejte se, až sem přijede limuzína a zastaví tady před Hampejzem a bude tam na ní napsáno filmové studio Barrandov, pak tomu uvěřím. Za 14 dní, na to jsme dělali kamerové zkoušky na Barrandově, zastavila Volha, tam bylo napsáno filmové studio Barrandov. Kája vycházela z Hampejzu doprovázen servírkama a kuchařema, loučil se s nimi a s Bohem, Hollywood volá, Bohem, jo. Nasedl do limuzíny a myslel si, že to je nějaká recese, že s ním objedeme dům, zase ho vysypeme. Ne. Limuzína ho dovezla před ateliéry na Barrandov a když vešel do ateliéru a viděl tam Růžičkovou, Zounara, Kaplanovou a další, tak dostal takovouhle klepatici. Já vám řeknu ještě jednu věc o tom Kájovi. Počkejte, teď si vzpomněl, to byl Ford obrovský, on měl takový malý autíčko a vždycky jezdil na ten místa, kde jsme třeba dělali ty premiéry. A nevím už, jaké městě to bylo, jenom si pamatuju, že tam měl takový veliký náměstí obdélníkový a to se nechalo objíždět kolem dokola. A doktor Kája ve svém Fiátku, nebo co to měl, vjel na to náměstí a nějak jak jel nahoru a hledal to kino, nebo kde to tohle, tak tam stál mladý, čerstvě vylíhnutý SMBák v jeleným. Kájovi zablízko ve očích a už k němu zamířil. Jel a jel. Koukal na něj takhle. Usmíval se. Otočil, pobyl náměstí a zase proti němu. A zase to objel. A když už jel po čtvrtý, ten SMBák říkal, co tady vyvádí tenhle ten chlap? Tak ho zastavil. Kája jdu na brzdu. SMBáček přistoupil k oknu, tak jenom, dobrý den, pane řidiči, dál se nedostal. Kája vytěl hlavu z okna a říká, no konečně si se mě všimla, ty zelenoučká žabičko.
1: Hele, Zdeňku, no historka je to krásná, ale opravdu takhle bylo.
0: No.
1: Jo?
0: No čestný slovo. Jestli kecám, ať se propadnu do západního Německa, opravdu.

0: Rádio Jih Cymbálka.
1: V nasledujúcich chvíľach vám ponúkame skrátený zostrih vystúpenia známych českých komikov Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábusa v programe s názvom Výpredaj. Spoluúčinkuje hudobný skladateľ Miroslav Kořínek.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
1: Znáte Fibichův poém?
3: Od Fibicha.
1: Od Fibicha.
3: Fibichův poem od Fibicha.
1: Takže ano, takže ten vám teď tady přehrajeme.
3: To vlastně bude to taková zkouška.
1: My máme za 14 dní koncert Domě umělců, takže to bude pro nás taková.
3: Pana Kořínka.
1: Bude Miroslav Kořínek.
3: Skradatel.
1: Ano. Prosím vás, já možná budu trošku prskat. V tom rádiu to nebude znát, ale pro vás, pro první řady je to trochu ohrožení, ale zase budeme mít krásný kontakt mezi hledištěm a jevištěm. Aspoň něco si odnesete, že jo?
4: No, jo, aspoň něco.
5: Ukažte první tón, pánové.
4: Polohy.
5: Dobrý, drž to. To naladíš potom.
4: Jo, to naladíme potom.
5: Tak jde.
4: Jo, je to dobře?
5: Jo, je.
4: Dobře, jedem.
5: Tak. Nehejbej s tím, je to
4: já dobrý. Už nehnu, já už teďka s tím nehnu.
5: Drž ho.
4: Já tak to držím.
5: Raz, dva, tři.

Jsou tady dva starší lidi, já a Otý Kaiser. Tak vám zaspívám písničku, kterou jsem zpívával a vlastně zpívám do dneška v Y-lonce a před lety zpíval Oldřich Nový. Nejlepší život má přece jen fantasta, to, co nemá, to si vymyslí. Však plánů všelijakých má nasta, většinou však nesmyslí. Největší z nich ale vyniká mozkovou činností horečnou. Žikem tak sametru staví zámky z větru, když jde večer se slečnu. Kdybych já byl náměstíčník a ty náměstíčnice, po střechách bychom šli spolu v tmách, jak stíny dva ve svitu měsíce. Bez obav, že v mléčné dráze s velkým vozem srazím se. Blíž a blíž k nebi, jak hvězdám víš, bych s tebou stoupal, bořím se. A kdyby se nad chtěla jsi mi dát polibek zde lásky bezedný, nemohl bych víc, než tobě říct, pojď se mnou na hromosvod rozhledný. Po střechách

0: Já si myslím, že bychom se vám taky měli trošku představit vůbec jako od našeho dětství až po stáří, takový stručný životopis. Já na to vzpomínám každý rok, když mám narozeniny. Přátelé, mě bude už teďka brzy 63. To je neuvěření, že jo, paní? Už to mi nikdo neřekne, tak vypadám báječně. No, tak my vždycky na to vzpomínáme, když mám, jsem narozen ve znamení vodnáře, 26. ledna.
1: Od čeho?
0: Vodnáře. A tak tatínek vždycky vypráví, jak šel pro mě do porodnice. Tak to popisuje, jak přistoupil k prvním dveřím, tam byl nápis hezké děti, zaťukla, říkala, dobrý den, já jsem Lábus, já tu mám na oddělení syna. Ne, počkejte, ne, na našem oddělení, ne, to musíte vedle. Tak šel k dalším dveřím, tam byl nápis děti. Ne, tam jsem taky nebyl, jak tušíte. Pak přistoupil k dalším dveřím, tam byl nápis ošklivé děti. Ani tam ne. A pak tam byly poslední dveře a tam napsáno Lábus. Jak vidíte, porod byl velmi těžký. Bylo to kleštěma, nebylo to nic příjemného. No tak, jako děcko jsem byl takové jemně rozvedené, když od 6 let jsem chtěl být herec. Oldo, ty od kolika jsi chtěl být herec? Od kolika let?
1: Já?
0: Od 60, viď? No ale to jsou takový, víte co, děti, já si kolika taky vzpomenu na mé rodiče, co si se mnou užili, protože to opravdu, to děti mají neuvěřitelné nápady, to samozřejmě vždycky dobře víte, tak si představte, já třeba na chatě v létě, 10letý chlapec, v trenýrečkách, že jo, a najednou v zemi vosí hnízdo. Co mě napadlo jako 10letého chlapečka Jiříčka, že se pokusí to vosí hnízdo rozjezdit. No nastalo to, že jsem teda vzal kolobrendu a opravdu jsem to vosí hnízdo začal rozjíždět. No, samozřejmě, vosy se vyhrnuly z té díry v zemi a začaly samozřejmě do mých trenýreček štípat a bodat a bodat. Přátelé, já dostal snad 30 žihadel, to bylo něco tak strašného, že já jsem začal tak strašně řvát, jsem přiběhl na zahradu k mamince. Mami, mami, teďka matka, co se stalo? Ty jsi mi to ukázal. Táto, posem stal se zázrak. No co vám říkali, to měsíc, co mi to splasklo, ale opravdu něco strašného teda. Nebo jsem poradil bratrovi, to jsou taky nápady, aby si strčil fazolky do nosu, že mu narostou nádherný kytičky. Jemu bylo asi 5 let a on tam nadal 20 fazol a my jsme obezli do Brnohradské nemocnice v létě. Takže to opravdu děti teda mají neuvěřitelný nápady, jo.
1: Ale ty jsi měl teda krutý dětství.
0: No.
1: Ale to tak dobře, když jsi si představil, já to řeknu ve zkratce.
0: No.
1: Oun z Liberec, ZDŠ, SRPŠ, Stukonzerbr, Damu, AUSVN, ROH, mezi tím BC.
0: No tak vidíš.
1: Strašně rychle to šlo. No.
0: Dokonce si představte, že jeden čas Y-ce v divadle jsme byli, já byl předseda ROH a Olda místopředseda. To bylo krátce před revolucí, pak vypukla revoluce sametová. Tak to se vůbec nedivím, že to bylo. To se vůbec nedivím teda. A teďka vám předu do takovou etídu začínajícího televizního hlasatele, vlastně má úplně první živé vysílání a má strašnou trému a vlastně zároveň končí. Takže se mi představte, kamera je někde tamhle, už se právě zapíná. Dobrý večer, vážení přátelé, jaký je dnešní večerní televizní večer? Opravdu pestrý. V 19.30 vysíláme deník ČSTTU. Vysíláme den. V 19.30 ještě vysíláme. V 19.30 vysíláme zprávy. Tak. Ve 20 hodin a... To je blbě napsaný. A něco? To bude první díl francouzského filmu podle Klasa Casta. Podle starého historického románu Viktora Huga Chlípníci. Opravují bídníci. V českém dabingu ubožáci. Ve 20 hodin to bude druhý díl francouzského filmu o těch chudácích z Francie. Tak vás podovedeme klasickou operetou Florimorda Hervé. Je to Francouz, tak Hervé. Mám zelení touche. Český manžel nic netuší. Pořad vysíláme se sníženou kvalitou zpěvu. No a na závěr se rozloučíme zprávy. No a co nám připravil druhý kanál? Od 15 hodin to bude sportovní odpoledne. V prvé části budeme sledovat koule žen a prsa mužů. Neobráceně, promiňte. Ve druhé potom pražské přebory ve veslování. Ve veslování! Ve 20 hodin to bude americký film z prostředí mládeže hippies, paní Marianka, matka pluku. Ve 20:15 pátý díl trojdílného televizního seriálu. Příběhu notorické alkoholičky z protialkoholní léčebny Stříbrná pila. Potom se podíváme na původní televizní inscenaci hry ze života našich energetiků Mezi proudy. Dal to byl přepis známého románu Žila Verna, Děti kapitána emigranta. No a potom přenos opery Wolfganga a Mozarta. Známé skladatelské dvojice. John Dovany. Nebo někam má jít, nevíme kam má jít John, někam má prostě jít. No a potom to už budou zprávy. A ještě, jaké bylo počasí? Počasí včera v noci na minulý čtvrtek. Celková povětrnostní větry. Teplý fronta postupy ze severovýchodu. Ranní moč, ranní teploty, promiňte. Plus nebo mínus, odplně plus mínus, nevím, jaké to bude. Setrvalý srab, stav. V Čechách místy, na Slovensku ojediněle. A ještě upozornění pro rodiče, pro řidiče. Ve večerních hodinách se bude na některých místech vozovky tvořit tma. Srovnáme si správný čas? No je přesně. Vážní přátelé, protože do dalšího programu zbývá několik hodin, vyplníme je reklamou. Minuta s reklamou. Bím!
2: Váňo, kde jsi? Natáško, kde jsi? Sibírko, kde jsi?
0: Jsem v každém mléčném bife, stojím 12 korun a chutnám všem.